0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
2: připaš. Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak mi říct, jo, tomu jsem se rýpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Srdce být, jen pro tebe nechám být. Hity, které milujete. Radio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět se mnou.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, dobré ráno Moravo s Rádiem Čas, čerstvý dopravní servis nejenom s Martinem Fabíkem, ale teď je s Lenčou Líškovou. Krásné ráno, Lení, máš slovo, předávám slovo do redakce.
1: Já se trošku rozdýchám, takže prosím vás. Na cestě Příbor Poruba přes Mošnov a Polánku, tak je zvýšený provoz.
0: Kulantně řečeno.
1: Dobře, no tak...
0: Takhle, zaznamenal jsem asi, říkala jsi víc svátečních řidičů takzvaně.
1: No tak já nevím, jestli oni jsou sváteční. Jako...
0: Možná lidi, kteří sem tam teď vytáhli auta, aby se přesunuli jakoby třeba na ty chaty, chalupy a podobně, ne?
1: No tak ale ještě není pátek, že? Já bych řekla, že jsou to lidé, jejichž prostorem pro zlepšení je plynulost jízdy.
0: A ne, proč bednář nemá řidičák, protože já bych jel úplně stejně.
1: Ano, takže přátelé, prosím vás, pokud pojedeme 30 km v hodině,
0: no.
1: 30 km, tak se do té práce včas nedostaneme.
0: A shodli jsme se na tom, protože já včera to komentoval, když jsem jel s našima, že teda hodně kamionů je na cestách. Je teď.
1: A hodně kamionů, takže já když jsem to potom v té Polance objížděla, protože je vlastně zavřený ten sjezd, tak jsem chytla dva. Takže už nešlo, už jsem prostě nemohla dojet tak nějak na čas.
0: Takže velké drámo kolem toho, že na čas dojela, jen tak na okraj.
1: No ale na minutu, jako nebyla jsem tu dřív, prostě vyběhla jsem, zapl jsem mikrofon a už jedeme.
0: Prostě 2 minuty předstupem, ostatně jako vždycky, no. Takže profit, no. Za 2 minuty 6.
1: To není vždycky.
0: Cože?
1: To není vždycky.
0: Ostatně jako vždycky na čas.
1: Jo, ostatně jako vždycky, aha. Já jsem chtěla, to, ne, mě ty kamiony trošku rozhodili, prosím vás.
0: Tak, a já to mám až do 9. Jo.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Bystřici u Frýdku Místku v oblasti na Pasekách. Kvůli práce údržby je zde uzavřen most. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Tvarožná směr Brno. Osobní auto srazilo zvěř, nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: V Česku padaly teplotní rekordy. Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Rožnov pod Radhoštěm bude mít další zastávku na přání. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku padaly teplotní rekordy. Morava a Slezsko zažili nejteplejší den v historii měření. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové 39,9 stupně Celsia. Vedra budou pokračovat a v dalších dnech může být ještě teplej. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
3: Morava aktuálně.
2: Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Návštěvnost hradů, zámku i dalších míst se vrátila na úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než 1 000 000 návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Rožnov pod Radhoštěm bude mít další zastávku na přání. Město chystá další možnost oblíbeného Airbusu, který jezdí podle požadavků cestujících. Lidé sami mohou navrhnout, kde by měl nově zastavovat. O místě nové zastávky pak rozhodne jejich hlasování. Pokračuje mluvčí Rožnova Adéla Kousalová.
4: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se vracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
2: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do pátku 7. srpna.
3: Rádio Čas, sport.
2: Fotbalová Sparta zná možného soupeře pro závěrečné předkolo Ligy mistrů. Pokud český vícemistr vyřadí francouzský Lyon, utká se s vítězem dvojzápasu mezi tureckým Fenerbahče a rakouským Štýrským Hradcem. První duel s Lyonem odehraje Sparta dnes ve 20 hodin na Letné. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat výjimečně až ke 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: No Miliku, Niku, Niku, ty jsi sám jako vstevník, nepříšou duši má.
0: jsme se včera o tom bavili. Ty jsi to zase zapomněla. Že jo? Že jo?
1: Já jsem to zapomněla a chtěla jsem ti dát stejnou hudební ukázku.
0: Ne. Já jsem přece včera říkal, že tohle vím, protože 4. srpna má svátek synovec. No.
1: Ano, takže Dominik a Dominika dneska v kalendáři.
0: Vidíš, ale to jsem nevěděl, že třeba jakoby i ženská obdoba, protože někdy jakoby to podobné jméno je úplně někde jinde, takže dneska oba, jo?
1: Ano.
0: Kluky, holka. Jo, a je to i v kalendáři, vidím tam.
1: Takže všechno nejlepší.
0: Ty v reálném životě znáš nějaké?
1: No ty taky.
0: No ne, tak teď jsem zmiňovala. Počkej, ještě někoho jiného?
1: Tak Domču, to byla moje bývalá kolegyně v Příboře na městském úřadě.
0: Rys?
1: Ano, Rys.
0: Já nevím, jak říkám Rys.
1: No, nevím, no tak to je Domča a teďka dělá v galerii Jane McAdam Freud.
0: Spokojená.
1: Je.
0: Spokojeně. Ty poslouchej, neříkala ti, protože spokojný. Já většinou mám takovou zkušenost jako z galerií a podobně, i když záleží, kde je umístěná, ona tam musí mít chládek, ne? Teď
1: jo.
0: Záleží na, jako
1: jo.
0: Na stáří budovy, ale to musí být teď jako dobrý odchov. No.
1: Takže moc zdravíme, máváme a přejeme samozřejmě všechno nejlepší, nejenom Domče do Příbora, ale tak nějak Dominikám všeobecně.
0: A vám vůbec všem dobré ráno, Moravo z rádiem, čas, Lenča Líšková.
1: Radím se, Vyslav Bednář.
0: A pohodový den.

0: Že nenosím ponožky, nebo takhle, já nosím ponožky, ale prostě v létě nebo kdykoliv vlastně v průběhu roku si všechno sundám.
1: Ale já už tady taky chodím na boso a dostala jsem bídu od paní Lady několikrát.
0: Ano, paní Lada je na to citlivá, naše dáma, která obstrává čistotu v našem mediálním domě. Mimochodem teď má dovolenou, takže zdravíme, ale ona to bere s humorem.
1: Ne, jo? Ale ona to myslí dobře, ona to nemyslí, že by jí to vadilo, ale ona říká, dávejte si pozor, v té kuchyňce se občas něco rozbije, tak ať vám to nepíchne do nohy, takže ona to myslí jako velmi pěkně.
0: Tak nejenom v kuchyňce.
1: Aha, tak kde jsi na co šlápl?
0: Nejenom v kuchyňce.
1: Oh, ty jsi měl střep v noze.
0: Ne, ne střep, ale byl jsem asi centimetr, naštěstí jsem se z nějakého důvodu díval dolů.
1: Oh,
0: redakce Rádia Čas, nevím, jestli to uvidí kamery.
1: Špendlík.
0: Přesně tak, špendlík.
1: Na zemi.
0: A úplně se tak jakoby zaleskl, takže si říkám, že to je nějaké znamení. Tak nevím, jestli ho mám dát jako vontové a podobně, do košile
1: wow.
0: A podobně. Jsem si říkal, to by bolelo řádně, no.
1: No to jo, no, to mít v noze, to fakt nechceš.
0: Ještě kdyby to jako píchlo do paty, tak nervy moje, no. Takže jako, ale jinak říkám, musím zaklepat za tu dobu a ty taky už říkáš, že chodíš, máme štěstí, ne?
1: Jo, tak zatím se držíme, zatím jsou nohy v celku.
0: Ty proč je vlastně sundáváš botičky? Protože já, ku podivu, nějak to tak jako ustálo v dospělosti, ale dětství a dospívání, a nevím, jestli to bylo tím, že byl rád jako kulatější, tak vždycky jako když sundal, když jako vyndal botičky, teda nožičky z botiček, tak jako byl odér, no.
1: Tak. Jo, tak to já ani moc ne, ale já teďka, jak je léto, tak já si potřebuju po ránu rozhýbat nohy.
0: Že jo, přesně.
1: No
0: tak.
1: A většinou sedím i tady tak nějak v tureckém sedu a podobně, takže já pořád nějak ty nožky potřebuju prohýbávat.
0: Takže se dávej, panenko, v koutě, klidně bez ponožek, ale prostě dávej pozor, kam šlapeš. Asi
1: tak,
0: takhle.
1: Tak, to bylo něco málo ze zákulisí tady našeho rádiového života.
0: Kdo to tam mohl hodit? A
1: to tam
0: to
1: asi
0: cílené?
1: Spadlo.
0: Jsi hodně důvěřivá holka. Ty lidem věříš?
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Rozkoukáváme se novým dnem, někdo ho začíná tím, že jde spát po nějaké noční akci, v každém případě 4. srpna, úterý, Lenča Radim na Rádio Čas.
1: Krásné dobré ráno.
0: Žádá si horoskopy?
1: Přemýšlím, co by se stalo, kdybych řekla, a tak ani ne dneska.
0: Tak bychom mi dali později, anebo až by si to lidi vyžádali. Mě zajímá, my už jsme se shodli na tom, jako že lidi jsou takový přimrtvělí, opravdu ano. Jako v tom dovolenkovém a prázdninovém čase. A dokonce jednou minulý týden jsem si uvědomil a nebyl jsem si jistý, jestli jsme vůbec dali jako třetí kolo. A nikdo se nepřihlásil horoskopu.
1: A to většinou bývá úplně největší bída, když zapomeneme na Milana.
0: Jak jsou posluchači velmi citliví na to, ale tak jako Milan je poctivý, takže je připraveno. Víš co, takže až dáš znamení, kdykoliv v průběhu této hodiny, tak je dáme.
1: Až takhle mávnu.
0: No, takhle máváš rukou docela často. Mi to připomnělo film Trháč. Až takhle mávnu.
1: Ano, až takhle mávnu. Tak... Ne, a tak já bych zase naše posluchače nenapínala.
0: Za 2:45 máme.
1: Protože oni jsou zvyklí, že tak ty horoskopy bývají a kdybychom je dali na konci hodiny. Víš, jak už nám někdy psali, že já musím do práce, rychle to pustíte, zapomněli jste na to. No,
0: vy jste zlatí, no, tak jako tak jak písknem, tak dobře, tak jo, tak si pískněte. Umíš pískat? Stejně jako já. No. Takové to klasické žiš na ty pastyne, že no.
1: A umíš to, ne?
0: Ne.
1: Já umím.
0: Ježíši Kriste, uměl jsem.
1: Ty neumíš.
0: V dětství jsem uměl. Aha, já už vím.
1: Ne. Ty neumíš pískat?
0: Já jsem myslel, že umím.
1: Tak neumíš. Co se člověk o sobě nedozví, že? Takhle ve vysílání Rádia Čas po ránu. Rádia neumí pískat.
0: Ne, já jsem uměl aspoň zapískat.
1: Tak ještě zkus.
0: No nevím.
1: Jak máš jazyk?
0: Co? No je tam tak mrtvě leží v té puse.
1: Jazyk o spodní zuby zkus. No dobře, tak ne.
0: Ježiši Kriste, ale já mám úplně smysl, že písknu s tebou.
1: Já jsem si taky myslela, že umím spoustu
0: ne,
1: věcí.
0: Ne, Lení, je něco v nepořádku.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Ty problémové se budou týkat zejména sporů mezi mužskou a ženskou energií. Rozumné tedy bude snažit se předcházet hádkám a vycházet si vstříc. Využívat bychom k tomu měli svou intuici. Ta by nám měla fungovat výtečně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou hrát prim ve sporech či soutěžení. Lvi by měli oplývat elánem a nadšením a střelci budou hýřit nápady a inspiracemi. Kozorozy mohou být až přehnaně tvrdí. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měly snadno prosazovat svou. Váhy mohou vyhledávat více sexu a erotiky. Podnáři budou zaměřovat svou energii na výdělky a blíženci by měli být velmi komunikativní a přesvědčiví. Radci zejména doma budou hýřit iniciativami. Štíry bude inspirovat tajemno a ryby mají naději na novou lásku. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: věci, které milujete. Radio Čas.
1: Jinak, co vás dneska čeká a nemine s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, hity, které milujete, další slovíčko, které vám zprostředkuje krásný zážitek v rámci megaléta. Dáme si, to můžeme slíbit, na to se oba dva těšíme, jednu americkou hymnu, o které se bude mluvit celý letošní rok. Dáme si nového Marka Ztraceného, taky můžeme slíbit, že jo, protože kolem toho je taková velká výzva.
2: My to máme opravdu hodně. Já jsem to úplně zapomněla.
1: Na kterou z nich?
2: Na tu hymnu, ale na to se těším hodně. A myslím si, že překonala i takovou tu známou Fergie.
1: Fergie, přesně tak, dokonce to i píšou. Teď jsem k tomu dohledával podrobnosti, jako kdo, co a jak, ale já se obávám, že dokonce zmíníme i Mráju, vzhledem k tomuhle zážitku.
2: Kdo posloucháte pravidelně v Rádiu Čas a Dobré ráno Moravo, tak víte, že Mariah Carey, to je tady naše věčné téma a Vráďa na ní má takový velmi vyhraněný názor.
1: Nemám, já mám rád.
2: Já
1: rád poslouchám některé desky, ano, přesně tak.
2: Ale
1: jejich vystoupení se bojím, ano, přesně.
2: Ta jevištní prezentace je taková trošičku, jak bych to řekla, no, rozpačitější.
1: V posledních letech.
2: No.
1: Jo, ona kdysi jako by docela jako...
2: Nadskočila?
1: Ona ona se jako nikdy extrémně nehýbala, ale byla... Ne, ale byla tam vidět ta energie, jako by něčeho.
2: Jo.
1: A teď se něco stalo a já pořád řeším co. Říkám si, jestli to je podobně jako u Madony, něco jakoby s kloubním systémem, nebo já mi s koleny, ale přece nestuhneš tak. A nebo si říkám, jestli se u ní neprojevila, jak se to říká, stage fright, jo? Jako, že najednou začíná mít jako strach vystupovat a opravdu se snaží jenom jakoby ty tóny vypíchnout a tím pádem jako vzdala jakýkoliv pohyb.
2: Jo? A nebo jí to třeba už ani tolik nebaví?
1: No tak ale zase jako to obléká drahé čečky a jako proč by to šla?
2: Tak mě nevíš, no tak nevím, no vzhledem k tomu, že má tolik peněz z All I Want for Christmas is You,
1: Ježiš,
2: tak nevíme.
1: To máme takhle, když se řekne Mariah Carey, Lenča zmíní Vánoce a já žije hlína, Boraska.

0: Za 6:35 probuzíte se s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, hezký nový den a krásné úterý.
1: Krásné dobré ráno, vy teď uslyšíte něco, co já už jsem slyšela včera, ale vlastně neznám tu souvislost. A to si dáme za chvilku, protože jako první se podíváme na to, na co se dnes ptáme.
0: Jo, dokonce je to české přísloví, škoda krásy, kde rozumu není. Jo.
1: Ano.
0: Protože takhle, když se zkombinuje atraktivní tvářička podle někoho, plus jako je to ještě chytrý človíček nebo jakoby chytrá dáma, tak jako mám pocit, jako že to je hotový poklad. Jo.
1: To nemám ráda, takové to lidi.
0: Poklad. Jo, dobře.
1: Ne, to je takové to, jak si říkáte, že ten člověk tam prostě stál v té frontě, když se dávala ta krása a ty talenty a tak, a pak se na tu frontu nedostalo.
0: No, tak otázkou je, když se u někoho dostane, jakoby opravdu vizuálně, tak jako jestli to je výhoda nebo nevýhoda, na to se ptáme vás, prostě je fyzická, teď myslíme opravdu to, co vidíte, ta fyzická krása na pohled, výhodou nebo ne, ale jak to vnímáš ty?
1: Výhoda.
0: Co by žena? Dobře, tak
1: je to jako 100%. Tak já myslím, že jsem jako nikdy nesplňovala nějaké standardy, takže jsem zřejmě měla možnost to sledovat zvenku a myslím si, že je to velká výhoda a že ti to hodně usnadňuje.
0: Podobně,
1: možná mám kontroverzní názor, nevím, napište, ale určitě to máš mnohem jednodušší.
0: Podobně jako když člověk, který nepije, je ve společnosti, kde se pije, takže vidí to trošku jakoby z jiného úhlu, jak se ostatní chovají a tak dále.
1: Takže to, co si myslíš ty?
0: To ti otázkou. Jo, já myslím, že takové to, jo, rozhodně jo. Je to, člověk cítí nějakou větší důvěru k tomu člověku, nějak jako víc se otevírá, víc je rozněžnělejší, občas něco představuje, takže nakloněnější různým nápadům, nebo to vůbec začít komunikovat s tou druhou stranou a podobně.
1: Ano.
0: Ale častokrát jsem se setkal s tím, ale zase jako spíš od kamarádek a podobně, že hlavně, když je v kombinaci ještě s nějakou typickou, nemyslím blond barvou, ale jo, jakože člověk si říká, že ta krása opravdu rovná se jako to, co je na povrch, nemusí být uvnitř, jo, že se tak někteří vykládají. Jo.
1: Někdy se to tak stane, že...
0: A někdy se tak namixuje, to je pravda.
1: Ano, ale někdy se stane, že opravdu je to takové jakože hezky na pohled, ale pak, ale to je i u mužů, i když třeba potkáš nějakého krásného muže, a pak ta konverzace úplně tak jako neplyne. Bych řekla.
0: Takže jsme tak jako dejme tomu půl na půl, ale spíš ze 70% k tomu, že většinou to cinkne v pozitivním slova smyslu.
1: Já si myslím, že 100% a že jsme v tom taky utvrzováni a podporováni, zatímco my jsme vyrůstali v době bravíček a časopisů, kde podle mě ta fyzická krása taky byla taková celkem jako propagovaná, tak teď je to ještě intenzivnější na sociálních sítích a podobně, takže tak nějak tam masáž toho, že záleží na tom nejvíc, jak vypadáme, tak to si myslím, že pořád přetrvává.
0: Což mi připomnělo vlastně nejaktuálnější věc, to můžeme probrat za chvíli, co se týká fyzické krásy nebo vzhledu někoho hodně slavného. Nicméně teď vás poprosíme o názor. Nevím, včera tak se pospávalo na Facebooku, dneska zdokumentuj to a já jenom hlásím WhatsApp taky. Můžete se vyjádřit 776612801. Jedna se dokonce objevila ještě dřív, než jsme přišli do práce.
1: No.
0: Fyzická krása výhodou, to hodně záleží na tom, v jaké situaci a kdo to posuzuje. Ale no tak tohle je politická odpověď.
1: Ano.
0: Jinak ale pozor, Dane, ceníme, že jste napsal už včera v 10 večer, jo? Jako to ceníme.
1: Dane, diplomatická odpověď pěkná, ale my bychom vás chtěli dostat do nějakého toho tábora nebo do nějakého prostě
0: dneska
1: názoru.
0: Dneska se tak trošku neuznává, dá se říct,
1: tak,
0: jo?
1: Tak.
0: Chceme vás číst, chceme vás slyšet a jenom taková sondáž, jak to tam vypadá online?
1: Já bych řekla, že tak nějak všichni nám odjeli na dovolenou, každopádně Pavlínka píše, řekla bych jak na co, možná při hledání práce může být jako výhodou, tak i překážkou. Při hledání partnera to taky může být možná i překážka, protože partner může začít žárlit. To je taky taková.
0: No jo, ale našel si vás, protože jste krásná, jo, nebo jako pokud to říkáte teda, jo, takže jako našel si vás, protože se mu líbíte, že jo.
1: Ale já si nemyslím, že žárlivost je nutně spjatá jenom s tím, že je ten druhý člověk hezký.
0: No ne, a tak nedávalo by to logiku, protože nejdřív jsme si toho člověka vybrali a potom bychom na něj začali žárlit, je hezký.
1: Právě, no. Ale mně přijde, že jsme si tak pro tohle ráno úterní zvolili takové jako velmi těžké téma, ale takové hluboké.
0: Ale probralo nás to, řekni, že ne?
1: Jo, pojďme o tom ještě debatovat.
0: A teď potřebujeme, aby to probralo vás. No nicméně, fyzická krása v reálném životě, tak o tom už za chvíli s Lenčou a Radimem.
2: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
3: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
4: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
3: Takové speciální kleště.
4: Jo.
3: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
4: přepáš. Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, tomu jsem se rýpal v nose.
3: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
2: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
5: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Je fyzická krása výhodou nebo ne? To je oč tu běží. Zkrátka, jestli to mají hezcí lidé na pohled v životě jednodušší nebo ne. A pozor, nejenom ženy, ale i muži. Ptáme se dnes s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. A protože první, kdo nám cvakl, byla tahle dáma, malá ukázka z její aktuální tvorby.

0: Tak to je prosím pěkně, asi už jste to zaznamenali, Ariana Grande, Petl ze stejnojmenné desky, která vyšla poslední červencový den. No a doprovodné video, vlastně taková první poctivá vlaštovka, která může za to, že se začaly dít věci. Leni, pověz nám víc.
1: No já, když jsem to video viděla, tak... Jak to říct? No, kdo jste zaznamenali reklamní kampaň k filmu Čarodějky, kde se hodně probíral fyzický vzhled právě Ariany Grande?
0: Tam už se vlastně začalo o tom mluvit, jako ní tak o Erivě, že prostě během natáčení jako
1: velmi
0: výrazně zhubly, mimochodem štíhlé ženské vždycky.
1: Vždycky, no. ale tam už to tak jako bylo, že to vypadalo trošku nezdravě. No a v tomhle klipu mám pocit, že to je úplně ještě horší, což si myslím, jako jsem si ani nedokázala představit, že to může být ještě horší a opravdu Petl videoklip a Ariana hubená, ale extrémně.
0: Mimochodem toho času na koncertním turné jen tak na okraj, takže vlastně tahle ta postavička zvládá všechny ty koncerty a ku podivu se začali ozývat i fanoušci, jakoby i ti, kteří jako jí mají rádi a začali říkat, tady něco není v pořádku. Občas bohužel smutný výraz, jako ta holka nám jako odchází před očima doslova do písmene. A včera mi vyjelo jedno krátké video, reel, od nějaké paní, která mluvila v rádiu, a, nebo byl to rádiorozhovor a říká takovou chytrou věc, říká, neměli bychom komentovat lidský vzhled, jestli někdo tlustý nebo hubený, to prostě už překračuje nějaké hranice slušnosti, nicméně, pokud jste osoba veřejná, a jakoby ovlivňujete tolik lidí nebo mladých děvčat, tak by bylo aspoň dobré říct, ale tady něco není v pořádku, nesoudit, ale prostě říct jako... A trošku upozornila i na lidi, kteří jsou kolem Ariany a dělají jako že nic a fotí se a podobně, no.
1: No, je to už vidět, ale já si myslím, že jsme věděli, že to nějakým způsobem přijde, protože ta vlna těch léků na hubnutí, teďka největší móda v Hollywoodu, tak to prostě vidět je. Mimochodem, Ariana Grande je v takovém hledáčku už dlouho a je nejvíc vidět v tomto tématu, což je zajímavé.
0: Jo, protože, už je to za 5-6 let zpátky, kdy to začalo.
1: Ano, protože jako není jediná a já nevím, já jsem ti vlastně říkala o klipu od kapely Cat's Eye a v něm hraje Demi Moore.
0: Demi Moore, první jsme si všimli té proměny před pár měsíci na festivalu v Cannes, jestli si pamatuješ.
1: A to bylo ještě
0: měla
1: v pohodě.
0: Měla sice nové vlasy, ale ručičky už jsou podobně jako u Ariany, no.
1: A to bylo ještě v pohodě, ale schválně ti potom pustím konec klipu od Cat's Eye Animal. A tam je Demi Moore v celé své kráse a už to začíná být trošku děsivé. Takže... Já vlastně jako nevím, to je takové těžké téma na ráno.
0: No řekneme pointu, protože Ariana většinou už párkrát řekla na sociálních sítích lidi, jako jsme tady pro vás, bavíme vás, ale jako nekomentujte jako naši tělesnou schránku, to není až vaše věc. Nicméně tentokrát se stalo to, že prostřednictvím mluvčí oficiálně oznámila, myslím, že 1. září končí ta šňůra, na které aktuálně je, a říká, potom se stáhnu z veřejného života. Jasně, že proběhne, myslím, že na podzim ještě premiéra pokračování toho Fotry Lotr, kde si zahraje. Nicméně to se může, tam se může objevit nebo ne, protože už je to natočeno. A dokonce stopla i zkoušení muzikálu Sunday in Park with George. Jo, to znamená, na Broadway si měla zahrát muzikálu, taky to stopla, no. A prostě stáhne se nám, no a... Otázka je jenom, jestli z veřejného života, nebo jestli jako začne se sebou něco dělat, holka, no.
1: Uvidíme, no. Každopádně to víme, že tyhle věci nejsou na krátkou trať a je velmi složité s nimi jakkoliv pracovat. Každopádně, já nevím, no. Já vždycky, když to tak vidím, tak si říkám, jajky. A vzpomenu si tady na náš český rybníček a vlastně jsem ještě vděčnější za úžasnou Evu Farnou, která to všechno ustála a když potom vidím ty komentáře třeba na Instagramu a na sociálních sítích po Edenech, pane bože, po Edenech, který byly prostě dokonalý, tak...
0: Ano, Eva zažívá pravý opak vlastně, ano, de facto, dá se říct.
1: Ale
0: a
1: ona
0: taky
1: to ustává.
0: Fyzično.
1: A ustává to. Nějakým způsobem, jako prostě...
0: Ale přiznává, že to občas hodně bolí, no asi.
1: Ale takhle. Bolí to, ano, ale ustává to v té zdravé formě a tady si myslím, že ten tlak toho Hollywoodu a potom toho, co se dostává k nám
0: a... Nejpitomnější je to, že o Ariáně se všeobecně ví a říkají to jak kolegové, tak jako její fanoušci, že to je strašně fajn holka.
1: No.
0: Že to není žádná jako rich bitch a podobně, ale prostě...
1: Já myslím, že asi jediné, co můžeme popřát, je, ať prostě držíme palce.
0: Ať to dá na pána, no.
1: Aby ta cesta vedla ke zdraví. A že možná taková message, a to se mi moc líbilo, protože jsem viděla takový jeden reel, my vždycky projíždíme fitness reely s mojí trenérkou Peťou a občas něco natočíme taky. A jeden reel byl taky krásně popsán tak, že v dnešním světě, kde se cení ta štíhlost a hubenost a zhubnout co nejvíc kilo, tak jestli by nebylo lepší nacházet a hledat to zdraví a sílu a odolnost. Tak to je jenom taková jako message.
0: Se zase vybavila komedie, opravdu komedie úplně crazy, jmenuje se Vybíjená, kde byl prototyp posilovny pro obyčejný chlapy, tak si říkám, že něco podobného, ale nejenom v rámci posiloven, ale toho životního stylu by mohlo být i pro obyčejný holky. No. Takže tak, prosím vás, měníte se a kdyby náhodou byl nějaký problém, řekněte si o pomoc. Jako.
2: Hity, které milujete.

0: Bude 6:45 a všechno platí. Hity, které milujete, doufám, že pohodička taky u vás. Lenča Líšková.
1: Radím se Byslav Bednář.
0: A nevšední hudební zážitky. A teď pojďme trošku odlehčit, protože jsme jako, máme seriózní ráno.
1: My jsme měli takové hodně hluboké.
0: Tak teď odlehčíme a mám pocit, že máme virální hit roku 2026 nebo minimálně letošního léta.
1: Ty jsi mi posílal to video, takže já už jsem měla tu čest včera, ale vlastně vůbec nevím, při jaké příležitosti to bylo nebo co se dělo, takže se těším, že mi to dneska osvětlíš.
0: Tak prosím vás pěkně, vrátíme se do roku 1963, kdy fungovala parta, soulová parta Martha and the Vandellas, na to říkám dobře. Holky měly třeba hit Heatwave, jo? Zpěvačka Martha Reeves, ano. Mimochodem, jako to mě překvapilo, to se zase musí nechat, roční 41, takže letos má 85 let, zaspívala, jak to bývá v Americe zvykem, bylo to tentokrát na finále amerického ženského baseballu, hymnu, že jo, to je velmi očekávané. No a zdá se, že nám předčila fenomén Fergie z Black Eyed Peas, protože Fergie před pár lety, a už je to teda řadu let zpátky, se nám trošku předváděla. Ona říkala, že to chtěla vytunit tehdy, jakože tu hymnu, jo, protože chtěla ukázat. Jo, jo.
1: Ona spíš vypadala, že vytunila sebe předtím.
0: Ano, ale ona jako původně jako ona fakt šla do toho s tím cílem. To nebyl omyl, jako jak to dopadlo, jo, takhle. Jo. No a Martha Reeves říká, a proto jsem zmínil Mariah Carey, jedno novoroční vystoupení, protože říká, že prostě má problémy s odposlechem, jo?
1: Ano, to se může stát.
0: Jo. Já bych mohl dát začátek, ale mně se hodně líbí ta střední část toho vystoupení. Takže
1: to, protože hned vám bude jasné, proč o tom tak zdlouhavě mluvíme a co se vlastně stalo a hned budete doma. And the rocket's red glare, the

0: Já cením jednu věc, že to všichni v publiku dali na pána.
1: Mně se to líbí.
0: Protože občas znáš, jako když lidi v rámci té velké hrdosti, hlavně Američani, tak jako dokážou se ozvat, jo. Tam teda jsou prostřihy na lidi, jako, jak udržují kamennou tvář, jak se snaží moc, ale potom jí zatleskali. A hlavně Marta se k tomu teda postavila moc hezky, protože přiznává, jako, že si představovala to své vystoupení trošku jinak, jo. Ale že ráda podpořila mladá děvčata nebo vůbec mladé sportovce, jako věděla, že tam byl problém, jo.
1: Já jsem nadšená. Mně se to líbí. Já jsem nadšená vždycky, když se něco stane takového jako mimo to, na co jsi zvyklý nebo co očekáváš. Mm-hmm. Že je to takový jako milý přešlap a já... mně se to líbí.
0: A přiznám se, včera jsem si to pouštěl asi třikrát, protože opravdu první dva pokusy jsem stoprocentně věřil, že to je něco jako Saturday Night Live, jakože vidím parodii.
1: Ano.
0: No, jakože prostě někdo si dělá legraci. A potom čím dál víc, no a potom jsem si k tomu dohledával příběhy a najednou Marta byla všude.
1: Ale když jsi mi to posílal, tak já jsem si taky říkala, jestli to není nějaká legrace nebo tak, nebo AI, ale jako vidět to naživo, no, tak to...
0: Tak jo, Martha Reeves, ročník 1941, americká hymna, stačí si dohledat, pokud chcete celý originál. Mi se hodně líbilo, ona tam měla jakoby dvě kolegyně, nějaké jako jestli jsou to zborařky a podobně.
1: Ale ty se trošku drželi, jsem tak nějak slyšela, že ty se snažili.
0: Já myslím, že vnitřně asi pětkrát umřeli, jo, jako, jde vidět, jak holky bojí, takže i jim jako klobouček.
1: Ty, ale víš co, my tady občas se snažíme taky zapět, jo, a já bych chtěla ještě ocenit, že ono neudržet ani jeden tón, to je taky velké umění. Vzpomeň si na Meryl Streep v Božské Florence. To, když se natáčelo, tak ona říkala, že to bylo to nejtěžší, že se nesmíš trefit do toho tónu.
0: No,
1: takže
0: tak, no.
1: Podle mě to je výkon hodný jako potlesku.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto
1: Rádia Čas. Leni, zavři oči. Mm-hmm. Představ si 14-letou, 15-letou Lenču. Mm. Jsi na dýze. Jo?
2: No.
1: A co slyšíš?
2: No, to já
1: první,
2: nevím.
1: Na první dobrou.
2: Já vůbec nevím. Boniem.
1: Dobře. Já ti dám. Jsem chtěl jakoby závěr tohohle. Jakoby
2: ale já vstupu. Přemýšlím, no, no, no. Jako jsem já poslouchala v 15. Ne, já už vím, Backstreet Boys.
1: No ne, jako taneční hit, jako myslím, taneční hit, logicky.
2: Mhm. Taneční jo? Hit, tak Backstreet Boys,
1: Backstreet
2: no.
1: Backstreet Boys, dobře, něco
2: nebo NSYNC, Justin Timberlake.
1: Dobře.
2: Ale to už jsou spíš devadesátky.
1: No, jak jsem pochopil, tak tahle ta show, o které je řeč, je od 70. až doteď.
2: Jo, a ještě Spice Girls.
1: A už si... Dáme spajsky.
2: Dáme spajsky. A Britney Spears.
1: Spolu nemají duet, dáme spajsky.
2: Dobře, dáme spajsky.
1: Prosím tě, řekni nám víc.
2: Proč o tom mluvíme? Takže od 70. let až do současnosti největší retro party v O2 Univerzu proběhne 20. listopadu v Praze. Mm-hmm. Můžete se těšit opravdu jako na obrovskou retro dýzu. Dokonce se tam bude soutěžit o nejlepší dobový oblek.
1: A vy můžete soutěžit úplně klasickou cestou, to znamená ideálně celý den poslouchat Rádio Čas a dávat dokupy tajemnou větu, která má 4 slova. To první slovo za ranní tým pouštíme už teď a dopoledne s Alešem se určitě dozvíte další. Takže
2: první slovo dnešní tajemné věty a 2 lístky na velkou retro party 20. listopadu jsou ve hře, tak to slovo zní mám.
1: Zapište si slovíčko mám, určitě ještě zopakujeme a vyrazíte na velkou taneční show. A nemusí to být jenom wannabe.
2: Ne, může to být cokoliv.

0: Ahoj ti všem do rádia, myslím si, že to mají těžké jak krásní i nehezcí, i když těžko soudit, co je krásné a co ne. Za mě není důležité, jak vypadáš, ale jak se chováš a co máš v srdíčku. Dobře, my z vás zase tu upřímnost nedostaneme. Ale dobře, chápeme, je to váš pohled na věc a...
1: A to my jsme se do toho tak opřeli.
0: To byla celkem. Radana přes WhatsApp.
1: Radanko, zdravíme, máváme, děkujeme, ale musím říct, že my jsme takový jako, my jsme to tak... poslali rovně.
0: A tak jako neřekli jsme nic, jakože jo,
1: ne,
0: že,
1: no,
0: tak... prostě jenom se takhle, jak
1: no,
0: to vidíme.
1: No.
0: Alča, zkusím ještě jednou, nějakou výhodu fyzická krása určitě má, ale už známá rčení říkají, že z krásné misky se nenajíš, krása ji pomývá, ale blbost věčná, jenomže na tu hezkou skořápku okolí víc reaguje, je hned vidět to, co máme v sobě, hned patrné? Je hned vidět to, co máme v sobě, hned patrné. No to bych neřekl. Člověk občas umí překvapit. Taky známe krásné lidi, kteří jsou úplně úžasní,
1: jo,
0: a vlastně ještě víc potom mají tu zář kolem sebe, když zjistíme, že jsou to i fajn lidi v reálném životě.
1: A to já vždycky trošku žádlím.
0: No, to je potom v jedné knížce Betty McDonaldová to říkala. To je jako kdyby měl člověk krásnou dceru a ta ještě navíc uměla vyštit z vody.
1: Jo.
0: Něco podobného.
1: Přesně. Takže dneska se vás ptáme, jenom abychom si ujasnili tu otázku, jestli je fyzická krása výhodou anebo překážkou. Pište, nahrávejte hlasovky. I když já možná ještě do té příští hodiny dohledám zvuk od Pauliny Pořízkové, kterou teda naprosto miluju. Nový film Bardotky půjde do kin a ona o tom v jednom rozhovoru mluvila, tak schválně si to najdu.
0: Jo, já se budu těšit. Filmu, že v kinech moc se nelíbí, ale to už je zase něco jiného.
2: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici 17. listopadu u kruhového objezdu ulic Slavíková. Probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě je policie a záchranné složky. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti v obci Staré město v ulici Zrzavice. Probíhají tady práce na silnici. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Tvarožná směr Brno. Osobní auto srazilo zvěř. Voda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Horké léto přeje vosám. Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu. Dopravu na Brněnsku nově hlídá také policejní dron. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se kvůli horku a suchu přemnožily vosy. Teplé dny i noci jim pomáhají rychle se množit a proto jejich letos více než v minulých letech. Lidé je potkávají na zahradách, u stánku i restaurací. Kvůli vosím hnízdům častěji výjíždějí hasiči a přibývá také ošetření pobodnutí. Největší pozor by si měli dát hlavně lidé, kteří jsou na vosí jed alergičtí.
2: Morava aktuálně.
4: Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu, která má zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Do konce srpna mohou lidé označovat místa, která mají rádi, nebo kde jim naopak něco vadí. Více nám řekl náměstek primátora Lukáš Rašik.
5: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lávky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme.
4: Policisté na Brněnsku nasadili ke kontrolám dopravy dron. Během jediného dopoledne odhalili na křižovatce u Otnic přestupky 8 řidičů a 2 cyklistů. Provinilcům hrozí pokuty v řádu desítek tisíc korun a trestné body. Policie zároveň připomíná, že v letních vedrech je za volantem důležité dělat přestávky a nepodceňovat únavu.
2: Rádio Čas, sport.
4: Český fotbalista Lukáš Horníček míří do Newcastlu. Brankář přestoupil z portugalské Brady do anglického klubu, kde podepsal smlouvu na 5 let. Horníček si v nové sezóně vyzkouší jednu z nejprestižnějších lig světa. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

0: Jako jdeme trošku s křížkem po funuse, ale kdo nestíhá poslouchat dopoledne, tak tohle ještě neslyšel. Jinak ladíte Rádio Čas, dobré ráno Moravo, krásné úterý.
1: Teď mi to vysvětli, co? Ne, teď mi to fakt vysvětli, povídej, přehání.
0: No, chceme pustit něco, ano? Co nám Ali říkal, ano? Že je novinka, ano? A že to pustí dopoledne.
1: Jo, takhle, ne, jo, už ti rozumím, jo, tak ono, že to venku stejně pár dní, že jo, ale taky to zaznamenalo něco později a podobně, protože už o víkendu, nebo lehce před víkendem, Marek Ztracený, o kterém se teď mluví v těchto dnech nejvíc, tak už o víkendu na svých sociálních sítích slavil, že tahle ta písnička, absolutní horká novinka, je číslem jedna v takzvaných trendech, jo, na sociálních sítích, prostě na těch hudebních kanálech.
0: Kdybych věděla, co to je, tak bych to i ocenila.
1: Jmenuje se Obuj si mé boty a Marek k ní přidal takovou výzvu, protože samozřejmě bude se hrát na Letenské pláni už 7. srpna. Mimochodem jenom takový dodatek. Nevím, jsem to včera říkal Alešovi. Jo, vlastně ty si šla už si mít nádobí. Říkám, že on má sakra štěstí, protože toho 7. srpna, myslím, že i ta Praha ji opustí už ta největší vlna veder, ale mám pocit den poté, jo. Takže fakt jako mu to vyjde tak jako rád. No a říká lidi, myslím, že v tom doprovodném videoklipu jsou dokonce i texty té písničky.
0: Je tam jenom text. V podstatě v tom klipu jede jenom text.
1: Takže lirik, jak tomu říkají, takže v podstatě naučit se to nebo tak jako trošku navnímat a potom si to s Markem ve velkém zaspívat. Ale my pořád ještě nevíme, co, my jsme se nechali překvapit, že jo?
0: My jsme to ještě neslyšeli ani jeden, takže bude náš komentář vlastně v přímém přenosu.
1: Dobře.

je, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Já si myslím, že to je přesně o tom, konec konců, já tady vidím oficiální popisek, co písnička Oboj jsme poty, pardon, boty říká, nový Marek Ztracený na Rádio Čas. Ve chvíli, kdy už si chcete pustit Marka a třeba máte na něj políčeno a najednou se zaposloucháte, tak si řeknete, aha, tak to je o mě, protože co si budeme povídat, jako na sociálních sítích a podobně, když se chceme vyjádřit, tak jsme odborníci přes všechno, rozumíme muzice, tomu, jak člověk hraje, jak člověk skládá, ale ten jeho život nežijeme, takže to je to poselství, které si asi zaspívá na Letenské pláni a řekl bych za ideálního počasí 7. srpna s řadou fanoušků. Já jsem se dokonce ptal Aleše a vůbec nevím, je vyprodáno? Bude plno?
1: A to si nejsem jistá, můžu se ještě podívat.
0: Jo, jako jestli vlastně ještě člověk, když půjde kolem, tak si má koupit lístek. Nebo
1: my jsme
0: jako
1: o lístky hráli.
0: Jestli je full stav, no přesně tak, někteří z vás půjdou, ano.
1: Takže tak, no. Jinak tahle píseň by právě na Letné měla zaznít.
0: A ideálně, když se podle toho lyric textu v doprovodném videu, který uvádí písničku Oboj si mé boty, tak jako když aspoň nacítíte některá slova třeba v rámci refrénu, ať si to s Markem můžete zaspívat společně.
1: Já bych řekla, že je to takový i typický Marek Ztracený. Že vlastně to má ten sound toho Marka. Jinak, kdybyste chtěli ještě jít, tak lístky ještě jsou?
0: Jo, super, super. Tak můžete to spojit s Prague Pridem, protože tam to bude tak nějak všechno jakoby finalizovat a bouchat, takže to bude jako Praha zažije opravdu šťavnatý lví víkend, takhle bych to nazval. Jo?
1: Ano.
0: Ale můžete být i s námi, tady v klidu.
1: Ale víš, jak to vypadá, ty lístky?
0: Jak to vypadá?
1: No, já když se dívám na lístky na Marka Ztraceného, na ty sektory,
0: no.
1: Jako na Letenskou pláň.
0: Letenská pláň má taky sektory.
1: Jo, tady normálně jsou sektory. Tak je to tak trošku jak náš megakoncert. Že už je tam jenom pár prostě v některých těch místech, kde je dobře vidět.
0: Tak se pozná profík. Můžete vypíchnout kvality ostatních, ale hlavně zmínit, že 21.11. v Ostravské aréně budou taky velké hvězdy. Rádio Čas, doufáme, že vy v opravdu plné hale budou hrát a zpívat společně z Europe, Lenny, její speciální hospode Marvo, taky Olympic a v neposlední řadě David Koller solo. Tak.
1: Tak. No a lístky na časradio.cz, takže pokud už budete v té nákupní horečce a hodíte do košíku Marka Ztraceného, přehoďte i megakoncert.
0: A nebo naopak. Radio Čas.

0: Jmenovkyně tady naší Lenči, mimochodem krásné ráno s Rádiem Čas, má docela hezkou myšlenku, vlastně dává to logiku. Pro každého je ideální krása individuální, podle mě kombinace fyzické krásy a intelektu je nevýhoda. Musíte dokazovat více, že na to máte, že třeba titul není jenom za krásný úsměv, ale že jste se musela snažit dvakrát víc, hezký den.
1: To je pravda.
0: Mimochodem vidím tady doprovodnou fotku Lenči, která nám zprávu napsala a už ji asi rozumím. Hezká paní. Moc hezká paní.
1: No jo, no tak. Mm-hmm. To je osobní zkušenost,
0: to je života,
1: autentická.
0: No, takzvaně, ano. No. Dneska se vás jenom ptáme, jestli je fyzická krása v životě výhodou nebo ne, a jenom takový malý rest, chlapi, pište taky, jo.
1: No. Milan píše na Facebooku Rádia Čas, u každého člověka je důležitá hlavně povaha a inteligence. Ne, na kráse moc nezáleží. No.
0: Diskutabilní, Milane.
1: Když někoho poprvé potkáte, čeho si všimnete, že?
0: Včera jsem zažil jeden takový ve vlaku směrem od našich, kdy jsem si uvědomila, nebylo to hezké, ale bylo to tak. Přisedl ke mně pán, jednak mi trošku narušil zónu, protože v tom vlaku bylo tak poloprázdno. A přiznám se, ten jeho fyzický projev, nebo to, jak působil, mě docela jako odradilo, že to opravdu v tobě vzbudilo nelibost.
1: Jo, takhle. Já myslela, že se ti líbil.
0: Že to může zafungovat.
1: Jo.
0: A že člověk vlastně tak jako zaujal takový jako nějaký podezřívavý postoj, jo.
1: Jo.
0: Jednak tím, jako jak vlastně tak jako nemístně si sedl a...
1: Ale někdy právě i ten vzhled klame, protože mně se stalo párkrát v životě, že jsem tak nějak byla ostražitější právě díky té fyzické schránce a potom to prostě byly úplně srdcaři.
0: A ještě můj postřeh, to mi asi dáš za pravdu taky, byla někdy pořádně zabouchlá do někoho.
1: No je, pořádně, je,
0: pořádně.
1: No je, je.
0: Jako většinou se nám ty lidi líbí, jo, kromě toho, že jsou tam tisíc dalších věcí a hlavně v jednom extrémním případě, když jsem toho člověka poznal, jaký opravdu je, tak se vám normálně ta fyzická podoba úplně vymaže,
1: ano.
0: A už ho vnímáte úplně jinak a nechápete, jak vlastně vůbec tam mohlo být nějaká jiskra nebo něco takového.
1: Úplně to mám stejně,
0: aha.
1: Že taky úplně prostě mlha a zamilovanost největšího kalibru udělala bych cokoliv a potom jajky.
0: No, řekl bych, že nejvyšší čas 7.21 na čerstvou várku horoskopu a kdybyste pořád ještě nebyli probraní, za chvíli vás probere dnešní Víš, nevíš.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Ty problémové se budou týkat zejména sporů mezi mužskou a ženskou energií. Rozumné tedy bude snažit se předcházet hádkám a vycházet si vstříc. Využívat bychom k tomu měli svou intuici. Ta by nám měla fungovat výtečně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou hrát prim ve sporech či soutěžení. Lvi by měli oplývat elánem a nadšením a střelci budou hýřit nápady a inspiracemi. Kozorozy mohou být až přehnaně tvrdí. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měli snadno prosazovat svou. Váhy mohou vyhledávat více sexu a erotiky. Podnáři budou zaměřovat svou energii na výdělky a blíženci by měli být velmi komunikativní a přesvědčiví. Hradci zejména doma budou hýřit iniciativami. Štíry bude inspirovat tajemno a ryby mají naději na novou lásku. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V
5: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
6: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
8: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
8: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
9: Nech

0: Tak, nakrmili jsme ho, snad něco řekne. Kolega Martin Fabík s námi na směně, jsme rádi, vidíme tě rádi. Ahoj, Marťo.
1: Dobrý den.
0: Jo, aha, máš jít blíž, jenom vzkazuje náš rejža, aby tě bylo vidět na televizi. Marťo, klidně si to, můžeš dát ten mikrofon se klasicky.
2: Já vím, jsem zvyklý, že to musí být na té kameře vidět,
0: omlouvám se. Dáváš na lenču, tak, výborně. Hele, jak se máš, jak se vstávalo do nového dne, jak si užíváš ty tropy těch posledních dní a to, co klepe na dveře teprve?
2: Jako stávalo se mi dneska poměrně dobře. A tropy, tak jsem zavřený tady, mám klimatizaci, takže jsem spokojený.
0: Jo, máme to podobně, už jsem taky zapl 23, ať sice jako rozumím.
2: A já mám ještě pořád něco?
3: A ještě si chvilku budeme povídat, než začneme Víš, nevíš.
0: Dobře. Jak to?
3: Martě, jak se máš?
0: Teď jsem se optal celou dobu.
3: Ale kouká na mě ta kamera.
0: Jo, Jirko.
2: Haló?
0: Vždyť jsem ti namlouval, že Marťa.
2: To nevadí,
0: počkej,
2: já nemusím být
0: počkej,
2: vidět.
0: Za spolu jsme. Nevedl zase náš rejža ve Finsku dítě do školky?
3: Jo, tak prý je ready, tak ty kamery vypadají jinak. Prosím vás, jo, aha, kamera zůstává na mě.
2: No, tak to si neberu osobně.
0: Jakože Martě nepůjde vidět.
2: No, dobře.
0: Viděli jste Martu?
2: Já se dám tím pádem melon.
0: Tak... Martě je jediný, na koho se dá koukat.
3: No, jenom by kdo, posloucháte. Já to přejdu, protože já už jsem zvyklá, jo, ale jenom pro ty, kdo poslouchají Rádio Čas, oni nás přenáší kamery
0: ano.
3: Na televizi Relax, každý všední den mezi 6 a 8. A my někdy se musíme tak nějak nastavit, abychom byli všichni vidět a aby nás zabírali všechny kamery. Takže tento úvod byl v podstatě takové zákulisí toho natáčení.
0: Mimochodem všimla si z toho, jak jsem se nešťastně přeřekl, jo, že Martě jediný, jako se dá koukat, jo, a víš, že to je přeřek.
2: Řekl, že to není pravda, já jsem se ti zastal.
0: Ne. Ty právě jediný si řekl.
2: Já jsem řekl, to není pravda.
0: Ne.
2: No tak to posledněte si zpáteční záznam, to si tady podívám. No to si najdeme.
3: Já jsem neposlouchala, já jsem si psala tady s naším rejžou.
0: V každém případě nový den. Jo, počkej, tak zeptáme se Marti, vlastně jsme to už naťukli.
2: Ano.
0: To je dnešní otázka a ptáme se celé úterý bez legrace. Fyzická krása je v životě spíš výhodou nebo nevýhodou? Ať už to znáš od svých kamarádek nebo od sebe.
2: No tak samozřejmě nějaká vnější jiskra tam musí být, ale potom záleží na tom, jak ten člověk se chová, jako má duši, no. Mě třeba upřímně vadí, když si člověk má přirozenou krásu a mění se zbytečně podle trendu. Jak jsou třeba umělé rty nebo velké řasy, velké poprsí, mě to prostě vadí, je to škoda. Zmizela jako ta přirozená krása dnes.
0: No ne, tak ale ptáme se spíš na tu zkušenost, protože ty si... Shodneme se na to, že je Marťa atraktivní chlapec?
3: To by mohla být moje druhá otázka, nebo chtěla jsem se zeptat, jak se ti žije s tím?
0: Jako víš, jako jestli na tebe lidi
2: usmívají. Já to nějak nevnímám takhle, mi to říká hodně lidí, ale já se třeba nemyslím.
0: Protože Marťa nám třeba říkal pár týdnů zpátky, že stejně měl problémy v práci a že v podstatě zažil bossing, jo? To znamená šéfovou, která vůbec neřešila, jak kdo vypadá a jako vezla se po něm, že jo?
2: No je to možná, no ano.
0: Jo, je to tak, takže vlastně...
2: No možná to bylo tím, je těžko říct, ale to nedokážu tak přesně říct, to nevím.
3: Jo, ona si myslela, že Marťa je krásný a jí to vadilo.
0: A že by mohla víc, ale nedostala.
3: Ale nedostala. I když víme to.
0: Cože?
3: No, to je jedno.
0: Nedostala žena.
2: Co? Ne.
0: Dobře.
2: Ne.
0: Tak se podíváme do kalendáře.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Na to.
3: Roku 1306 je zavražděn v Olomouci panovník, král, se kterým skončila vláda Přemyslovců. Kdo to byl?
0: Václav III.
3: Ano. Dobře. V roce 1789, ale já mám pocit, že ona vždycky se pojí k několika dnům, jo? Tak zase tu máme velkou francouzskou revoluci. Bylo zrušeno poddanství a šlechtická privilegia tento den. A jaký slogan je s francouzskou revolucí nejvíc spojen?
2: Dáš možnosti, že jo, prosím.
0: To nám cinkne, my je to taky
2: povědomé. No, to nám cinkne, pojďme.
3: Veni, vidi, vici. Svoboda, rovnost, bratrství. Bůh a král.
2: Hele, to první byl Napoleon Bonaparte, to druhé souvisí s pirátama, ne, podle mě, a to třetí ještě zopakuješ, prosím?
3: Bůh a král.
0: No, nezdá se mi, že Bůh a král, když vlastně potom vláda lidu, takže dáváme Bčko.
3: Ano.
2: Dobře
3: mi.
2: Dobrý.
3: V Amsterdamu v roce 1944 byla se svou rodinou zatčena Anna Frankova. My už jsme to tu měli, tak schválně, jestli si to pamatuje, Ráďa.
0: Ne.
3: Jak dlouho se rodina Frankových přibližně ukrývala před nacisty?
2: Ježiši, jako kolik let, jo? Nebo jaké období?
3: Jak dlouho? Ano, dlouho. Oni byli v jedné místnosti.
2: Jo, takhle.
3: Zazdění vlastně v takovém malém bytečku.
2: Velká měli tam rodina. Okna?
3: Myslím, to se nejsem jistá, to nevím. Já jsem v tom domě nikdy nebyla.
0: Oni by měli okna, kdyby vyšli z toho tajného pokojíčku, protože by se ocitli v tom domě, ale jinak to bylo tak.
2: Teoreticky 3 dny nevydržíš bez jídla, 3 minuty.
0: Ne, plus. Ne, oni nosili, dostávali.
2: Nosili. Aha, jo, takhle.
0: To roka půl nebo 2 roky a půl.
3: Tak já dám průměr. No. No, a nebo řekni průměr.
0: 2 roky.
3: Ano, přesně.
2: Ty prý, 2 roky bez jídla?
0: Ne, oni jako mohli vyjít, když jako tam zrovna jako nebyly ty kontroly a tak dále.
3: No.
0: Ale měli takový kutlošek, kde se schovávali, když prostě přišli na cestě a hlídali to tam. No.
2: Tak
0: no.
2: To mazec.
3: Jako,
2: byla těžká doba, ty brďo.
3: No, hodně. A já jsem teda, byli jste v tom domě někdy v Amsterdamu?
2: Já taky ne.
3: Dobře, tak nic. Tam je, to jsou dlouhé čekací listiny a než se tam člověk dostane, ale
0: viděl jsem ale dokument, já jsem si jakoby procházel v tom dokumentu a je vám úzko, když to jako vidíte.
3: Nevydržela bych tam ani den. No,
2: tak tam cítíš tu energii asi, ne? Potom, no.
0: Pozor, myslíme ten dům, nemyslíme Amsterdam.
3: Jo, Amsterdam je nádherný. Tak Louis Armstrong se narodil v tento den. Jakou přezdívku měl?
2: Sečmo?
3: Mě to s tebou nebaví, Ráďo. Dobře. Už zase ti to říkám.
2: Musím tady vůbec chodit.
3: A co znamená sečmo?
0: No vidíš, to nevím. To nevím. To je tam ABC, nebo máme typovat?
3: Ne, můžete jenom zkuste typovat.
2: Jak to píše?
0: S a tchmo, myslím,
3: aha,
0: že jo.
3: Ano, ano.
0: S a tchmo. Mm-hmm. Tak dobře, tak bake. A máš
2: to
0: ty?
2: Souvisí to jako s nějakou potravinou nebo se zvířetem?
3: Ne, souvisí to s ním, s jeho výzorem.
2: Výzorem, jak on vypadá.
0: Byl to afroamerický muž, že jo, ta holá hlava, hodně se potil, když hrál na tu trubku a podobně.
2: Takže jako něco tak, že...
0: No proto mi napadl ten bake, jakoby.
3: Ale jdete na to hezky, ale špatně.
2: No.
3: Vzniklo to ze slova Satchel Mounds, což jsou ústa jako brašna.
0: Jo, on měl trty, ten byl líbal.
3: Dobře, ok, koho v roce 1964 sesadil z prvního místa americké hitparády s písní Hello Dolly?
0: On někoho sesadil.
3: Ano. A ve svých
2: Já tady můžu být květina, že jenom tak stát.
3: Ale já taky, já se úplně jako snažím a prostě to je to úplně
0: typl,
3: zbytečné.
0: To jsem typl, protože by nám asi nedávala někoho, koho neznáme. Tak já
3: jenom pro zajímavost, že to jsem si načetla,
2: no
3: že
2: ano,
3: v 62 letech se stal nejstarším interpretem, který kdy vedl americkou hitparádu.
2: Mm-hmm.
3: No. Dneska v některých zemích, u nás je to až v dubnu, ale v některých zemích se dnes slaví Den vodících psů. Jak dlouho trvá jeho výcvik tady u nás?
2: Ty brďo.
3: Mám možnosti?
2: To dělá většinou za ty retriever, to je krásný pes. No jo, možnosti prosím.
0: Zkus.
3: 6 až 9 měsíců, 12 až 18 měsíců a přesně 24 měsíců.
2: Přesně, 24 to nemůže být tak přesně. Ten zlatý retriever je svůj, on to nedělá podle toho, jak to máš, takže myslím si, že to bude buď Bčko nebo Ačko.
0: Mm-hmm. Čemu se říká, když nevíš, dej B, zkusíme zase B.
3: Je, tak ne. Jo. Je to 6 až 9 měsíců.
2: Je chytrý,
3: ale
2: je to super pes.
3: 6 je fakt minimum, ale jinak může se to lišit, klidně se to i k těm 18 může vyšplhat. Jo? Je to fakt podle toho psa, super. Ale minimum 6 měsíců.
0: Pusu.
3: Dneska slavila narozeniny, a kdyby ještě žila. Pumpa Wang Duangyan. Čemu se věnovala tato dáma?
2: No já vám dělám otázky na čtvrtek takové.
3: Ne, já jsem chtěla něco zajímavého, aby se i Rádě dověděl něco nového.
2: Pumpa Wang Chang Maka Jika, no.
0: Ano. Dobře, paní používala přezdívku, nebo ne?
3: Duangyan.
0: Nebo to bylo její jméno a byla tím i slavná. Jakoby.
3: To je její jméno a byla tím velmi slavná.
0: Takže pozor. Takže dáma byla Japonsko-Korea?
3: Ne.
2: Čína?
0: Ani Japonsko, ani Čína? Korea?
3: Čína? Ne.
2: Vietnam?
0: Byla to Asiatka?
3: Ano.
0: Ano, tak výborně.
2: No super. Indie?
3: Ne.
0: Vymyslela něco?
3: Ne.
2: O má nějakou metodu třeba jógy nebo něco takového?
0: Ano. Umění, takže ovládala umění. Umění nějaké té malby, toho okrasného písma, ne. Kaligrafie? Ne.
2: Stojí za ní nějaký produkt nebo ne?
3: Ne.
2: Nějaká myšlenka nebo téze?
0: Ale ničím její dílo známe, protože to by září oči.
3: Ano.
0: Jo, přesně tak.
2: Takže něco ohledně jógy, je to?
3: Ne.
0: To její dílo můžeme někde vidět?
2: Co má ještě rada, Lenči? Ne.
0: Nemůžeme někde vidět. Slyšet?
3: Ano.
2: Ona je hudební.
0: Skládala?
2: To je zpěvačka nebo nějaká operní pěvkyně.
3: Je to zpěvačka.
0: No.
3: Je to zpěvačka.
2: Ano.
3: Pustím vám ji.
2: Ano.
3: To je dobrý, ne?
2: Si představím nějakou reklamu na asijský produkt, no. Ale jako je pěkné, to je pěkné, víte.
0: A?
3: Tak tato dáma je thajská, nebo byla thajská zpěvačka.
0: No, aha, už chápu.
3: Velmi,
2: no, thajská.
3: Velmi známá. Kam to a mě by zajímalo, už jsem vám tu píseň pustila, jakému hudebnímu stylu se věnovala především? Takže buď to byl K-pop, nebo thajská lidová hudba, anebo flamenko.
0: Bečko.
3: Ano. Hm. A mimochodem proslavila se tím, že modernizovala právě národní thajské písně. Mhm. Já jsem si říkala, že byste se mohli dovědět taky něco z jiného hudebního ranku.
0: Punk, punk,
2: punk, punk, punk.
3: Jo. A fakt jako velmi populární.
2: A vlastně
3: velmi
2: už nežije teďka.
3: Ne, už ne.
0: Takže taková jakoby hudební královna národa vlastně tak. Dá se říct.
2: Dobrý, jo, husté.
0: To rozumím.
3: No, to je co?
2: Wow. Hezka.
0: Mimochodem já tak jako uvažuju, jo, bylo tam, já jsem uvažoval, že jsem dal vůbec podkres, dal jsem podkres, ale to už tak odběhlo tak asi 20 minut zpátky. Hezky bylo a myslím, že bude ještě jednou, že, Lení?
3: Ano, mám pro vás ještě jeden hudební kvíz, tak se jo. potom ještě sejdeme jednou.
0: To jsou tvoje vody, Marko.
2: Pecka, se těším.
0: Já neřeknu ani slovo.
2: Jo.

0: se vlastně asi ještě jednou vrátíme, podobně jako ve Víš, nevíš, do Amsterdamu, je to tak.
1: Je to tak každopádně o pár desítek let později. A to do tohoto roku, do roku 2026, kdy na World Pride vystoupila Madonna. A celkem překvapivě si tam pozvala hosta. Já jsem chtěla trošku napínat, jestli to poznáte.
0: Ne, ono to není překvapivé, ty dvě spolu...
1: No mě to překvapilo.
0: Pak nevíš?
1: Ne.
0: Jo. To je takové jakoby všeobecně poslední roky jako podporované přátelství napříč jakoby branžemi, dokonce na turné, no už to bude skoro 20 let zpátky, Madonna se proslavila takovým tím tričkem, kde měla napsáno Kylie. Ona vždycky na každém koncertu jako střídala ty názvy, někdy jako Hrdá máma a tak dál. A tak to začalo a ty dvě se respektují třeba, že dělí nějakých 10 let. Kylie Minogue tedy, ať jsme úplně přesní. A respektují se dodnes, no.
1: Aha, tak pro mě to bylo celkem překvapení, protože je dvě bych nečekala na jednom pódiu. Já vím, že ona s ní spolupracovala na tom novém albu, ne? Nemá tam nějakou písničku?
0: Takhle, na oficiálním albu ne, ale zrovna dneska ráno, jak jsem stával, tak jsem vlastně tohleto vystoupení teď vyšlo jako single a Kylie jako speciální host.
1: Tak, protože já jsem si říkala, že koho bych tam čekala je třeba Sabrina Carpenter, že? Protože
0: ano,
1: s tou
0: tak,
1: ona
0: ano,
1: naspívala
0: ano.
1: Píseň. A, ale vypadá to dobře. Je to takové, mě to připomnělo ten koncert, na kterém jsme před těmi lety byli spolu, ani jsme to nevěděli. Tak nějak to vypadá podobně.
0: Jo, a 2009.
1: Ano.
0: Ježiš, pade, to letí.
1: No, aha. To jsme byli spolu v Praze.
0: Mimochodem, jak jsme řešili trošku Arianu a jak jsme trošku řešili, jak jako někdo je v úzovkách líný a vlastně...
1: To říkáš o Mariah Carey.
0: Lenkolíčková, ještě jednou to jméno řekneš dneska.
1: Já ti něco řeknu.
0: Ano.
1: Mariah Carey v životě nepřijde na rozhovor do Rádia Čas.
0: Ne, já si myslím, že teď se probudila v Los Angeles a mám o špicu, kdo o mě mluvil. Ne, ale už to beru tak nějak rozumně, protože asi víme, že Madonna pár let zpátky měla docela náročnou operaci kolene, dokonce říká, jako, že snad nemá chrupavku. A postavila se k tomu dobře, protože já jsem si říkal, jak když vydáváš další taneční desku, jako tu podivou show děláš v rámci toho proma, takže ona jezdí po těch velkých akcích a klubech, je tam vlastně se Stuartem Pricem, který skládal většinu muziky a dělají vlastně, je taková napůl DJka a
1: sem
0: tam si vyleze a vlastně s lidmi si tak trsne, jo a lidi to berou.
1: Jo, tak. Hýbe se hlavně nahoře.
0: A ta půlka je pořád ohebná.
1: Ano.
0: A umí si natáhnout, což asi vy joginky víte, jako ona neohýbá kolena, ale umí jako pořád dělat takové ty...
1: Ano, ano, ano.
0: Já nevím, co, jak to mám říct. Prostě
1: no, že prostě zvedne tu nohu.
0: Akrobatické kousky, ano.
1: Ne, jako je to obdivuhodné. To 100%. Kolik je Madoně vlastně, ty to víš?
0: Dneska je 4. za 12 dní bude mít 68.
1: No, tak jako.
0: Jako
1: 68 takhle skotačit na pódiu.
0: A tu kajdy si prohlížíš, jo?
1: No, taky
0: tak tahle dáma bude mít za 2 roky 60, jo? Jako... Jo, a pozor, a u Kylie si myslím, že to je právě ta vnitřní skra, že tam jako nebylo přidáno.
1: Jo, myslíš, jo? Tak já si to nemyslím.
0: Jo, ty myslíš, že Kylie má přidáno, jo?
1: Ne, přidáno ne, ale já jsem teď, mám za sebou zrovna včera setkání s jedním člověkem, kterého já tak nějak jako znám a to. A v životě bych neřekla, že má nějakou úpravu. Jako v životě.
0: Jo, takhle, jo? No pozor, dneska už to, když se to ujme profík, tak jako to je ta největší podsta vlastně.
1: A včera mi to vyjmenoval.
0: Aha.
1: A já jsem, normálně mě spadla brada, nepoznal bys to. Prostě nepoznal.
0: I po té, co ti to vyjmenoval, tak najednou začala to vnímat jinak, nebo ne?
1: Tak jako ano, tak když ti to řekne a ty se na to zaměříš.
0: Aha, začneš si říkat aha.
1: Tak jako tak trošku můžeš být podezřívavý, ale jinak já ti můžu říct, že opravdu vůbec, a ještě mi ukazoval fotku před a po. To je úplně jiný člověk.
0: A v jakých vodách se pohybujeme teď, myslím jenom věkově, plus minus, 40?
1: Kolem 35.
0: Proč?
1: Tak nadšenec.
0: Dobře.
1: No, ale o to nejde, ale jde o to, že já bych to nepoznala. A já jsem koukala a on mi to řekl a já na něho tak koukám a říkám, ty to není možné prostě. Není to vidět, takže si myslím, že to ani už teďka nepoznáme.
0: Víš, jak se vždycky snažíme, nebo v rámci takhle, máme zatím za sebou jenom jeden velký maraton Rádia Čas moderátorský.
1: Ano.
0: A vždycky jsme se snažili jako pošoupnout tu hranici pro dobrou věc, aby lidi ještě přispěli. To bylo nějakých 400 tisíc, tak si nechám udělat kérku, že jo?
1: Jo.
0: Takže kdyby to bylo třeba 500 000, jenom za tým Rádia Čas, že se neudělat plastiku?
1: Jo, klidně.
0: Jo?
1: Do toho jdu.
0: Počkej, jako že bys byla i kačí žena?
1: Ne, kačí ne. Ne, ale tak tady nějaký prostě jako... nějaký facelift nebo výplně, nebo
0: díky,
1: tak.
0: Že jste přispěli na dobrou věc. A teď poznejte, jakou mám emoci.
1: Ne,
0: já vím.
1: Jak face, ne.
0: Ona se s tou může udělat legrace, ale jako když ta dušička bolí a chce nějakou tu změnu, tak stejně jako co s tím dělat, jo.
1: Takže to je výzva na moderátorský maraton, že potom budeme vypadat ty jako Madonna a já jako Kylie Minogue.
0: Tak ten korzétek bych si oblékla.
2: Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem? Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přímo ze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na Rádiu Čas.

0: Míra jasně a stručně na WhatsAppu Rádia Čas. Krása a mládí není zásluhou nikoho z nás, ale když dobře vypadáte, je podle mě určitě výhodou. Klidně můžete připsat někdy i proč, ale prostě ceníme palec nahoru, že máte svůj názor.
1: Já si to myslím taky. Každopádně, co si myslíte vy, to je mnohem důležitější na našem Facebooku a WhatsAppu, jestli je krása výhodou, jestli vám dělá jednodušší život.
0: Mám tady první vlaštovky od chlapů do konce audiosprávy, ale to všechno až po celé, za 5 minut bude 8. Čerstvé zprávy pro vás má kolega Martin Fabík.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na ulici Ostravská, na křižovatce s ulici Zahradní. Stala se tady nehoda 2 osobních aut. Dále buďte opatrní v Novém Jíčině v obci Studenka v ulici Poštovní. Srazila se zde 4 osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozornost mějte i v Bruntále poblíž centra směr Horní Životice. Střetli se 2 osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Nelegální obchod se zvířaty v Česku sílí. V Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Lechotice na Kroměřížsku mají nový moderní obchod. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá pašování zvířat. Nelegální obchodníci převážejí například exotické ptáky, šelmy nebo části těl chráněných zvířat. Česko je kvůli své poloze důležitou cestou pro tento obchod. Ochránci přírody upozorňují, že nelegální obchod ohrožuje vzácné druhy po celém světě.
2: Morava aktuálně.
7: V Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Lidé si už mohou schránky na urny pronajímat. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
8: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. V tuto chvíli už si lidé mohou nová místa pronajímat. Roční platba představuje 350 korun, přičemž do jedné schránky lze uložit až 4 urny.
7: Hrobová místa se pronajímají vždy na 5 let. Vše mají na starosti pracovníci místní pohřební služby. Lechotice na Kroměřížsku mají nový moderní obchod. Samoobslužná prodejna funguje 24 hodin denně a lidé do ní vstoupí pomocí mobilu nebo speciální karty. Při nakupování jim navíc pomáhá umělá inteligence. Podobné obchody mají hlavně menším obcím usnadnit dostupnost běžných nákupů.
2: Rádio Čas, sport.
7: Hokejová Kometa Brno začala přípravu na novou sezónu. Tým znovu vede Libor Zábranský, který se vrací na pozici hlavního trenéra. Brněnský klub má i letos nejvyšší cíle a chce bojovat o mistrovský titul. Kádr prošel řadou změn a posílilo ho několik nových hráčů. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: V Praze 20. listopadu proběhne v O2 Univerzu velká retro dance party a vy můžete být u toho.
1: A to v rámci Megaléta máme pro vás dva lístky za to, že poskládáte naši tajemnou větu. No a první slovo dnešní tajemné věty zní mám.
0: Zapište si mám, ještě další tři slova zbývají, tak tolik Megaléto. Jinak je přesně 8 Lenča Líšková.
1: Radím se Byslav Bednář.
0: Hity, které milujete a za chvíli hurá do světa nebo zůstaneme u nás?
1: Půjdeme do světa.
0: Super. Tam jsme taky, Caz Radio CZ.

0: Jedna za druhou hity, které milujete i v rámci úterní pohody s rádiem Čas. 4. srpna Dominikům i Dominikám krásný svátek. No a s Lenčou, jak jsme slíbili, hurá do světa.
1: Podíváme se letem, světem, internetem, no a to do Itálie, kde si jeden podnikavý Ital postavil vlastní amfiteátr.
0: Ano.
1: Ale velký, na rozloze asi, myslím, že 5000 metrů čtverečních, že prostě je to jako obrovské.
0: Ano, to není na zahrádce.
1: To není zahrádka, ano. On to tam postavil prostě v přírodě, v hoře. No a potom to vydával za archeologický nález.
0: Aha, mě to napadlo, jestli to nebude něco jako, ne koloseum, ale něco podobného.
1: Tak,
0: jako, ano.
1: Že to je archeologický nález, že tam dokonce hráli Roma a Julie Shakespearea. Vybíral vstupné tady na tu památku v přepočtu 1000 korun a mělo to velký úspěch a fungovalo to celých 10 let. On to postavil v roce 2016.
0: Jak to prasklo?
1: Já mám pocit, že on se začal víc a víc dostávat do nějakého povědomí, do nějakých turistických průvodců a podobně.
0: To tam jako v životě ani na návštěvu, ani za divadlem nevyrazil nějaký archeolog a podobně?
1: Asi ne, protože až teďka na to ty úřady přišly, toliko k tomu, jak rychle pracují v Itálii, a přišli mu na to až teď a tedy archeologové byli takový rozhořčení. Že to teda nemá nic společného s žádnou památkou a podobně.
0: To můžou být rozhořčení leda tak na sebe, ale upřímně.
1: No, každopádně mu to teda zatrhli. A to mi přijde jako takový smutný příběh, protože on dostal 2 roky vězení za
0: tohle. Fakt?
1: Jo, protože nejenom, že se obohacoval na nějakém jako podvodu, ale vlastně to postavil bez stavebního povolení. Chápeš, jo? Takže dostal 2 roky vězení a pokutu v přepočtu 72 tisíc korun.
0: Počkej, a opravdu půjde za katr, nebo je tam jako nějaká podmínka, nebo se nějak může vyplatit?
1: Zatím tady je, možná se může, myslím, že odvolací soud už mu to jako neschválil, takže si myslím, že to asi fakt bude muset udělat. Satisfakci požaduje taky obec Arcugnano, kde ten amfiteátr najdete, a ti po něm chtějí dokonce miliony. A my jsme se o tom právě bavili, jak zavřeli nějakého průvodce na Hradě, že si vymýšlel vlastní příběhy.
0: Včera v galerii prostě lidem povídal, ano, v historii jednotlivých obrazů i jejich mistrů a podobně. No.
1: A tady ten Ital, dnes už 69-letý Franco Malosso, tak taky vyprávil krásné příběhy. Prostě v tom amfiteátru se objevil i Napoleon a hrála se tam Romeo a Julie od Shakespearea a podobně.
0: Prostě jako lidem trošku zprostředkoval pohádku, kterou chtějí slyšet, ano.
1: Jo. No,
0: a nikomu nebylo ublíženo na zdraví?
1: Ne. A co mě na tom ale teda jako mrzí vlastně nejvíc, já vím, jo, je to teda na té hoře a tak. A nejenom, že teda dostal tu pokutu a to vězení, ale ještě mu úřady nařídili, aby to vrátilo do původního stavu, tak jak to bylo. Ale já, když se na to, přátelé, koukám, to je tak boží. Já bych mu to za to taky dala a šla bych se tam podívat. Já si myslím, že je to jako velmi neprozíravé od té obce, kde on žije, že kdyby se k tomu přiznali a vlastně to nechali jako raritu a třeba by ty peníze šly na tu obec potom, jo, a něco málo jemu, tak by to fungovalo podle mě mnohem líp. Chci se podívat?
0: Ukaž.
1: To je jako mimořádné, on to fakt postavil prostě celé sám. Takhle velké to je. Vypadá to jako amfiteátr z kamene. Jo, jsou tam nějaká jezírka.
0: Já znovu musím konstatovat jako 10 let. Já mám totiž pocit, že ten kousek země byl něco jako v pohádce o Šípkové růžence. Že všichni usly, jak se probudili, tak tam měli historický amfík a 10 let se divili.
1: No.
0: Jo? A myslím, že by bylo fér, teda pokud si to Bobek opravdu odsedí a nějak ty peníze sežené, že by měl mít aspoň 10 let na to, aby to všechno napravil, podobně jak to v Itálii chodí.
1: No,

0: Bude nahoře někde, ne?
1: Arkungnano.
0: Ažské na rozmluvení po ráno, co? No. A možná jako by mě to ani nemrzelo tak, jako ale Bobek bude mít za rok 70, což je taky takové jako zrovna no. Ten konec života strávit za katrem. Já vím, nejsme zastánci jako špatných nápadů nebo toho, jako že se jde proti systému, ale...
1: Ale.
0: Ale. Ale. Známe případy, kdy...
1: No.

0: Muzikou žijeme, Rádio Čas už pomalu 28 let, máme 12 minut po 8, Lenča Radim, taky kolega Martin Fabík s námi ve studiu Rádia Čas, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, ahoj a Lenča už jako hodinu, hodinu a půl něco kutá, tak prosím tě, co kutáš a o čem to bude?
2: Prosím tě, hodinu a půl to nekutám, je to jenom rychlovka, říkala jsem si, že bychom se podívali na to, jak znáte současnou českou scénu a hudbu.
1: Super, pecka, jdem na to.
0: Současnou znáš?
1: Jo, současnou. To zvládneme, hudba je hudba.
0: To neznám vůbec.
2: Dobře, tak jo, poznejte píseň podle kousku textu.
0: No.
2: Jo, jenom vám přečtu.
1: Jo, jo? Jo, takhle, to budeš jako, jo, dobře.
2: Jenom budu číst.
1: Jo.
2: Nic víc.
1: Tak jdem na to.
0: Neznám.
2: A jo, znáte, to není tak těžké. Jo?
1: České, jo?
2: Jo.
1: Dobrý.
2: Koukej, jak mi to jde, jak se ti líbí, tak si to vem, ostatním házím stín, víš o mně, ať chceš nebo ne.
1: Potřebuji melodii k tomu nějakou, abych to jako rozjel.
0: Já vůbec nebudu komentovat ani jako obsah textu.
1: Hele, bude to něco jako... To, bylo to, se... jako, to byla básnická.

0: Sbírka, jako krásně jsi to řekla.
1: A to si myslím, že nám text, jo?
0: No, krásně jsi to řekla. Mm-hmm. To
1: jsi... Dobře, tak jako napadá mě, známe tu osobu?
2: Ano.
1: Tak je to Eva Farná?
2: Ano.
1: No, ale to je tip. To je tip.
2: Je to Eva Farná a její nejnovější píseň Big Mac.
1: Super.
0: Big Mac.
2: Mm-hmm. Dobře. Bylo
1: premiéra vlastně krátce před týdnem, že s tím úžasným videoklipem, ano.
2: Tak jo, jdeme dál, jo?
0: No, pojďme, pojďme.
1: Ještě dál?
2: Tohle je trošku starší. Na sobě svůj merch, za sebou svůj tým, před sebou svůj terč, bum, a trefili jsme do černý, jsme od jak živa komerční, a ty, co dřív říkali, že nejsou, jsou teď svým merčem do černý.
0: To je nějaká kapela, že? Nebo skupina. Není to, není to jedna, není to...
1: Já budu říkat, kdo teď letí. Ben Kristoval.
0: Jako vážně? To máte připravené, nebo co?
1: Ne, to prostě jenom typu ta jména, o kterých se teď mluví.
2: No, Ben pak... Kristoval, a dal bys do ne, název, tak
1: ne, vůbec
2: písně.
1: Ne.
2: Je to Ben Kristoval a asi jo.
1: No, asi ne za nás teda.
2: Dobře. Další dáme. A tak šel jsem tam, však byl jsem zpátky hned, páč tam maj, fakt marnej internet.
1: Takhle jsme ještě neměli, ještě jsme neměli Safiána.
0: Miluju hudbu, ale to, počkej, co tam ještě kde, já nevím, kde tam ještě.
1: Kalina.
2: Ne, to jsme jinde.
0: Draho koupil, nebo...
1: Teď jsme u kapel teda?
2: Ne, teď jsme u zpěváka. Ještě jednou, to, vám to přešu. Fakt, ano. Tohle, a tohle je
1: počkej,
2: dobré.
1: Počkej, tak Myšík, mladý?
2: Ne. A tak jsem tam šel, však byl jsem zpátky hned, páč tam maj, fakt marnej internet.
0: Sebastian nebo Miraj? Ne?
2: Ne.
0: Tak dál.
1: Počkej,
0: kdo
1: ještě někam šel.
2: A oblekl si k tomu flanelovou košili.
0: To je jako napověda, jo?
2: Ano.
0: Mhm, flanelovou košili.
1: Kdo si flanelovou košili?
2: Dobře, tak já vám to řeknu,
0: to
2: nemá smysl.
1: Nemá to vůbec smysl.
0: Kdo to je? Celý nemáš ani možnosti?
1: Nemá smysl, ano.
0: Já myslím, že budeš pouštět hudbu, nevadí.
2: Ne, podle textu je to těžší. Je, no. Je to Pokáč a jeho píseň V lese.
0: Jo, ale víš, mi to napadlo?
2: No. Dobře.
1: Mimochodem nám musíš dávat kvízy 2000 a dolů.
0: No ano.
2: Ne, já právě jsem si říkala, že bychom se měli trošku dovzdělat v té moderní hudbě.
1: Moderní,
2: v té současné.
1: Dobře.
0: No. No, dobře.
2: Tak něco současného si dáme. Vím, že bys chtěl moji lítost. Hell no. Baby, dej si víno. Chyť mě za ruku, pojď se líbat, nebo se jen dívat.
0: Hele, to... To znám, ale potřebuji tu melodii k tomu. Pojď se jenom líbat, na.
1: Je to mužský nebo ženský hlas, mi aspoň řekni.
0: Myslím, že mužský, ne?
1: Mužský?
0: Ne?
1: Baby, chlap mužský. Tak zkusím Pam Rabbit.
2: Jo?
1: No.
2: Vesmír.
0: Ty to vůbec neznám.
1: Ne, já prostě neříkám jména.
2: Ty neznáš. Chci si to udělat hezký.
0: Neznám jenom partlo, udělám sama.
1: Ne, opravdu.
0: Tak nic, no. Pojďme něco lehčího, prosím.
1: Marťo.
0: No.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky.
0: Ježišmane, to je ono, přesně
1: slyšíte
0: toto.
1: Slyšíte ten text?
0: Ano, to je boží, to milo duši.
1: No, kde je to? Kde je to?
0: Hanna Zagorová.
1: No.
0: Děkuju.
1: Lení, jeď ještě.
2: A vrchol mého, tady to už je
0: no,
2: poslední
0: to jsem
2: ukázka. Zvědavý,
0: tak pojďme ano, na to.
1: Lení, a je to opravdu vrchol.
0: Jo, a to je vrchol fakt všeho.
2: A to je vrchol tady, co jsem našla jakoby textově.
0: No.
2: Baby sweet jak mango, nohy tančí tango. Hvězdná noc je Van Gogh, nabíháme s bandou, plná kára kargo, brati moji za mnou.
1: Tohle jsme komentovali, nebo přesně řečeno, já jsem zíral a Lenča komentovala strašně hudrala, o tom jsme měli určitě vstup, stoprocentně, to, protože to mango a kargo si vybavuju. To znamená, jsou to vyprodané nějaké ty sály a stadiony a je to nějaká buď to ta plačka, nebo takové to že jo. Je to tak? Nebo ne?
0: Já potřebuji melodii, bez hudby, prostě to nejde.
1: Takže buď to pan Kalin, anebo Sofian Match.
2: To těžko se ta hudba to.
0: Je to těžké, no, bez toho. No, mám jenom říct nějaký text.
1: Ne?
2: Jo, máš pravdu, je to Kalin. Je to Kalin Safír.
1: Jo, ano.
0: Safír, bohatýr, no jasně.
1: Na to je hodně citlivá. To aha, super. Ale jak to nebudeme komentovat, přesně.
2: Dobře.
1: Tak.
2: Dobře, no tak to je všechno a prošli jste naprosto skvěle. Já myslím, že byste si tady s mladou generací mohli rozumět.
1: Mm-hmm. Tak to byla Lenča, taky Stíčkové, Radim a Martin na Rádiu Čas.
3: Snídaně hotová! Úsměv připraven! Volume doprava! Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na Rádiu Čas.

0: Co je?
1: Já tady čtu jeden článek, ale k tomu se dostaneme. A teď jsem přečetla jednu větu a vzpomněla jsem si na včerejší večer s mým Marťou. Mm-hmm. A teď jenom přemýšlím, jestli tu historku můžu propálit nebo ne. Takže já budu ještě chvilku přemýšlet.
0: Přemýšlej, jako jestli recenzura bude nebo ne. No. 8.21, jinak s Lenčou a Radimem a vlastně i s dalšími kolegáčky je to dnes o kráse, o té fyzické kráse, jestli podle vás je v podstatě v životě výhodou nebo ne. Za chlapy přispěl Mára dokonce audiosprávu, tak uvidíme, co mužský pohled na věc v rychlosti.
2: Čo to majú pekní ľudia jednoduchšie v živote. No. Podľa mňa každý to má v živote také, aké si to urobí v prvom rade sám, lebo prvý dojem sa dvakrát urobiť nedá. A pohľad na krásu ako taký je dosť subjektívny, lebo to, čo sa páči mne, niekomu inému sa nemusí. Takže môj osobný názor je, že každý to má také ťažké a také ľahké, aké si to urobí. Krásný den všetkým, praje Marek.
1: A je zajímavé, že v dnešní době, kdy všichni ten vzhled komentují, že u všech,
0: tak jste vy všichni takový všeobjímající, přesně tak, jako krása je relativní a podobně. Taky jste si vybral partnerku podle toho, jestli vám líbila nebo ne, jo, že jo, a podobně, jo, a vím, že se vám líbí hodně, Marku, jo, takže, takže poprosíme klidně, jako upřímně, stejně, jako už jsme naznačili my s Lenčou, WhatsApp číslo je kdyby něco 776612800, v jakém si stavu probíhání cenzury, jenom ať víme, co se za pět minut dozvíme nebo nedozvíme.
1: Jo, já myslím, že to můžu nějakým způsobem sdělit, že bude legrace.
0: Nebo Marťovi napiš, ať je do sklepa?
1: Aby to neslyšel.
0: Nemáte sklep, že?
1: Máme.
0: No, tak ho pošli do sklepa, mezi tím to řekneš.
1: Ale my tam moc nechodíme.
0: Tak mu řekni, že tam je překvapení.
1: Já mu řeknu, ať neposlouchá rádio teď.
0: No tak jasně, hned tě poslechne, ano. 8.23, nový den si žádá čerstvé horoskopy, verze číslo 3.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Ty problémové se budou týkat zejména sporů mezi mužskou a ženskou energií. Rozumné tedy bude snažit se předcházet hádkám a vycházet si vstříc. Využívat bychom k tomu měli svou intuici. Ta by nám měla fungovat výtečně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou hrát prim ve sporech či soutěžení. Lvi by měli oplývat elánem a nadšením a střelci budou hýřit nápady a inspiracemi. Kozorozy mohou být až přehnaně tvrdí. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měli snadno prosazovat svou. Váhy mohou vyhledávat více sexu a erotiky. Podnáři budou zaměřovat svou energii na výdělky a blíženci by měli být velmi komunikativní a přesvědčiví. Hradci zejména doma budou hýřit iniciativami. Štíry bude inspirovat tajemno a ryby mají naději na novou lásku. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
9: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
10: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na Hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
11: Více na hradhukvaldy.eu.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak co, máte dost energie pro nový den? Hlavně mějte dost stínu, tekutin, pohodičky, šetřete se, protože jak asi víme, ještě pár teplotních rekordů spadne. Jinak Lenča Radim, Rádio Čas, Lení, já jsem teď jenom narazil na citát, schválně, jestli s ním jako souzníš, protože ty jsi zadaná. Já nejsem a moc se mi líbil, že láska je, když si navzájem chápeme duše.
1: Ano.
0: Jo, to můžeš podepsat, jo?
1: Můžu, no.
0: Ale počkej, myslím, počkej, co to je za tak jako, to byl tak jako trpký bolestínský smích, nebo...
1: Já jsem realista, já trošku zastávám ten názor jako Jirka Charvát, který právě měl stand-up komik, který měl o tomto tématu stand-up. A on říkal, že nás vlastně navzájem se nikdy pochopit nemůžeme a že jsme jako ty dvě okurky zavařovačky v té sklenici a cinkáme o sebe těmi sklenicemi. Takže já si nemyslím, že k tomu pochopení duše úplně dochází.
0: V tom případě ještě doporučuji animáč pro vás starší 15 nebo 18 let, Buchty a klobásy, jen tak na okraji. V každém případě asi navážeme, že jo?
1: Navážeme na téma vztahu a lásky, protože já jsem objevila článek, který má nadpis 5 jasných důkazů, že vás muž opravdu miluje a počítá s vámi.
0: Zkus.
1: Jo, tak vezmeme to od spodu.
0: A víš, já se zkusím zazpomínat, jestli jsem něco podobného někdy aspoň zažil, jo?
1: Dobře, tak svěřuje se vám s problémy,
0: mm-hmm.
1: Jo? Potom mluví s vámi o budoucnosti.
0: Mhm.
1: Je citlivý k vašim emocím.
0: Ano.
1: Ano. Dotýká se vás.
0: Jo.
1: Ano. O kom mluvíš?
0: A do pětice všeho dobrého.
1: A do pětice snaží se vám dělat radost.
0: Jo, jo. Tak asi už mi někdy někdo měl rád, nebo já to někdy
1: hezká,
0: někoho.
1: No. Hezká. No a právě, jak jsem si přečetla tu větu, snaží se vám dělat radost, tak jsem si vzpomněla na náš rozhovor včera s mým Marťou.
0: A co povídá, nebo čeho se to týkalo?
1: A já to ale chci říct jako v tom nejhezčím slova smyslu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A je to takový mužsko-ženský svět. Já jsem byla taková trošku, nebo jsem taková prostě, nechci říct jako nevrlá, ale taková trošku jako rozdrnkaná z toho, že nemáme žádné cestovatelské plány. Že teď nás jako nemáme nic naplánovaného, nic prostě nás zatím nečeká, není nic už jako vyškoupené letenky.
0: Teď myslíš, že jako v nejbližší možné době, jo?
1: V nejbližší možné době, ano. Mm-hmm. A tak jsem z toho taková jako rozvrkočená, protože já se ráda na něco těším, ráda někde jako něco podnikám a tak jsem se o tom párkrát zmínila.
0: Mm-hmm.
1: A Marťa včera přišel s tím, že vyslyšel tady tu mou jako rozmrzelost, jo, a ta věta začínala slovy. Dočetl jsem se na insertním portálu pro saxofonisty.
0: Ano.
1: Že někdo prodává saxofon v Anglii.
0: Ano.
1: Takže bychom si mohli zajet do Anglie.
0: Ty, to je krásné.
1: Je to nádherné, ale mě prostě pobavil ten přístup toho, té praktičnosti, že když už někam pojedeme, tak ať to jako má nějaký smysl, chápeš?
0: Počkej.
1: Protože moje představa o tom, jak ta věta měla znít, a teď to vůbec jako nesrážím, jako já to chápu a je to krásné.
0: Ne, ale pozor, já ti řeknu názor z druhé strany.
1: Jo.
0: Jako tak, jak jsi mi to teď řekla,
1: no.
0: Tak jsem to chápal ne tak, jako že to opravdu uvažuje tak prakticky, ale že to vlastně řekl, jak to mám říct, že to je poeticky řečeno a trošku s humorem. Jakoby.
1: Ne, ne, to je opravdu, chci si něco koupit a vezmu tě sebou.
0: Aha. Ale zase na druhou stranu bík musí chápat bíka, že jo?
1: Úplně.
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem se začala tak smát, ale tak moc smát a říkala jsem, ta věta, prostě kdyby to jako mělo být podle mých představ, uh-huh. Ano, ale tak život není podle našich představ, že? Tak by začínala. Lásko, vyslyšel jsem tvoje touhy, koupil jsem wellness někde, pětihvězdičkový hotel, 3 dny nemusíš nic dělat, jenom se tam můžeš procházet a saunovat se, mm-hmm. Projedeš se na koníkovi, já nevím, chápeš něco, jo? Výlet něco, koupil jsem letenky, rozumíš, jo? Ale...
0: Ve kterém, že z těch anglických měst by se dotyčný saxofon měl nacházet? Já se ptám jenom, jako jestli to, jako, chápeš, když to bude nějaké Visbury, 5000 obyvatel, tak to ti asi, já nevím, udělá ti to radost?
1: Ne, je to Manchester, takže pojď.
0: Pozor.
1: Ale prý je to tam krásné a blízko je Liverpool.
0: Tak on to pořád jako myslí vážně, jako by,
1: on to myslí vážně. A dokonce já dostanu bídu. Jestli to někdo uslyší, tak já dostanu bídu. Ale prostě dámy, já jenom vám jako my se chápeme, ne, ten mužsko-ženský svět, jo. No a dokonce, tak jak já mám tu představu o tom wellness, chápeš, jo, tak nabídka byla, že u toho tam pána, který prodává ten saxofon, že bychom tam jako mohli přespat někde.
0: Aha.
1: Na gauči. Takže...
0: To bude ještě zajímavé hodně.
1: Tak jenom tak, že, ale chápeš, jo, a protože prostě samozřejmě víš, že on na tebe myslí a že to je krásně myšleno, tak já si toho velmi cením.
0: Zas na druhou stranu, ať řekneme, ty mluvíš o takových těch cestovatelských epizodkách, protože co se týče těch dlouhodobých, jak vy vyjíždíte na několik, dejme tomu týdnu a podobně, tak to většinou v tom máte jasno a vždycky se na najdete. Jo?
1: 100%
0: Ty máš prostě, jako my někteří máme jakoby fyzickou potřebu, tak ty máš jako takovou tu cestovatelskou potřebu občas jako tak jako šplíchnout nějaký ten zážitek v průběhu roku.
1: Ano, to já potřebuji.
0: No
1: přesně.
0: A tam to bylo, ano, tam možná se setkali ta Venuše a
1: tady,
0: Mars. Ano.
1: A tady se prostě jako setkala ta praktičnost. Že když už, tak ať jako to k něčemu je. Tak.
0: Dvě zavařevačky bouchly o sebe a uvidíme, co z toho bude.
1: Takže ti budu posílat videa z Manchesteru.
0: Happy day everybody. A kdy mimochodem?
1: Já nevím, to je, já jsem se včera tak strašně smála, že jsme nic nedomluvili.
0: Jo takhle, paráda, musím ještě potom zapsat, a to už je naše věc.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Vox Populi, hlas lidu s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem dneska na téma fyzická krása. Prostě když jste hezcí, nebo znáte někoho takového, jestli je to spíš výhoda nebo nevýhoda, vlastní zkušenost se cení, i WhatsApp Rádia Čas ožil, audio zprávu nám nahrála Jarka, tak že bychom začali dámou z WhatsAppu, jinak kdyby něco číslo 7766 12800.
1: Vím, jak se lidé ke mně chovají cizí, když jsem namalovaná a když mě vidí jakoby na punk, na přírodno. Ten přístup je opravdu jináčí. Nedělají to teda všichni, to musím podotknout, ale opravdu jsou mezi námi jedinci, kteří nepřistupují ke všem stejně, jakoby jenom podle toho, co umí, co dokáží, ale i podle toho, jakoby, jak vypadají, což je, bych řekla, asi trošku nespravedlivé. Kor teda u žen. Řekla bych, že u mužů se toto až tak moc neřeší. Hezký den.
0: Já jsem viděl jedno video.
2: Krásný názor, ale moc děkujeme za skvělou hlasovku, fakt.
0: Jarka mi právě nahrála, já jsem viděl jedno video, ale je to jenom pro otrlé, ale nevím, jestli si ho někdy dáme nebo ne, ale to by muselo být na první dobrou. A nevím, jestli bys mě neroztrhla.
2: Mě neroztrhla.
0: A ty máš ráda tyhle věci, no.
2: Jo,
0: v každém případě sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska s mikrofonem, tak schválně, je to jedna z delších anket, takže asi jste si řekli svoje. Je fyzická krása výhodou, či naopak?
3: Hezcí lidi mají fakt výhodu. Skutečně hezké ženy, vysoké, krásné, to mají tak z poloviny náročné než ty lidi, kteří nejsou. Tolik hezcí, atraktivní, tím více se musí snažit, aby ze sebe vydali.
4: Někdy vám to může pomoct, nicméně někdy si myslím, že to může být opravdu překážkou.
5: Ale jo, většinou když člověk vidí jakoby někoho fyzicky atraktivnějšího, tak mu třeba víc věří než někomu jakože méně atraktivnímu.
6: Asi jako záleží, nevím úplně.
7: Tak to nevím. Jako myslím si, že někdy, když je člověk moc hezký, tak s tím má víc problémů, než když není.
0: Mm-hmm. Myšlenka závěrem, Lení?
2: No, já jsem mluvila o té Paulíně Pořízkové. A mimochodem teď koukám na její Instagram a ona má 1,5 milionu sledujících. To
0: jasně,
2: je hustá.
0: Jasně, mimochodem jedna z těch nejenom modelek, ale taky dneska už je hereček, která přiznává každou vrásku.
2: Je nádherná.
0: I bez make-upu.
2: Je nádherná a ten kousek toho rozhovoru, protože já jsem jich slyšela víc s ní, tak jsem nenašla. Každopádně ona v jednom rozhovoru právě říkala, že jí ta krása někdy byla překážkou, že hodně se k ní přistupovalo takovým tím způsobem, no ona je krásná, tak to má v životě jednoduchý, tak jí se nic neděje a ona prostě to má všechno na zlatém podnose a že si oni někdy taky mysleli, že je hloupá tím, že je tak krásná. Takže i ona to zmiňovala, že ne vždycky to v tom životě byla výhoda.
0: A já musím zareagovat na jednu větu v anketě, která právě teď zazněla, jak říkal ten pán, že v podstatě vždycky, když jako vidíte někoho krásného, tak jako víc mu důvěřujete a já jsem si uvědomil, že naopak zostražitím.
2: Jo.
0: Mm-hmm. Když vidím někoho, já proto mám takovou větu, s blízkými přáteli jsem krásný a vím to, když potkám tyhle typy lidí, tak vždycky zostražitím.
2: Jo.
0: Takový, kteří si uvědomují tu svou atraktivitu. Takže, a to nemyslím jako, že aby člověk nebyl hezký, ale
2: jestli tam jako něco není. Ale já bych teda chtěla říct, že znám i jako velmi krásné lidi, ale tak
0: znáš krásné lidi.
2: Tak, že jsou vlastně obojí a někdy mě i překvapilo, protože musím říct, že ta krása někdy je i takovou hranicí, že si třeba, když jsem viděla nějakého jako hodně hezkého muže, víš, jsem si říkala, no tak to jako vůbec to by jako nešlo a tak. A někdy jsem zjistila, že oni s tím mají problém, že i při seznamování a byli to i extrémně hodní a úžasní kluci. Jako fakt.
0: To je stejné jako když se najde pár, který se má opravdu rád a jeden z nich je, dejme tomu, méně atraktivní a každý hned hledá, jako jestli má ten druhý peníze nebo ne, že jo?
2: No, ale tak to nemusí vůbec být a vím, že třeba i ti kluci, kteří, neříkám, že všichni, ale byli takový podle těch měřítek, byli totálně atraktivní, tak to vlastně neřešili tolik.
0: To jsou dneska témata, co? A dneska opravdu jsme jeli hodně navážnou do hloubky. Díky, že to s námi žijete, je 8:45 a kdykoliv i online. Cazradio.cz
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?

0: Akcí věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
1: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
3: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Za chvíli bude 9 hodin, ráno se mění v den, samozřejmě vypadá to na další teplotní rekordy, třeba v noci mám pocit, na některých místech naší republiky bylo 29 stupňů,
1: jo? Ano.
0: Noci. Mám takový malý cestovatelský tip napříč republikou, kdybyste to měli blízko do Teplic, nebo se tam vyrazili, tak Teplické skály a hlavně soutěž, jmenuje se to soutěžka Sibiř, tak tam bývá teplotní rozdíl o nějakých 15 stupňů a zatímco venku víme, jak včera bylo, tak tam měli 10,5, jo? Takže opravdu uprostřed České republiky, prostě Teplicko, soutěžka Sibiř, Teplické skály, když tak si udělejte výlet a teď všichni vum.
1: Tak jo, tak ahoj, ahoj Ali, tak já jedu.
0: Aleš Klubal s námi, ahoj, ahoj Ali. Prosím tě, ptáme se všech, zeptáme se i tebe. Fyzická krása, krásní lidé, mají to v životě jednodušší nebo ne?
2: Upřímně?
0: No?
1: No?
2: Upřímně, jo, mají, 100%.
1: Že jo?
0: V čem?
2: Ve všem. Absolutně ve všem. Já si to myslím teda. Setkávám se s tím skoro na každém kroku. A,
0: Tak víme. No.
2: Jak víme?
0: No, nebo jak jsi to myslel? To byla lichotka, Ali.
2: Víme, a ne, jasně, ano. Já přijdu tady do časáckého studia, jo, tak krása tady na mě dýchne.
0: Setkávám se s tím na každém kroku.
1: Na každém kroku.
0: No tak jako, museli zareagovat.
1: Mám to v životě jednoduché.
2: Když se koukám na sebe, tak se musím pochválit.
1: Ale my ceníme, že to říkáš, protože my jsme taky vypálili náš, jako to, jak si to myslíme hned na první dobrou.
2: Stejný?
1: Já si to myslím taky. Ale naši posluchači, ti jsou jako diplomaté.
2: Ano.
1: Jo, tam hodně.
2: Opatrně.
1: Opatrně a jde tam ta vnitřní krása a podobně, ale jako víme, že?
2: Ano, tak to už je na tu, já říkám druhou dobrou, jo, to se musíš tak dvakrát, třikrát spálit, jo, a potom pochopíš, jo.
1: Ano.
2: Potom pochopíš a každý už, ale ty zkušenosti nezískáš, když tě je 20, jo, když tě je 30, možná kolem té 40 a nahoru, jo, a pak už uvažuješ jinak, jo. Jo.
0: My jsme dneska udělali do placu první slovíčko tajemné věty, je to slovo mám a od tebe se můžeme třeba po 9 dočkat dalšího?
2: Určitě, po 9 ne, dneska to bude po 10 hodině, musíte si chviličku počkat, jsem tuším 10-20, že to
0: dobře
2: bude,
0: ty,
2: jo.
0: Ty, dívej se, jak to
2: prosím produkce. Tě, to velké zrcadlo za tebou je tvoje?
0: Tu agonii, cože? To je nějaký for?
2: Ne.
0: Ne, pověz.
1: Že se na sebe asi díváš, jak jsi krásný.
2: Takže Benta má fén.
0: A jak k tomu došel, nebo co?
1: Jak jsi k tomu došel? Já úplně koukám.
0: Ne, já se právě mě zajímají Alešovy pochody.
1: Co jsi jedl předtím, než jsi šel sem?
0: Protože on přišel a...
2: Ne, ty jsi říkal, jako, že ta krása, jako, že hraje obrovskou roli. A
1: ano, hraje.
2: Teďka, a teďka jsi mi směroval k tomu, aby řekl, ano, přijdu do studia, já už vidím tu krásu, jo? Tak já jsem reagoval tady na to. No. Já jsem
0: to my nevnímáme, prosím tě, my se moc nemáme rádi, my dva.
1: Ne, proto jsme začali dělat v rádiu.
0: Ano, přesně
2: tak.
1: Aby nás nebylo vidět.
2: Jaké to má kouzlo, že každý si k tomu hlasu dosadí úplně to,
1: právě,
2: co chce. To je fantastické.
1: Já jsem hodně spoléhala na představivost posluchačů, než nám do toho vidle hodila televize Relax.
2: Třeba Lenka, jo, krásné modré oči. No. Jo.
0: Ale Leni, já to vždycky říkám tak, jako, protože už jsme si řekli, chlapi z Marzu, ženy z Venuše a podobně, já vím, jako, že věříš v to, ale jako nikdy si tě nevybere jenom proto, že jsi fajn uvnitř, prostě se mu líbila, tečka, jo, berme to tak. Pište, nahrávejte a krásný čas, Arim.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Řidiči, stále si dávejte pozor v Bruntále poblíž centra směr Horní Životice. Střetli se dva osobáky. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulicích Tomáše Bati a Nádražní. Probíhají zde práce údržby. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i v Brně na ulici Žabovřeská v oblasti Brno Žabovřesky. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Levý jízdní pruh je neprůjezdný. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku padaly teplotní rekordy. Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Rožnov pod Radhoštěm bude mít další zastávku na přání. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku padaly teplotní rekordy. Morava a Slezsko zažili nejteplejší den v historii měření. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové 39,9 stupně Celsia. Vedra budou pokračovat a v dalších dnech může být ještě tepleji. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Návštěvnost hradů, zámku i dalších míst se vrátila na úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než milion návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Rožnov pod Radhoštěm bude mít další zastávku na přání. Město chystá další možnost oblíbeného Airbusu, který jezdí podle požadavků cestujících. Lidé sami mohou navrhnout, kde by měl nově zastavovat. O místě nové zastávky pak rozhodne jejich hlasování. Pokračuje mluvčí Rožnova Adéla Kousalová.
2: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
0: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do pátku 7. srpna.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalová Sparta zná možného soupeře pro závěrečné předkolo Ligy mistrů. Pokud český vícemistr vyřadí francouzský Lyon, utká se s vítězem dvojzápasu mezi tureckým Fenerbahče a rakouským Štýrským Hradcem. První duel s Lyonem odehraje Sparta dnes ve 20 hodin na Letné. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat výjimečně až ke 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

0: Oriente.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: z víkendu, kdy jsme byli u tkyně a seděli jsme u stolu a jsme si prohlíželi fotku jednoho děvčete, takový typ mého syna. A já mu říkám, kamaráde, to je kočka, že? To, jako, to by se ti líbila, tahle ta ženská. On mi říkal, tati, tak se na mě podíval, Gen Z, je mu 20, jo? A říká, tati, za krásu si auto nekoupím, jo? Takže tak to vidí, 20-letí, teď nevím, jestli mám dodat za mě pravda, anebo krása dokáže děvy. Já už jsem svůj názor řekl, já jsem říkal, že jo, že krása dokáže otevírat dveře, ale nechám to na vás, takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a já k tomu dám hity, které milujete. Tak zůstaňte s námi a i přes ta vedra, která nás čeká, jak já jsem se dneska podíval na meteoradar, jak to bude vypadat, tak kolem 39 stupňů. Vydržme, hodně pijme samozřejmě vodu, jo, a v sobotu tuším, nebo v pátek už má být 22 stupňů, takže lepší zítřky určitě přijdou.
1: Rádio Čas, hity.

0: Dnešní téma na Rádiu Čas, fyzická krása je výhodou a nebo naopak. Jak to vidíte vy? Dneska sonduju také i já. No a sondovat samozřejmě budou i mý kolegové odpoledne, ale každopádně já jsem si říkal, že bych začal hlasovkou a je s námi Jarka. Takže Jarko, jak to vidíte s tou krásou? Třeba srovnejte se sama sebou.
1: Pěkný den, Rádio Čas.
0: Hezký den.
1: Určitě. Vím, jak se lidé ke mně chovají, cizí, když jsem namalovaná a když mě vidí jakoby na punk, na přírodno. Ten přístup je opravdu jináčí. Nedělají to teda všichni, to musím podotknout, ale opravdu jsou mezi námi jedinci, kteří nepřistupují ke všem stejně, jakoby jenom podle toho, co umí, co dokáží, ale i podle toho, jakoby, jak vypadají, což je, bych řekla, asi trošku nespravedlivé. Kor teda u žen. Řekla bych, že u mužů se toto až tak moc neřeší. Hezký den!
0: Možná i řeší, já nevím, ale my se nemůžeme namalovat na rozdíl od vás, takže nemůžeme být hezčí, takže máme tu přirozenou krásu, ale byla v tom velká pravda a protože já tady ve studiu mám naši budoucí kolegyně za Rádio Čas Rok, jmenuje se Betty, včera tady byla se mnou, taky ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Takže Betty, jak to vidíš ty, tu krásu?
2: Já trochu souhlasím s Jarkou, protože já osobně se nepovažuji za typicky krásnou, ale využívám...
0: Sympaťačku.
2: Prosím?
0: Sympaťačku.
2: Myslím si, že mám charisma, ale to... zároveň, když potřebuju nějak působit a trošku se víc zalíbit lidem, vím, jak použít make-up, abych byla takzvaně líbivější vzhledově.
0: Jo, je to máte lehčí. No, jak v čem? Jak v čem?
2: No, je to pravda, jak v čem?
0: jak to vidí třeba partner? Bavili jste se o tom na tohleto téma?
2: No, on mě má rád nalíčenou i nenalíčenou.
0: Krásné. Hmm. A já bych ještě možná vysondoval, protože ty hraješ divadlo, je krása důležitá na divadle?
2: Myslím si, že jde o zajímavost typu. Myslím si, že pro někoho určitě je důležitá, ale krása rozhodně není všechno. Hmm. Potřebujeme rozličné typy pro divadlo.
0: Člověk na to přijde časem, že jo? A někdy udělá pár kotrmelců. Ale když, já vždycky říkám, když se nespálíš, tak prostě nevíš teda by, ano.
2: Je to tak, je to tak.
0: Tak jo, dáme si hity, které milujete, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Je ta fyzická krása, pomáhá v tom životě, anebo ne? Jsme zvědaví na vaše názory.
3: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na Hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program. Více na hradhukvaldy.eu.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas je s vámi, to letní a dneska nám to za okny pořádně řeje, takže ještě jednou řeknu, vydržíme to, poslouchejme Rádio Čas. Třeba zapomeneme na ta vedra venku, ale bude platit. Bude platit, samozřejmě omezme aktivity. My jsme včera s ženou vyrazili na procházku, vždycky chodíme samozřejmě odpoledne, ale to tuším, že bylo 7:30, když jsme se šli projít a šli jsme ještě do lesa a ještě bylo horko. Jo, takže hodně pít, aktivity omezit, nebo možná brzo ráno, anebo večer. Teď to bude husté, 39, zítra tuším 40 stupňů, ale už pátek se má ochlazovat, tak bude toto světlo na konci tunelu. Každopádně náš program jede dál, nevím, jestli to máte podobně, ale když se vás někdo kvízo zeptá na cokoliv, tak odpověď většinou přijde za pár minut nebo za minutu, kdy otázka zazněla, já tomu říkám, mám to na jazyku, nemůžu si vzpomenout, jo, tak schválně, tohle byste věděli a hned potom přidám tip na skvělý prázdninový zážitek, tak pojďte s námi do ranního Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Jdem na to. Roku 1306 je zavražděn v Olomouci panovník, král, se kterým skončila vláda Přemyslovců. Kdo to byl?
3: Václav III.
2: Ano. Tak, Louis Armstrong se narodil v tento den. Mm-hmm. Jakou přezdívku měl?
3: Sečmo.
4: Sečmo?
2: Mě to s tebou nebaví, Ráďo. Dobře. Už zase ti to říkám.
4: Musím tady vůbec chodit.
2: A co znamená sečmo?
3: No vidíš, to nevím. To nevím. Mm-hmm. Tak dobře, tak bake. A máš ty?
4: Souvisí to jako s nějakou potravinou nebo se zvířetem?
2: Ne, souvisí to s ním, s jeho výzorem.
3: Byl to afroamerický muž, že jo, ta holá hlava, hodně se potil, když hrál na tu trubku a podobně.
4: Takže jako něco takže sečmo.
3: No proto mi napadl ten bake, jakoby.
2: Ale jdete na to hezky, ale špatně. No. Aha. Vzniklo to ze slova sečel mounts, což jsou ústa jako brašna.
3: Jo, on měl trty. Ten byl líbal.
2: Jo. Dobře, ok, koho v roce 1964 sesadil z prvního místa americké hitparády s písní Hello Dolly?
3: On někoho sesadil.
2: Ano, a ve svých
3: Beatles?
2: Je 60...
4: Já tady můžu být tak květina, že jenom tak stát.
2: Ale já taky, já se úplně jako snažím a prostě to je to úplně
3: typl,
2: zbytečné.
3: To jsem typl, protože by nám asi nedávala nikoho, koho neznáme.
2: Dneska by slavila narozeniny Pumpawang Duangyan.
3: Vymyslela něco?
2: Ne.
4: Nějaká myšlenka nebo téze?
3: Ale ničím její dílo známe, protože to by září oči.
2: Pustím vám ji.
4: Ano.
3: A?
2: Tak tato dáma je thajská, nebo byla thajská zpěvačka.
3: No, aha, už chápu.
2: A mě by zajímalo, když jsem vám tu píseň pustila, jakému hudebnímu stylu se věnovala především. Takže buď to byl K-pop, nebo thajská lidová hudba, anebo flamenko.
3: Bečko.
2: Ano. Já jsem si říkala, že byste se mohli dovědět taky něco z jiného hudebního ranku.
4: Punk.
2: Jo.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes nás čekají

0: Pojďte se bavit.
1: Každá skvělá prázdninová akce se počítá a tak tohle si určitě užijete. Skalka Ostrava a odpoledne plné muziky, zábavy a zážitků s Rádiem Čas. Tak už 8.8. to je tuto sobotu s moderátorem Rádia Čas, to bude náš kolega Martin Fabík. K tomu soutěže muzika promotým Rádia Čas, no a bavit se můžete od 13. do 16. hodiny. Takže skvělé letní zážitky a teď už bude platit Rádio Čas a hity, které milujete, zůstaňte s námi.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Letí to pomalečku na obzoru, 10. hodina, po 10. hodině, a to už jsem vykřičel do světa dneska ráno, že vzpomenu další slovo do megaléta rádia, často naší megaletní věty. Takže další slovo samozřejmě po 10. hodině, určitě si to vychytejte a já povím i, na jakou akci vás dneska pozveme. To znamená, o co si ve finále zahrajeme. Jinak Martin Fabík už pomalečku připravený, tady ve studiu má pro nás aktuální zprávy a na hodinách bude 10, tak zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Aktuálně si dávejte pozor na silnici na Čeladné poblíž Hřbitová. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte

0: cestou.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Horké léto přeje vosám. Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu. Dopravu na Brněnsku nově hlídá také policejní dron. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se kvůli horku a suchu přemnožily vosy. Teplé dny i noci jim pomáhají rychle se množit a proto jejich letos více než v minulých letech. Lidé je potkávají na zahradách, u stánku i restaurací. Kvůli vosím hnízdům častěji výjíždějí hasiči a přibývá také ošetření pobodnutí. Největší pozor by si měli dát hlavně lidé, kteří jsou na vosí jed alergičtí.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu, která má zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Do konce srpna mohou lidé označovat místa, která mají rádi, nebo kde jim naopak něco vadí. Více nám řekl náměstek primátora Lukáš Rašik.
2: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lávky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme.
0: Policisté na Brněnsku nasadili ke kontrolám dopravy dron. Během jediného dopoledne odhalili na křižovatce u Otnic přestupky 8 řidičů a 2 cyklistů. Provinilcům hrozí pokuty v řádu desítek tisíc korun a trestné body. Policie zároveň připomíná, že v letních vedrech je za volantem důležité dělat přestávky a nepodceňovat únavu.
1: Rádio Čas Sport.
0: Český fotbalista Lukáš Horníček míří do Newcastlu. Brankář přestoupil z portugalské Brady do anglického klubu, kde podepsal smlouvu na 5 let. Horníček si v nové sezóně vyzkouší jednu z nejprestižnějších lig světa. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
4: Já bych třeba věděla, co s tím.
3: Já vím, to je tvoje motto.
5: Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
4: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
3: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio
1: za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a také Aleš a vy, a budu rád, když to bude platit také po 10. hodině. Jinak jak koukám za okno, tak dneska nás opět počasí opéká jako špekáčky, a tak za chvilečko tip na místo, které báječně osvěží. Tohle si pohlídejte, po 10. povím druhé slovo do megavěty, megaléta Rádia Čas a povím i o co si dneska ve finále, tuším, že to bude někdy kolem 17 hodin, zahrajeme, jo, a opět je to fantastická akce, na kterou se s námi dostanete. Jinak dál platí hity, které milujete do uší, a pohodové léto i přes ta vedra za okny s Rádiem Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Přátelé, co si budeme, vedra umí své, vidíme to za okny, hledáme stín, každá kostka ledu se určitě počítá osvěžení, jak by smet. A tak tady bude fajn, Hlušínské jezero vás zve k pohodovému letnímu dni plného sluníčka, nevím, koupání, odpočinku. Tady si prostě užijete, načucháte tu prázdninovou atmosféru, osvěžíte se u vody, tady je spousta sportovní aktivit, báječné relaxace pro celou rodinu. Takže ať už plánujete aktivní den s tou vodou, anebo hledáte místo, kde si jenom odpočinete, prostě sebou tady plácnete, tak určitě to bude stát za to. Hlučínské jezero je skvělou volbou pro celou rodinku. Takže skvělé letní zážitky. Ještě mám pro vás jeden tip. Hangar Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Tady si užijete moderní lezecké stěny. Děti se určitě zabaví v pohybovém parku, takže vy si klidně můžete vyzkoušet své dospělácké aktivity. No a ať už jste zkušení lezci, anebo si to chcete jenom takhle vyzkoušet třeba poprvé, tak Ostrava Hangar je místo, kde si to prostě skvěle užije celá rodina. Tak jo, skvělé zážitky, ty prázdninové letní, a i s Rádiem Čas my hrajeme dál hity, které milujete.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas, a to dobře víte, jsou čtyři slova, ta tvoří větu, a první pro dnešek už známe z rána, je to slovo mám. Takže připomenul jsem a já mám pro vás slovo další. Tím slovem je náladu, takže mám náladu, takže už víme půl. Další dvě slova odpoledne a také finále. A teď na co budou lístky dneska v tom finále. Auto Univerzum, 90. a 80. léta, skvělá taneční party, prostě časem zpět, ale hrály se pecky, na které se nezapomíná, které mají ten tah a zvou a roztancují na tom tanečním parketě. Stále, prostě nestárnou. Takže na tohle vás dneska pozveme, ještě jednou připomínám dvě slova. Tak mám to první slovo, mám, a druhé slovo, náladu. Mám náladu. Megaléto, Rádio Čas, finále dneska. Jak už jsem říkal, před nebo po 17. hodině. Tak si to vychytejte.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás čekají

0: Sluníčko hřeje, má výkon, jako by chtělo vyhrát olympiádu, venku často horko jako v troubě, a tak tipy proti horku, jak se ochladit. Ano, samozřejmě klasika, závěsy, žaluzie, stolní větráky, klimatizace, to je takový ten základ, ale vědci, pozor, vynalezli barvu, která se může klimatizaci přiblížit nebo ji dokonce nahradit, tak jde o nejbělejší barvu na světě, která by mohla odvrátit sluneční světlo, tak aby klimatizace vlastně byla zbytečná. Barva je z látek, které dokážou světlo rozptýlit a udržet nízkou teplotu místnosti až o několik stupňů. Takže pokud to funguje takhle, znamenalo by to možná konec klimatizace, nebude nás toho bolet hlava, že jak nám to fouká na hlavu. A podle dostupných informací se aktuálně pracuje na tom, aby se barva dostala na běžný trh. Tak snad to nebude dlouho trvat, a já vždycky říkám, a snad to nebude taky ten průvan v peněžence, aby to nebylo třeba dražší než ta klimatizace. Tak zpátky hity, které milujete, a třeba i ty dneska budou do toho horka za okny osvěžovat. Jsme Rádio Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, to prázdninové, hezké dopoledne od Aleše Škulbala. Naše téma je fyzická krása. Ano, je výhodou, anebo ne. Za chviličku vaše názory. Určitě se bude hrát obědovka Rádia Čas do vaší firmy. No a Martin Fabík má pro nás nejnovější zprávy. Bude 11.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

0: Rádio Čas. Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Nelegální obchod se zvířaty v Česku sílí. V Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Na Olomoucku začíná samosběr švestek. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá pašování zvířat. Nelegální obchodníci převážejí například exotické ptáky, šelmy nebo části těl chráněných zvířat. Česko je kvůli své poloze důležitou cestou pro tento obchod. Ochránci přírody upozorňují, že nelegální obchod ohrožuje vzácné druhy po celém světě.
0: Morava aktuálně.
1: V Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Lidé si už mohou schránky na urny pronajímat. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. V tuto chvíli už si lidé mohou nová místa pronajímat. Roční platba představuje 350 korun, přičemž do jedné schránky lze uložit až 4 urny.
1: Hrobová místa se pronajímají vždy na 5 let. Vše mají na starosti pracovníci místní pohřební služby. Na Olomoucku začíná samosběr švestek. Lidé si mohou v sadech sami natrhat bio ovoce za příznivou cenu. Letošní úroda je ale kvůli horku menší než v minulém roce. Pěstitelé přesto slibují sladké a kvalitní plody. Zájemci mohou vyrazit například do sadu v Dlouhé Loučce, kde švestky dozrávají postupně. Samosběr potrvá až do poloviny září.
0: Rádio Čas, sport.
1: Hokejová Kometa Brno začala přípravu na novou sezónu. Tým znovu vede Libor Zábranský, který se vrací na pozici hlavního trenéra. Brněnský klub má i letos nejvyšší cíle a chce bojovat o mistrovský titul. Kádr prošel řadou změn a posílilo ho několik nových hráčů. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat výjimečně až ke 40 stupňům Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
4: Já bych třeba věděla, co s tím.
3: Já vím, to je tvoje motto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
4: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
3: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.

kámen pralečí. Dneska se vás ptám z Rádia Čas, jestli je fyzická krása výhodou. Takže píše Honza, Honza píše to s námrčení. Já se řídím, že z pěkného talíře se člověk nenají. Alča má tady takový názor, nějakou výhodu fyzická krása určitě má, ale už známá rčení říkají, že krása je pomývá a blbost věčná. Jenže na tu hezkou skoře.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Letní dovolená. Ideální příležitost pro odpočinek, zasloužený oddech od pracovních povinností a těch stresů každodenního života. A rozhodně je skvělé užít si dovolenou naplno, zrelaxovat se a vychutnávat si i ty gurmánské zážitky, které se s létem pojí. Ale utrhnout se ze řetězu a úplně zahodit veškeré zdravé stravovací návyky, tak to už tak moc fajn není. Navíc spousta studií dokládá, že letní období a prázdniny jsou stejně jako vánoční svátky dobou, kdy nejvíc přibíráme. Můžou za to většinou večerní a noční grilovačky, nepravidelný režim, větší množství konzumovaného alkoholu, ale třeba i to horko, ve kterém se nám tak nějak nechce moc hýbat. A do toho samozřejmě také stravování all inclusive, švédské stoly, jídlo a pití, co hrdlo ráčí. Takže jak zvládnout dovolenou bez toho, aniž bychom se vrátili s nežádoucími kily navíc? Výživový a fitness coach Martin Barna doporučuje dodržovat pravidlo prvního talíře.
2: Nejprve si naplníte talíř libovými zdroji bílkovin a vlákniny. Bílkoviny, maso, libové ryby, nějaké nízkotučné sýry a mnoho dalšího. Vláknina, zelenina, ovoce, luštěniny, tedy fazole, čočka, hrách, cizrna. A když to bude pečivo nebo těstoviny, tak celozrné, popřípadě brambory, batáty. Toto vás velmi dobře zasytí a budete se velmi dobře cítit a pravděpodobně sníte méně kalorií, tedy pravděpodobně méně přiberete.
1: A navíc zrovna léto je obdobím, kdy si tu vlákninu v té nejvyšší čerstvosti můžeme dopřávat více než kdy jindy. Takže vsaďme na středomořskou stravu, na spoustu sladkého šťavnatého ovoce, na zeleninu zralou a plnou vitamínu. No a nakonec možná nejenom, že toto léto nepřibereme, ale do nového školního roku půjdeme štíhlejší a vitálnější.
0: Tak teď už to víte.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas a stále a non-stop hity, které milujete, a letní hity, které milujete. Já teď přidám tip na dnešní podvečer. Dneska od 18 hodin na Rádio Čas pořád Energie my s Evou a Martinem Rigler. A dneska také o tom, jak ze snu vytvořit realitu, jak si správně přát, co když si přejeme špatně, co když za tím, co chceme, stojí strach místo důvěry a co když klíč neleží v technice, ale v tom, jak vnímáme sami sebe. Takže o tom všem s Hanou Wolfovou, mentorkou, která spojuje vědu s intuicí, výkon s laskavostí a ukazuje, jak si přestat jen přát a začít opravdu tvořit. Tak buďte u toho s námi a ještě jeden tip, a to na prázdninové zážitky z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Každá skvělá prázdninová akce se počítá a tak tohle si určitě užijete. Skalka Ostrava a odpoledne plné muziky, zábavy a zážitků s Rádiem Čas. Tak už 8.8. to je tuto sobotu s moderátorem Rádia Čas, to bude náš kolega Martin Fabík. K tomu soutěže muzika promotým Rádia Čas. No a bavit se můžete od 13. do 16. hodiny. Takže skvělé letní zážitky a teď už bude platit Rádio Čas a hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás čekají

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Je úterý, takže už jsme z toho nejhoršího venku, teď už zbývá jenom zvládnout dopoledne a potom hurá na oběd. Tak tady určitě rád popřeju už dopředu dobrou chuť a s obědovkou to bude právě teď, ta dobrou chuť, protože jdu volat a servírovat voňavou pizzu. Tak uvidíme na druhé straně Sofia, věřím, že to dopadne včera na první dobrou, tak dneska se určitě bude také dařit. Takže tady je telefonní číslo a jdu na to 7 3 1. A ještě 0-3. Tak. Ne, obsazeno. Dobře, ještě jednu šanci dám. Třeba se vyřizuje nějaký pracovní hovor, tak já to zkusím ještě jednou. Takže po druhé a naposledy. 7, ještě 0-50. A ještě 0-3-6. Tak. Ne. Tak tady štěstí, ani všenka nepokvete. Škoda nezíská pro svou firmu poukaz z obědovky Rádia Čas, je to obrovská škoda. Třeba nějaký pracovní hovor, ale to se může stát, protože voláme do firem, voláme do práce a věřím, že jsme v jednom kole a že třeba někdy ani na ten oběd není čas. Ale připomenu, že registrace do obědovky Rádia Čas velmi jednoduchá. Stačí naše webovky, tady vyplníte formulář do obědovky a třeba už zítra budeme volat zrovna do vaší firmy a pizzu budu servírovat nejen pro vás, ale také pro vaše kolegy. Tak jo, tak zkusíme to zítra a dneska. Tady, jak se říká, bohužel dobrou chuť nepopřeju. Ale pošlu muziku, kterou milujete, nebo chcete-li hity, které milujete z Rádia Čas.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Věd MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz.
8: Selfie stáňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
9: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
8: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
9: Já mám na to takové speciální kleště.
8: Jo.
9: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
8: připáš. Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
9: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
8: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
10: Rádio Čas.

0: Já už jsem se dneska ptal kolegu, ptal jsem se naší budoucí kolegyně, Betty tady se mnou byla ve studiu, a zeptám se i Majkyho, fyzická krása. Ahoj.
1: Krásné poledne, no co, ahoj.
0: Otevírá ty dveře všude,
1: já si myslím, že ano, já jsem na to dokonce nedávno vedl diskuzi s mým kamarádem, co se týče vztahů třeba, jak to mají, jestli to mají lidi, kteří jsou fyzicky krásnější, jestli to mají jednodušší nebo naopak těžší. A dospěli jsme taky k závěru, že to je jednodušší. Já myslím si, že i celkově, co si hledají nějakou pracovní pozici a podobně. Já jsem nedávno navštívil jedno wellness a bylo tam spousta zaměstnankyň, všechno mladé holky, všechny, co jsme se shodli s partnerkou, jako fyzicky přitažlivé, tak určitě to mají v tomhle tom jednodušší.
0: Já si taky myslím, když jako člověk, když časem získává tu zkušenost, tak hodnotí nejen to fyzickou krásu, ale i to, co je vevnitř.
1: To rozhodně,
0: ale to musíš dospět, to musíš dospět.
1: Mně to trvalo dlouho, ale souhlasím.
0: Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, je pravé poledne, dobrou chuť k obědu a dále už s Majkym jdeme na aktuální zprávy Rádia Čas.
2: Nehoda nás aktuálně potrápí v Karviné v ulici Nádražní. Bouralo tady nákladní auto s osobním. Bouračka se řeší taky na Opavsku u obce Brumovice na trase Opava-Krnov. Tady se srazila dvě osobní auta. Nehoda se stala taky na Zlínsku u obce Frišták na výjezdu na Martinice. Tady autobus srazil zvěř a s komplikacemi musíme počítat taky v Brně v ulici Porgesově.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Už dneska večer mají dorazit další bouřky. Nový povrch na Rudné ulici v Ostravě má vydržet až 16 let. Fotbalisty Sparty čeká večer utkání s francouzským Lyonem. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku opět hrozí silné bouřky. Původně měly dorazit až ve čtvrtek. Podle televize LTV Plus se ale výraznější bouřková činnost má projevit už dneska k večeru. Navíc zítra můžou být bouřky místy i silné. Teploty ale do čtvrtka dál zůstanou nadprůměrné.
3: Morava aktuál.
2: Ostrava zažívá další dopravní komplikace. Opravuje se 6-kilometrový úsek vytížené Rudné ulice, a to v úseku od křížení nad Porubkou po úsek Plzeňská. Rekonstrukce by měla skončit do 20 dnů. Nový povrch má vydržet až 16 let. Rožnov pod Radoštěm bude mít další zastávku na přání, kde stále oblíbenější Airbus, fungující na principu dopravy na vyžádání, nově zastaví, rozhodnou samotní obyvatelé. Pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
4: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
2: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do pátku 7. srpna.
3: Rádio Čas, sport.
2: Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin francouzský Lyon, který ještě nikdy neporazili. Zítřek bude skoro jasný, místy polojasný s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 38. Tolik zprávy, po 12. pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
6: Já bych třeba věděla, co s tím.
5: Já vím, to je tvoje motto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
6: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
5: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pěkný odpoledne ze studia Rádia Čas už vás. V tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl, a se mnou samozřejmě hity, které milujete, tak jak vám je servírujeme každý všední den. Podíváme se také na to, o co dneska budeme soutěžit a jakým způsobem vyhrát, a mrkneme se také na pokoutku, kterou si myslím si vychutnává spousta z nás, a to sýry. Mrkneme se na nejlepší sýry světa a mezi ně se umístila také kontroverzní česká pokoutka. Skválně můžete typovat jaká. Teď už muzika.

0: máte rádi Itálii a rádi si vychutnáváte různé síry, tak tady mám pro vás jeden žebříček, a to nejlepších sírů světa, které jsou bohaté na bílkoviny, a dostala se tady i kontroverzní česká pochoutka. Pojďme se teď podívat na tři nejlepší síry. Tak na třetím místě se umístil sír Harzerkäse, jedná se o německý zrající sír, který patří mezi nejbohatší zdroje bílkovin mezi síry. Na druhém místě Gammelostfravik, což je norský tradiční zrající sír, a zlato vyhrál Schabiziger, což je vítězný švýcarský sír, který je známý také jako zelený sír, vyrábí se z odtučněného kravského mléka a ochucuje se bylinou jménem pískavice řecké seno, která mu dodává typickou zelenou barvu a výrazné aroma. Takže na prvních třech příčkách nejsme, každopádně jsme obsadili krásné čtvrté místo a já se trošku divím, protože na čtvrtém místě jsou olomoucké tvarůžky, což je pochoutka, kterou já si teda úplně moc nevychutnávám, ale znám spousta lidí, kteří naprosto milují, a myslím si, že olomoucké tvarůžky buď milujete, anebo nesnášíte. Tak v tomto případě já jsem ta druhá strana. Každopádně tento žebříček, mimo jiné Taste Atlas, pokud hledáte nejlepší chutě na světě, tak doporučuji navštívit tento web. Tak na Taste Atlasu čtvrté místo obsadilo Česko a konkrétně olomoucké tvarůžky. Tak na to třeba večer myslete, jen si potom rozmyslete, třeba pusu s partnerem. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
2: Více na hrad Hukvaldy EU.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: I dnes v éteru Rádia Čas můžete vyhrát, a to konkrétně lístky na Retro Dance Party, akce, která proběhne 20. listopadu v O2 Univerzum. Retro Dance Party, kde bude speciální host Martin Harych, a vy tam můžete vyrazit díky našemu rádiu úplně zadarmo a ještě vzít někoho sebou. Stačí dát dohromady výherní větu, která obsahuje 4 slova, 2 slova už jsme dneska prozradili a ty zní mám náladu. Takže první 2 slova, naposledy připomenutá, mám náladu, no a ty další dvě ještě postupně prozradíme, takže šance máte úplně všichni, držím palce, ať to vyjde tomu, kdo si to nejvíce přeje. Ode mě počasí, pojďme se podívat, jak dneska bude, a za chviličku další hity, které milujete.
0: Megalétto Rádia Čas. Megalétto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás čekají

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: úterní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a s dnešním tématem. Dneska se ptáme a řešíme, jestli je fyzická krása výhodou anebo překážkou. A já si pročítám vaše komentáře, které píšete na WhatsApp a také na Facebook Rádia Čas. A krásně to napsala třeba Pavla. Ta napsala, řekla bych, jak na co. Možná při hledání práce může být jak výhodou, tak i překážkou, ale při hledání partnera to taky může být možná i překážka, protože partner může začít žárlit. A pod to já se klidně podepíšu. Dagmar třeba napsala, jak kdy, pokud je prázdno, v Makovici nepomůže nic. Ano, souhlasím. Dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, nahrávejte hlasovky 77 66 12 800. No a já posílám další hity, které milujete.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutku 13. hodina, čekají nás informace z dopravy, také zprávy s Honzou. Řekneme si, že Češi se online nákupy častěji rozkládají na splátky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Čas.
1: Vážná nehoda se stala v Havířově v ulici Kapitána Jasioka. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Dále se řeší bouračka v Karviné v ulici Nádražní, kde bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky na hlavním tahu z Opavy do Krnova. U Brumovic i tady se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Dolní. I tady bourala dvě osobní auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Češi si online nákupy čím dál častěji rozkládají na splátky. Ohnivý most bude v Ostravě hotový až do konce příštího roku. Hokejovou osmnáctku dneska čeká utkání proti Německu. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na internetu nakupujeme stále častěji. Průměrná cena objednávek ale zůstává dlouhodobě podobná, ukazují poslední průzkumy. Novým trendem je rozkládání větších nákupů na několik splátek.
0: Morava aktuálně.
1: Na ohnivý most si v Ostravě na Karolině počkáme. Jedna z klíčových staveb, která má být symbolem centra města, hlásí technické komplikace. Plánovaný unikátní most s chrliči ohně má být nově hotový až na konci příštího roku, tedy o rok později. Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné, proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun.
0: Rádio Čas, sport.
1: Hokejovou osmnáctku po včerejší prohře čeká další zápas. V úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu v Kanadě podlehli hokejisté Spojeným státům americkým 4-6. Už dneska od 9 je čeká utkání proti Německu. Zítra si před půlnocí zahrají proti Finsku. Zítřek bude skoro jasný až polojasný s přeháňkami a bouřkami a s teplotami od 35 do 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
4: Já bych třeba věděla, co s tím.
3: Já vím, to je tvoje motto.
5: Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
4: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
3: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
0: Radio

Posloucháte Rádio Čas, za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit za sportem a v rámci Megaléta dneska také soutěžíme. Připomínám, že o Retro Dance Party, akce, která proběhne v O2 Univerzum 20. listopadu a vy tam můžete vyrazit s Rádiem Čas úplně zadarmo a ještě vzít někoho sebou. A já v této hodince prozradím třetí nápovědu, třetí slovíčko do naší tajenky. Teď už ale muzika. Yes.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: No, co si budeme, v létě se ne vždy úplně skvěle sportuje, když jsou ty vedra. Každopádně, pokud byste si chtěli zasportovat a třeba vylézt na horolezeckou stěnu, tak tady mám pro vás pozvání do hangáru Ostrava. Tady je to pro malé i velké, můžete být odvážlivci, začátečníci, profesionálové. Rozhodně se tady nebudete nudit, je to největší bouldermingové centrum v Moravskoslezském kraji. Užijete si moderní lezecké stěny, děti si tady můžou užít skvělou zábavu v rozlehlém pohybovém parku. Takže ať už jste zkušení nebo začátečníci, rozhodně v hangáru Ostrava neuděláte chybu. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
0: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
0: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
0: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Úterní odpoledne s rádiem Čas a přátelé, já tady mám pro vás ještě pozvánku na náš časácký hudební svátek roku, protože tak jako každý rok i letos pro vás připravujeme mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi, a to s datem 21. listopadu v Ostravar aréně. No a letos to bude opravdu veliké, objeví se tam skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown, a právě jediné místo, kde se objeví v rámci tohoto turné v České republice, je právě náš megakoncert Rádia Čas. A jak je zvykem, nebudou tam sami, na stejném podiu také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Tak pokud ještě nemáte lístky, ty jsou aktuálně v prodeji na našem webu casradio.cz. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu potkáme v Ostravar aréně.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek má být tropický. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by ve středu měla být skoro jasná až polojasná. Místy ale můžou přijít přehánky a objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 35 do 38 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: I dnes v rámci Megaléta nadělujeme, a to konkrétně dva vstupy na Retro Dance Party, která proběhne 20. listopadu v O2 Univerzum v Praze. Mimo jiné speciální host Martin Harych. A vy tam můžete díky našemu rádiu vyrazit. Stačí dát dohromady výherní větu. Já už jsem dnes připomínal první dvě slovíčka a tím třetím slovem je slovo na. Takže slovo na je třetí slovo do naše tajenky. A jakmile dostanete to poslední čtvrté, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a lístky můžou být vaše.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
7: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
8: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s rádiem Čas za minutu a půl, 14. hodina. Slovo si bere Honza, čekají nás informace z dopravy, také zprávy. Povíme si, že 3/4 lidí jejich práce stresuje.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Tejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hned dva dopravní problémy nás teď potrápí. V Ostravě bouračka se řeší v Bílovecké ulici, srazila se tady dvě osobní auta. Dvě auta v Ostravě bourala taky na ulici Betonářské, tady se srazilo nákladní auto s osobním. Stále jsou problémy v Havířově, v ulici Kapitána Jasioka. Osobní auto tu srazilo cyklistu. S komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu z Lipníku nad Bečvou do Hranic. Tady u obce Jezernice je dopravní problém a nehoda dodávky nás může potrápit na cestě z Olomouce na Lipník nad Bečvou, na dálnici D35 před odbočkou na Daskabát.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: 3/4 lidí jejich práce stresuje. O proměně náměstí Republiky v Havířově rozhodne veřejnost. Tenistka Valentová na turnaji v Torontu podlehla Tausendové. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. 3 lidem ze 4 jejich práce způsobuje stres a zhruba polovině zasahuje do soukromého života. Vyplývá to z průzkumu. Většina dotázaných se taky občas cítí z práce vyčerpaná. Třetina lidí pak pro práci využívá vlastní vybavení.
1: Morava aktuálně.
4: Centrum Havířova projde proměnou. Jak bude náměstí Republiky vypadat, o tom teď můžou rozhodnout samotní obyvatele města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
5: Občané mohou prostřednictvím dotazníku ovlivnit budoucí podobu náměstí Republiky v Havířově. Jejich odpovědi budou jedním z podkladů pro zpracování studie.
4: Taky ve Zlínském kraji v pondělí padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 37,6 stupně Celsia a úplně nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, a to 39,9 stupně. Je to nový rekord pro Moravu a Slezsko.
1: Rádio Čas, sport.
4: Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Tausendovou 4-6, 5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Siniakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s Marií Bouskovou. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku skoro jasný až polojasný. Čekají nás už přehánky a objevit se můžou taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra

0: fronta a ochladí se. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
3: Já bych třeba věděla, co s tím.
2: Já vím, to je tvoje motto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
3: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
2: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas.

0: I 4. srpnový den posloucháte Rádio Čas. Dneska mimo jiné slaví Dominika Dominika, tak vše nejlepší k jejím svátku. Za chviličku se podíváme, kam můžete tento týden vyrazit. Pokud ještě nemáte plány, rozhodně poslouchejte. No a mrkneme se také na to, jak vypadalo Víš nevíš v dnešním ránu. Teď už ale hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit a jako první zvu na čtvrtý ročník Truck srazu Orlová, který se uskuteční v pátek 7. srpna a v sobotu 8. srpna v Orlové na prostranství vedle Starého náměstí. V pátek tady na vás čeká oblíbená spanilá jízda kamionu ulicemi Orlové, no a v sobotu se představí hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje s ukázkou techniky. Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program pro malé i velké a bavit se rozhodně bude celá rodina. A ta se bude bavit taky na skalce v Ostravě, protože tady můžete vyrazit zase v sobotu na odpoledne plné hudby, zábavy a zážitku s rádiem Čas. Celou akci bude moderovat kolega zprávař Martin Fabík, soutěže, hudba, promo tým rádia Čas, to všechno. Taky akce pro celou rodinu, která startuje v sobotu ve 13 hodin a trvá až do 16. Ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte a užívejte léto.
0: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program. Více na hrad Hukvaldy EU. Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
2: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: I při úterku se držíte vlny rádia Čas, úterní odpoledne. A my se podíváme do úterního rána. I dneska, jako každý všední den, mezi 6 až 9, dobré ráno Moravo, Ráďa, Lenča a někdo z našich zprávařů. No a k tomu také víš, nevíš. Doba, kdy zjistíte, co všechno naše ranní moderátoři ví. Já se přiznám, že teda obdivuju Ráďu, protože ten má neskutečný všeobecný přehled. Tak skválně, jestli byste třeba i vy věděli, za vražděním kterého panovníka skončila vláda Přemyslovců. Protože o tom byla řeč. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
2: Jdem na to.
3: Roku 1306 je zavražděn v Olomouci panovník, král, se kterým skončila vláda Přemyslovců. Kdo to byl?
2: Václav III.
3: Ano. Tak, Louis Armstrong se narodil v tento den. Jakou přezdívku měl?
2: Sečmo.
4: Sečmo?
3: Mě to s tebou nebaví, Ráďo. Dobře. Už zase ti to říkám.
4: Musím tady vůbec chodit.
3: A co znamená sečmo?
2: No vidíš, to nevím. To nevím. Tak dobře, tak bake. A máš ty?
4: Souvisí to jako s nějakou potravinou nebo se zvířetem?
3: Ne, souvisí to s ním, s jeho výzorem.
2: Byl to afroamerický muž, že jo, ta holá hlava, hodně se potil, když hrál na tu trubku a podobně.
4: Takže jako něco takže sečmo.
2: No proto mi napadl ten bake, jakoby.
3: Ale jdete na to hezky, ale špatně. Vzniklo to ze slova sečel mounts, což jsou ústa jako brašna.
2: Jo, on notrty, ten byl líbal.
3: Jo. Dobře, okej, okay. Koho v roce 1964 sesadil z prvního místa americké hitparády s písní Hello Dolly?
2: On někoho sesadil.
3: Ano, a ve svých
2: Beatles?
3: Je 60...
4: Já tady můžu být tak květina, že jenom tak stát.
3: Ale já taky, já se úplně jako snažím a prostě to je to úplně
2: typl,
3: zbytečné.
2: To jsem typl, protože by nám asi nedávala nikoho, koho neznáme.
3: Dneska by slavila narozeniny Pumpawang Duangyan.
2: Vymyslela něco?
3: Ne.
4: Nějaká myšlenka nebo téze?
2: Ale ničím její dílo známe, protože to by září oči.
3: Pustím vám ji.
4: Ano, ano.
2: A?
3: Tak tato dáma je thajská, nebo byla thajská zpěvačka.
2: No, aha, už chápu.
3: A mě by zajímalo, když jsem vám tu píseň pustila. Jakému hudebnímu stylu se věnovala především? Takže buď to byl K-pop, nebo thajská lidová hudba, anebo flamenko.
2: Bečko.
3: Ano. Já jsem si říkala, že byste se mohli dovědět taky něco z jiného hudebního ranku.
2: Punk, punk,
4: punk, punk, punk.
3: Jo.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Taky zítřek má být tropický. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by ve středu měla být skoro jasná až polojasná. Místy ale můžou přijít přehánky a objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 35 do 38 stupňů Celsia.
1: Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Společnost vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my se ještě podíváme na dnešní téma, protože nám píšete také na WhatsApp Rádia Čas a napsala mi Veronika. Pojďme se ještě teda podívat, o čem se bavíme, řešíme, jestli fyzická krása je výhodou nebo překážkou a Verča napsala, já si myslím, že obojí, na jednu stranu může být hezký vzhled výhodou, protože první dojem prostě funguje, ale na druhou stranu jsem několikrát zažila, že si o mě lidé vytvořili názor dřív, než mě vůbec poznali. Jednou mi dokonce kolegyně řekla, že si myslela, že budu namyšlená, přitom jsem jen byla první den nervózní a moc jsem nemluvila. Takže za mě je vzhled fajn, ale vydrží jen pár minut. To, jestli s člověkem rozumíte, ukáže až čas. Tak napište i vy, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, posílejte hlasovky 77 66 12 800.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty 15. hodina, po 15. už se na vás těší Radim Soběslav Bednář, ale v tuto chvíli předávám slovo Honzovi, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že Česko má nedostatek euroklíčů.

0: Radio Čas. Radio Čas. Dvě nehody aktuálně blokují provoz v Ostravě. Pozor si musíme dávat na Betonářské ulici. Tady se srazilo nákladní auto s osobním. Dvě osobní auta pak v Ostravě bourala v Bílovecké ulici. Problémy jsou taky v Brně na Palackého třídě. Osobní auto srazilo motorkáře. Nehoda se řeší ve stoupání nad Mohelnicí na výjezdu na Moravskou Třebovou. Tady stojí odstavené nákladní auto. A s problémy musíme stále počítat taky na dálnici D35. Na trase z Olomouce na Lipník před odbočkou na Daskaba havarovala dodávka.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko má nedostatek euroklíčů. Několik obcí na Brněnsku je bez vody. Fotbalisty Sparty čeká večer utkání s francouzským Lyonem. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Bezbariérových toalet na euroklíč je čím dál víc. Mnoho lidí s postižením má ale teď problém se ke klíčům vůbec dostat. Síť se sice dál rozšiřuje. Distribuce novým žadatelům se ovšem do října zastavila. Můžou za to průtahy s vypsáním dotačního titulu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj i letos podpoří sociální podniky v regionu. Mezi 14 firem, které zaměstnávají osoby s postižením anebo jiným znevýhodněním, rozdělí 3 miliony korun. Více nám řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopec.
2: Účelem této dotace je podpora nejenom mest, ale i investic těm firmám, které nějakým způsobem zaměstnávají lidi s handicapem. Je to velmi důležité pro ty lidi. Není to jenom nějaký jejich ekonomický příjem, ale i míra zařazení do společnosti převažuje nad tím ekonomickým ráciem.
0: Jižní Moravu trápí sucho. Zhruba 15 stovek obyvatel Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku zůstalo bez vody. Zásoby ve vodojemu se vyčerpaly. Obce přitom už minulý týden vyzývali lidi, aby omezili spotřebu a nenapouštili bazény.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 8 večer francouzský Lyon, který ještě nikdy neporazili. Taky zítřek bude tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být skoro jasná až polojasná. Přijdou ale přeháníky, objeví se taky bouřky a naměříme teploty od 35 do 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Radimem Soběslavem Bednářem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
4: Já bych třeba věděla, co s tím.
3: Já vím, to je tvoje motto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
4: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
3: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.

0: Tak ani se moc nedivíme, že teplotní rekordy padly i na Moravě, dokonce i Morava se dočkala své čtyřicítky, slova pár hodin zpátky, Strážnice, tímto zdravím na jich a vlastně všude tam, kde posloucháte Rádio Čas, už někdy před 14. hodinou 40,3 a to jsou ještě takové ty oficiální, že jo, teploty, ta oficiální měření někde ve stínu, teď jako ve správné výšce a tak dál. Já nemůžu prostě nezasondovat, mimochodem dobré odpoledne, aktuálně s Radimem na Rádio Čas. Obvykle si přejeme ráno, tak teď si dáme takovou letní siestu společně v rámci odpoledne. Svlažíme se navzájem tekutinami, hity a samozřejmě doufám, že stínem a dobrou pohodou. A poprosím vás, hoďte mi jenom tak zprávu na WhatsApp. Buď to napište, a nebo vyfoťte, protože přes WhatsApp je to možné, nebo namluvte audio, jak je libo, kolik máte právě teď na teploměru. A možná jenom takový dodatek, jako jestli jste ve stínu, nebo to je teplota na sluníčku. A hlavně, kde se nacházíte. Protože možná to bude pozdrav z druhé části světa, možná kousek tady někde za rohem. Já jsem se přesouval pěšky nějakých 15 minut chůzí do práce, jo, v rámci odpoledne a padl jsem za vlast. Já teda nikdy nebyl letní odchovanec, třeba že jsem ve lvu, ale to je to mazec, takže držíme společně, myslíme na marody nebo na ty, kteří to mají ještě těžší. Prosím vás, dávejte na sebe pozor, ňunějte se a my vám k tomu budeme hrát. Užívejte den.
1: Rádio Čas.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: první vlaštovky dorazily, tady pozdravy přes WhatsApp, rádi a čas, kdy jindy než v těchto tropických dnech společně sdílíme i teploty, které máme na zahrádkách, na pracovištích, ve stínu, na slunci. Tak první zareagoval, protože jsem poprosil hlavně, kde se nacházíte a jak to vypadá s teplotou, přes WhatsApp, rádi a čas Filip, v autě, jede v autě a teplotní, nebo prostě ukazatel, jak je venku, 43,5, nervy moje, dobrý dojezd do cíle. A další pozdrav na sluníčku, cituji, Brno, Žabovřesky. A jestli jsem dobře pochopil, počkejte ještě doprovodné video, jestli chápu dobře, tak ten teploměr je jenom do 50 na sluníčku, jo? A on už to prostě vzdál a jenom jsem to tak jako kenkla, jo? Protože to sluníčko to dokáže asi vytáhnout hodně vysoko. No, teplotní rekordy už padly, konkrétně tímto pozdravy do Strážnice, ale nevím, jako jestli si chce člověk zatleskat nebo se těšit na podzim. Těšíte se taky na podzim jako já? V každém případě to slovo léto použiju ještě jednou, ale tentokrát vás doufám příjemně osvěží.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Já myslím, že všechno podstatné víte, tak že bych pro vás měl ještě do placu čtvrté slovíčko v rámci tajemné věty Rádia Čas, která se vždycky skládá ze čtyř částí. Dneska ráno jsme říkali slovíčko mám, potom někdo přidal slovíčko náladu, kolega Majký byl hodně stručný, řekl na, a já to teda dokončím a pošlu do světa. Včas řeknu, kdy volat, zatím ještě nemáme soutěžní kolo, jenom prostě tak posílám do světa čtvrtou indicii. A to je slovíčko výhru. Zapište si slovíčko výhru a poslouchejte dál Rádio Čas. To jsou nervy, co?
2: Rádio Čas.

0: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: dnes pozvání.
1: Jeden za druhým hity, které milujete, no a vaším parťákem i v tento tropický čas je Radio Čas a Radim. Já vás pěkně zdravím, přeju hezké odpoledne. Pokud stejně máte pocit, že vám nějaký ten, jak se říká, soulmate, ta druhá duše chybí a může to být dobrý kamarád, ne, nemusí to být jenom láska vašeho života, nikdy nevíte, kdy a ze které strany to přijde. Mi se hodně líbí příběh jednoho párečku, tedy muž a žena, ale není to páreček tak, jak myslíte. To jsou prostě muž a žena, kteří se poznali, tuším, už v roce 2005 na pracovišti. A začali si jako kolegové velmi, velmi dobře rozumět. Bylo to takové kamarádské, jako nic sobě v tomhle směru necítili, ale začali se sobě otvírat víc a víc a sem tam si zavolali. A jednou při takové konverzaci zjistili pár shodných věcí, třeba velmi netypické příjmení, taky, že dotyčný se narodil v den a dotyčná věděla, že měla kdysi bratra, který byl dán k adopci a narodil se taky v tento den a tak dál. No zkrátka, začalo se trošku pátrat, nějaké ty výzkumy, vyšetření DNA a zjistilo se, že celou tu dobu, toho roku 2005, se měli rádi z toho důvodu, že jsou vlastně odloučení bratr a sestra. Je to taková pošta pro tebe, ale setkání proběhlo bez pošťáka Ondry, ale naopak se ti dva k sobě dostali, nebo je tam osud pošoupnul a dneska se dokonce sestěhovali, pokud se nepletu, na stejné místo nebo do stejného města, aby si byli blíž a všechny ten ztracený čas dohánili. Takže bednář upustil slzičku, jak říkám, nikdy nevíte, co vám osud přinese. Teď nás ale zajímá, co nám přinese aktuální předpověď počasí. Vám přeju hodně stínu, dostatek tekutin, nepřetahovat se, pokud jste v práci, ať to rychle utíká. Doufám, že šéfové jsou k vám mirumilovní a opečovávají vás v tyhle ty tropické dny a Radio Čas je tu s vámi vždycky. Už 28. rok.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítřek má být tropický. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by ve středu měla být skoro jasná až polojasná. Místy ale můžou přijít přeháňky a objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 35 do 38 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.

0: Kdože se to vlastně dneska ptal? Lenča se ptala. Ráno, v dobré ráno Moravo, jsme opět trošku nakoukli do kalendáře na 4. srpnový den. Mimochodem Dominikům i Dominikám hezký svátek za tým Rádia Čas, ano i za odpolední směnu. Kdo by chtěl hřešit, tedy pokud má vůbec chuť na něco v tenhle ten tropický čas, tak je i den čokoládových sušenek nebo čokoládových kukísek, jo? V obchodech už je jich víc než dost, tak si kupte nějakou, která vám udělá radost. Někde se slaví i taky den bílého vína. Na víno bych to dneska neviděl, spíš dostatek tekutin a jak říkají odborníci, třeba vlažný čaj je ideální na svlažení organismu, když je takhle horko. No ale pár perl zaznělo, Lenča zkoušela jak mě, tak kolegu Martina Fabíka, tady je výsledek, dobře se bavte a mějte krásné úterý, pokud něco slavíte, hlavně zdravíčko a fajn lidi kolem sebe, to především.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Na to.
4: Roku 1306 je zavražděn v Olomouci panovník, král, se kterým skončila vláda Přemyslovců. Kdo to byl?
0: Václav III.
4: Ano. Tak, Louis Armstrong se narodil v tento den. Mm-hmm. Jakou přezdívku měl?
0: Sečmo.
3: Sečmo?
4: Mě to s tebou nebaví, Ráďo. Dobře. Už zase ti to říkám.
3: Musím tady vůbec chodit.
4: A co znamená sečmo?
0: No vidíš, to nevím, to nevím. Mm-hmm. Tak dobře, tak bake a máš ty?
3: Souvisí to jako s nějakou potravinou nebo se zvířetem?
4: Ne, souvisí to s ním, s jeho výzorem.
0: Byl to afroamerický muž, že jo, ta holá hlava, hodně se potil, když hrál na tu trubku a podobně.
3: Takže jako něco takže... Sečmo.
0: No proto mi napadl ten bake, jakoby.
4: Ale jdete na to hezky, ale špatně. Vzniklo to ze slova sečel mounts, což jsou ústa jako brašna.
0: Jo, on měl trty. Ten byl líbal.
4: Dobře, ok, koho v roce 1964 sesadil z prvního místa americké hitparády s písní Hello Dolly?
0: On někoho sesadil.
4: Ano, a ve svých
3: Já tady můžu být tak květina, že jenom tak stát.
4: Ale já taky, já se úplně jako snažím a prostě to je to úplně zbytečné.
0: To jsem typl, protože by nám asi nedávala nikoho, koho neznáme.
4: Dneska by slavila narozeniny Pumpawang Duangyan.
0: Vymyslela něco?
4: Ne.
3: Nějaká myšlenka nebo téze?
0: Ale ničím její dílo známe, protože to by září oči.
4: Pustím vám ji.
3: Ano.
0: A?
4: Tak tato dáma je thajská, nebo byla thajská zpěvačka.
0: No, aha, už chápu.
4: A mě by zajímalo, když jsem vám tu píseň pustila, jakému hudebnímu stylu se věnovala především. Takže buď to byl K-pop, nebo thajská lidová hudba, anebo flamenko.
0: Bečko.
4: Ano. Já jsem si říkala, že byste se mohli dovědět taky něco z jiného hudebního ranku.
0: Bylo to hezká paní.
3: Punk.
4: Jo.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz. Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: nevím...
1: Já vždycky zapomenu na ten konec písničky. Nevím, jako jestli soupeříte a jako bojujete s létem a aktuální atmosférou venku, někteří si to možná opravdu užívají, ty teploty, a nebo jestli máte soutěživou, pokud ano, tak ještě jednou posílám do placu poslední slovíčko aktuální tajemné věty Rádia Čas, a to slovo je výhru. Přesně takhle zní. Výhru. Tak, snad už máte poskládáno, já můžu prozradit, že po 16. hodině si dáme soutěžní kolo Megaléta, ve kterém společně hrajeme o dva vstupy na Retro Dance Party v pražském O2 Univerzu, která bude 20. listopadu. Takže velká taneční show a vy můžete být u toho. Poslouchejte nás a dozvíte se víc. Čas na zprávy a kdykoliv pozdravy i do světa si nás můžete dát i přes internet na cazradio.cz. Krásné odpoledne vinčuje Radim Sobislav Bednář.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už tam budem? Nech toho.
6: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Chtěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Záchranáři aktuálně zasahují u vážné nehody v Opavě. V ulici Joy Adamsové upadl cyklista. Problémy jsou právě teď v Brně na Palackého třídě. Tady osobní auto srazilo motorkáře. S komplikacemi musíme počítat taky na Šumpersku. Ve stoupání nad Mohelnicí, na výjezdu na Moravskou Třebovou, tady stojí porouchané nákladní auto a pozor si musíme dávat taky na dálnici D35. Na trase z Olomouce na Lipník nad Bečvou před odbočkou na Daskabát stojí porouchaná dodávka.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Už dneska večer mají dorazit další bouřky. V Rožnově bude autobusová zastávka na přání. Hokejovou osmnáctku dneska čeká utkání proti Německu. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku opět hrozí silné bouřky. Původně měly dorazit až ve čtvrtek. Podle televize LTV Plus se ale výraznější bouřková činnost má projevit už dneska k večeru. Navíc zítra můžou být bouřky místy i silné. Teploty ale do čtvrtka dál zůstanou nadprůměrné.
2: Morava aktuálně.
8: Nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a Rýmařově. Důvodem je bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj. Změna umožní zásadní rozvoj zdravotnických služeb. Rožnov pod Radoštěm bude mít další zastávku na přání, kde stále oblíbenější Airbus, fungující na principu dopravy na vyžadání, nově zastaví, rozhodnou samotní obyvatele. Pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
9: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
8: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do tohoto pátku.
2: Rádio Čas, sport.
8: Hokejovou osmnáctku po včerejší prohře čeká další zápas. V úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu v Kanadě hokejisté podlehli Spojeným státům americkým 4-6. Už dneska od 9 je čeká utkání proti Německu. Zítra si před půlnocí zahrají proti Finsku. A zítřek bude skoro jasný až polojasný s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 38 stupňů. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Dneska jsme si kápli božskou, začali jsme ráno, ale otázka platí pro celé úterý, tak kdybyste náhodou třeba cestou z práce se chtěli podělit. Zajímá mě, jestli něco, čím vás partner nebo partnerka dokážou, jak se říká, rozžavit do běla. Někdy to je otázka, někdy to je hláška, někdy to je prostě jejich zvyk, který dělají, někdy je to i gesto, že jo, dramatické gesto. A WhatsApp zprávou nám přispěla už ráno posluchačka Evička, takže malá inspirace pro ostatní.
0: Ahoj, tak fyzická krása si myslím, že je důležitá.
1: Jasně, pro boha, partneři a doběla bylo včera. Já jsem se úplně zapomněl v jiném světě, jasně, díky moc Evi, já jsem vás stejně ještě nepouštěl, takže partnerství bylo včera, dneska fyzická krása, prosím vás opravdu, mají to, já nevím, kde jsem se vzal, nebo jsem se odstl, kde to jsem, 7 malých postílek jako pro mravenečky, takže ještě jednou, už vím, kde se nacházím, jestli je fyzická krása v životě výhodou nebo ne, teda převážně se vyspovídávaly dámy, ale jsem tam i nějaký chlap, což cením, kdyby něco WhatsApp číslo 776612800 a Evi, teď už konečně slovo pro vás. No, já potřebuju kave.
0: Ahoj, tak fyzická krása si myslím, že je důležitá. Ne až moc důležitá, ale nějaká změna vždycky prostě musí být, jelikož jsem si zažila i období, kdy jsem byla taková ta klasická pta, nevýrazná. A viděla jsem ty pohledy a co jsem potom začala o sebe dbát a tak, a dívám se na ty pohledy teďka, tak jsou fakt úplně jiné. A samozřejmě se mi líbí teďka tyto pohledy, že jo? Tak jo. Ahoj.
1: Mimochodem jedna z těch upřímnějších, protože řada z vás tak trošku politicky, no tak na kráse přece nezáleží, nebo krása je někde jinde a podobně, ale co si budeme povídat, jo? Někdy se i třeba se závisí, koukáme na někoho, kdo je opravdu šmrnc a třeba mu i zavaříme, pokud jsme šéf v práci a tak dál. Takže díky, kdyby byla osobní zkušenost, potěší mě váš názor.

Kdybychom byli optimisté a je dobré na každém dnu najít něco optimistického, tak dneska padají rekordy, jasně, že nejsou sportovní, jsou meteorologické a někdy to hodně vyčerpávající, hlavně venku, nebo když má člověk třeba pracovní povinnosti. V každém případě doufám, že jste v pohodě. Já mám pro vás další záplavu muziky, hity, které milujete a myslím, že nejvyšší čas ne trhnout rekord, ale možná si dát soutěžní kolo, na které všichni čekáte. To znamená megaléto. Předpokládám, že jste od rána skládali aktuální tajemnou větu, která má opět 4 slova. Předpokládám, že máte zálusk na Retro Dance Party v Praze 20.11.2026 a já bych teď tu celou tajemnou větu chtěl slyšet. Telefonní linka zatím je bloklá 776612800. Můžete volat za chvíli. Já určuju ještě pořadí, do hry půjde 6. nebo 6. Takže 776612800. Megaléto z Rádiem Čas, volejte právě teď. Dobré odpoledne.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, člověk by řekl, že pokud máte tu možnost jenom někde u vody a moc nevnímáte, co říkáme, ale vy to vnímáte hodně a telefon byl rozžavený, linka zvonila, šestý nebo šestá jde do hry, Rádio Čas, dobré, chtěl jsem říct ráno, dobré odpoledne, kdo volá, dobrý den.
2: Ano, ahoj, Vláďa.
1: Vláďo, odkud nám voláte, to první místo určení?
2: Losenice na Hané.
1: Jak to u vás vypadá teď, jako čekoval jste trošku teplotu, nebo jak to zvládáte, vy jste někde na cestách, že jo?
2: No je to peklo.
1: Já vám rozumím, já jsem šel do práce asi 2 hodiny zpátky a taky jsem si to užil. Tak v rámci toho pekla pojďme se trošku osvěžit. Proč vlastně voláte, mi řekněte?
2: No, protože chci ty lístky.
1: Na co?
2: Na léto.
1: Jo takhle, vy nevíte, o co hrajete?
2: Retro.
1: Jo takhle, Retro Dance Party, přesně tak, Praha, O2 Universum, 20.11. Kdyby to náhodou klaplo, protože ty lístky nebo 2 vstupy pro vás máme, tak s kým byste vyrazil?
2: No, s přítelkyní.
1: Tak to máme jasno a mám pocit, že ke štěstí nám chybí už jenom jedna jediná věc a to je celá tajemná věta. Takže povídejte, přehánějte.
2: Mám náladu na výhru.
1: Říkáte, že máte náladu na výhru, jo?
2: No. Mm-hmm.
1: Mimochodem, skládal jste od rána sám, nebo někdo pomohl s nějakým slovíčkem?
2: Přítelkyně.
1: Tak, to je výborně. Takže, aha, to by byla krásně sladká odměna. Víte co, jako je horko, já bych to neprodlužoval, dneska opravdu ne, prostě je to doma. Je to doma, Vláďo, všechno podstatné, vím, nějaká radost je tam na druhé straně?
2: Je tam velká radost, sice v ní tady zrovna není, ale hned jak přijde, taky to musím říct.
1: Přesně tak, to bude právě ta odměna, až potom na večer, nechte si to na správný čas. Já doufám, že všechno podstatné vím, brzy se ozveme, hlídejte si taky maily a hlavně dobrý dojezd do cíle, protože teď slyším, že tam máte hodně rušno, jo?
2: Ano, děkuju.
1: Rádo se stalo, Vláďo, mějte se krásně, naschle.
2: Tak je, naschle.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje Hruska.cz.
6: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
7: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing ježiš, vlastně...
8: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
7: Já mám na to takové speciální kleště.
8: Jo.
7: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
8: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
7: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpá, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
6: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Takový náš hlavní komunikátor prostřednictvím Rádia Čas je kromě Facebooku i WhatsApp, kde si píšeme, kde si nahráváme zprávy, občas pošlete i nějakou fotku. Dneska třeba sonduju, klidně ještě můžete teď před předpovědí počasí hodit zprávu, kde nás aktuálně posloucháte, teď myslím opravdu zeměpisně a jak to u vás vypadá s počasím. Stačí třeba, kolik máte ve stínu nebo na sluníčku na teploměru, protože hádám, že je to asi masíčko. No, co se týče WhatsAppu, možná někteří z vás zaznamenali trošku jiný problém a teď se v tom poznají, protože během včerejška a dneška se některým lidem stalo, že si šli někomu něco napsat a zjistili, že prakticky byli z účtu WhatsAppu vymazáni. Aplikace jim bez vysvětlování oznámila, že jejich účet byl zablokován a probíhá jeho kontrola. Protože jak systém nebo prostě společnost přiznala, v rámci prevence a různých možných napadení se občas omylem dostanou do toho výběru těch, kteří mohli být ohrožující. Lidé nevinní, což se taky stalo, společnost připouští, že v rámci prevence občas jako blokne někoho, kdo s tím nemá nic společného, ale většinou se to během 24 hodin snaží dávat do pořádku. Jo? Takže taková dramata teď probíhají nejenom v matce přírodě, ale i v tom online světě. Moje máma třeba teď nějak nemůže zprovoznit mobil, pravda, to je takový stařeček. Jo? Zatím jsme přišli na to, že když ho třeba na hodinu, dvě vypne, tak se nám potom zase vrátí zpátky, ale dneska už je to podruhé, tak uvidíme, jako jestli nebudeme muset jít ke kroku zásadnímu, totiž změně mobilu, což teda v tom seniorském světě, co si budeme, je vždycky velké drámo naučit se znovu stlačítky, i když jakoby relativně základním strojem, ale tak jako chápu to. Mě teď čeká přesun na nový stroj trošku modernějšího typu a zatím to už týdny odkládám. Takže doufám, že nemáte problémy meteorologické, technické, že jste v pohodě, máte do stínu tekutin a od Rádia Čas hned po předpovědi počasí další muzika. Hity, které milujete, stále s Radimem, bylo 5:30.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek má být tropický. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by ve středu měla být skoro jasná až polojasná. Místy ale můžou přijít přehánky a objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 35 do 38 stupňů Celsia.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupaná.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ze všech koutů, no ne světa, ale Republiky České určitě pozdravy, protože jsem trošku sondoval, jak to u vás vypadá s počasím. Zdravím rodné město Opavu, zdravím Barbaru, počasí stejné jako u vás, 37, jasná obloha, držte se, klidné vysílání. Jo, tak přiznám se, jako s klimou to jde. Nicméně, kousek trošku dál, a to mě potěšilo taky od Jardy, posílám pozdrav z Mělníka. I když jste ostravské rádio, tak vás poslouchám online. U nás aktuálně před bouřkou hřmí a je zataženo a strašně dusno. Zatím to ukazovalo plus minus kolem třicítky, no tak sever Moravy a vlastně jih Moravy, tam je to hodně vydatnější. A pokud se nepletu, tak právě silné bouřky pro všechny posluchače z Čech a středních Čech a podobně, tam to bude trošku drámo, ale ještě zítra hlavně ta Morava a Slezsko musí počítat s vysokými teplotami. Já se úplně modlím a čekám na tu čtvrteční bouřku a páteční ochlazení, tam se podle meteorologů nic nemění, tak potom to snad už bude takové nějaké rozumnější v rámci toho letošního léta, které nám opravdu dává zabrat. K tomu fenomén El Niño napříč celým světem, no, jako v 21. století se rozhodně nenutíme. Tak kdybyste chtěli přispět třeba i cestou z práce, napsat nebo namluvit na WhatsApp, jestli podle vás, na to se ptáme už od rána, je fyzická krása výhodou nebo ne, prostě když někdo krásný, atraktivní, jako jestli je to plus nahoru, anebo takové spíš jako, jak napsala jedna posluchačka dneska, když si udělám vysokou školu a jsem krásná, tak potom dvakrát tak musím dokazovat, že to nebylo kvůli hezkému úsměvu, ale díky tomu, že jsem to opravdu uměla. No, dobrý postřeh. Kdyby něco, pište, nahrávejte ještě jednou 776612800. Pohodový čas s rádiem Čas vinčuje Radim Soběslav Bednář.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Dobré odpoledne, nemůžu nezmínit velký, možná největší koncert kariéry a velká výzva pro Marka Ztraceného na Letenské pláni už za 3 dny 7. srpna. Jestli pak jste slyšeli jeho novou písničku Obuj si mé boty, je opravdu ze života. V každém případě doprovází doprovodné video pouze text, který Marek říká, pokud se k nám chystáte, a i to počasí už by mělo být trošku příjemnější, zkuste si zapamatovat třeba refrén nebo nějaká slova, zaspíváme si ji společně. Malá ukázka.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít a snad nebudeš...
0: No, lepší to bude přímo v Praze 7. srpna, zatím je tedy 4. Ježmar, jsem si praskal do mikrofonu, za chvíli tedy 4. srpna, za chvíli 17 hodin, čerstvé zprávy, no a já vám přeju krásné odpoledne, doufám, teď se můžete říct, že jste v teple, ne, doufám, že v teple nejste, že máte příjemný chládek, ideální stín, nějakou tu tekutinu a my dodáme to nejpodstatnější, muziku. Hity, které milujete, stále s Radimem.
2: Radio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
4: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Vážná nehoda se stala u Karviné na příjezdu od Petřvaldu na hlavním tahu z Ostravy. Tady boural motorkář. Zdržíme se taky v Opavě na ulici Joy Adamsové. Tady zase pro změnu boural cyklista. Na místě zasahují záchranáři. Vážná nehoda se řeší taky v Brně na Palackého třídě. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Dále jsou problémy taky ve Vídeňské ulici v Brně. Tady totiž nákladák boural s osobním autem. A s komplikacemi stále musíme počítat vystoupání nad Mohelnicí na výjezdu na Moravskou Třebovou, kde stojí odstavené nákladní auto.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Češi si online nákupy čím dál častěji rozkládají na splátky. Olomoucký kraj podpoří sportování mládeže. Tenistka Valentová na turnaji v Torontu podlehla Tausendové. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na internetu nakupujeme stále častěji. Průměrná cena objednávek ale zůstává dlouhodobě podobná, ukazují poslední průzkumy. Novým trendem je rozkládání větších nákupů na několik splátek.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumín dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Dnes se bezpečně dostanou z Polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné, proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investice do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun.
0: Rádio Čas, sport.
1: Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Tausendovou 4-6, 5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Siniakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s Marií Bouskovou. Zítřek bude skoro jasný až polojasný s přeháníkami a silnějšími bouřkami a teplotami do 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
4: Já bych třeba věděla, co s tím.
3: Já vím, to je tvoje motto.
5: Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
4: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
3: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
0: Rádio

0: Tak jsem si zrovna povídal v rychlosti s mámou, já vím, že mám pracovní povinnosti, ale prostě zavolal jsem domů do Opavy, jak to tam vypadá. A naši mají obývák na západní stranu, ale je to taková ta echt západní strana, takže teď mi máma říkala, že na teploměru mají aktuálně 50 stupňů. Jasně, je do toho opřené sluníčko a tak dál. Já vlastně nevím, jako jestli to ten teploměr může vytáhnout ještě víc, tak pokud se na tom podobně, objímám na dálku. A jinak děkuju se dneska všem, kteří přispěli na otázku, protože jsme řešili lidskou krásu, přesněji řečeno, jestli to atraktivní lidé podle vás mají v životě jednodušší nebo složitější a pokud ano, v čem. Pokud se za ty krásné považujete vy, nebo vám to bylo někdy řečeno, tak taky můžete jako na vlastní zkušenost, i když většinou to byly takové, jak to mám říct, kulantně, no, takové neutrální odpovědi. Co třeba Mára za chlapy? WhatsApp Rádia Čas?
1: Prajem krásný den všetkým poslucháčom Rádia Čas. Čo sa týka dnešnej otázky, či to majú pekní ľudia jednoduchšie v živote. Podľa mňa každý to má v živote také, aké si to urobí v prvom rade sám, lebo prvý dojem sa dvakrát urobiť nedá. A pohľad na krásu ako taký je dosť subjektívny, lebo to, čo sa páči mne, niekomu inému sa nemusí. Takže môj osobný názor je, že každý to má také ťažké a také ľahké, aké si to urobí. Krásny deň všetkým praje Marek.
0: Pavla napsala na Facebook pro změnu, řekla bych jak na co, možná při hledání práce může být jak výhodou, tak i překážkou. Zase takové neutrální. Při hledání partnera to může být možná i překážka, protože partner může začít žárlit. No ale zase na druhou stranu vybral si vás, protože jste atraktivní, že jo? Tak je to diskutabilní. Jenom moje vlastní zkušenost, a dneska ráno mi to potvrdila i Lenča. Říkal jsem, že párkrát jako jsem se do někoho zakoukal, no, protože jako fyzicky to fungovalo, ale jakmile jste toho člověka poznali opravdu, jaký je, tak najednou zmizí ta atraktivita a vy vůbec nechápete, že se vám někdo takový mohl líbit. Tak mi můžete nebo nemusíte dávat za pravdu.

0: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na Hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
1: Více na Hrad Hukvaldy EU. Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Hit za hitem na Rádiu Čas s Radimem, za chvíli mrkneme na předpověď počasí a víte co, budeme se těšit na další dny, když přeskočíme ty největší tropy a bude už takové to normálnější léto, tak kde se právě s námi můžete trošku pobavit, co vy na to?
1: Rádio Čas, pojďte se bavit.
0: Rozhodně bych zmínil i další ročník Truck srazu v Orlové, který se uskuteční v pátek 7. a taky v sobotu 8. srpna. V Orlové na prostranství vedle Starého náměstí. Samozřejmě třeba v pátek večer i oblíbená spanilá jízda kamionů ulicemi města a k tomu bohatý doprovodný program pro malé i velké. No a sobota 8.8. to se dobře pamatuje, zveme za celý náš tým na Skalku. Skalka Ostrava bude hostit odpoledne plné hudby, zábavy, zážitků s naším promotýmem, taky s naším kolegou z redakce Martinem Fabíkem, který to celé bude moderovat, protože on tyhle ty akce zbožňuje a je skvělý bavič. Takže v podstatě sobota od 13 do 16, vemte rodinku, vemte děti a věřte, že si přijdou na své. Včetně třeba fotky s naším časáckým sluníčkem. Kdyby něco podrobnosti na našem webu a jak jsem říkal, mrkneme ven, jak tam je a bude. Už teď se potím.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek má být tropický. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by ve středu měla být skoro jasná až polojasná. Místy ale můžou přijít přehánky a objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 35 do 38 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak teď mi napadla klasika. No tahle klasika ne. Napadlo, potkali se u Kolína, ale spíš potkali se ve studiu Rádia Čas v Ostravě Porubě. Ano, za náš tým a teď jako jenom tak de facto šla kolem kolegyně Kiki Střelcová, ahoj,
1: Já zdravím, pěkné odpoledne, Radulko, i našim posluchačům.
0: Na jedné lajně, společné lajně jsme, protože v rámci toho miluji nebo nemusím, nepotkávám se s létem, řeknu to kulantně, tak my jsme na tom nemusím, nepotkávám se s létem, že jo?
1: Nekopem za jeden tým, no.
0: No, ale ptal jsem se tě taky, protože jsi taky psí máma, tak jak to zvládá tvoje psí slečna, která, ona je Počkej, co je to za tvor? To je taky
1: zvlášť. Inu.
0: Ano, přesně tak.
1: Japonka.
0: Hodně chlupů.
1: Hodně. Mm-hmm. Přičemž, když byla první vlna šílených tropických veder, tak to zrovna začala shazovat srst. Mm-hmm. Takže jednak si všichni mysleli, že já si nekrmím, jo, pohubla mi hodně. No, jenže asi chudák jako nějak úplně neodhadla to, že přijde ještě další vlna veder šílených. No, takže teďka už jsme zase chlupatí a zažíváme tohle, co zažíváme. Nicméně, moje fanečka vždycky ožívá opravdu s příchodem chladných podzimních dnů. To máme úplně stejně.
0: Kopíruje chování paničky, ano.
1: Přesně. V zimě jucháme, potom jako když po zimě přijdou ty jarní teploty, kdy už se to blíží k těm dvacítkám, tak na ní už jde normálně vidět, že jak je pěkně vychlazená po té zimě, tak i těch 20 je na ní hodně. No a pak už si tak nějak jako zvykne a třeba teď, když jsme cestovali, když bylo kolem té třicítky výjimečně, protože opravdu jako v těchto vedrech ji nechávám buď to doma nebo na zahradě, ale když to bylo opravdu výjimečné, tak musím říct, že to zvládla velice dobře, ale je pravda, že i já jsem se s ní snažila jako pohybovat na místech, kde je stín nebo kde je tráva, jo, protože sama jsem letos četla článek, že když ty vlastně šáhneš holou rukou na asfalt, který pálí, tak ty psí ťapičky nebo případně kočičí to pálí jako ještě mnohonásobně víc.
0: A dokonce to můžu potvrdit, no, to jsem četl taky. Takže
1: jsem fakt na to opatrná a vždycky, víš co, já mám takové ty výčitky, že si říkám, ježiš, chudinka, jsem ji nechala doma samínkou, jo, a pak si říkám, ježiš, Maria, dejte vlastně pro její dobro, protože tohle to by opravdu nebylo pro ní vůbec dobré a naopak by jí to mohlo ohrožovat na zdraví a životě. Nicméně, ona je jako takový extremista, což se mi zrovna stalo dneska, kdy prostě je na té zahradě, že jo, může se schovat do stínku, schladit se na travičce a ty vylezeš, když už potřebuješ jako odcházet domů, že, tak jdu pro ní a teď se dívám a ona na tom pařícím slunku vyvalená a já nevím, jestli chytala bronz nebo...
0: Mě napadlo, že to vlastně...
1: A byla jako spokojená, jo? To nebylo, že by tam chudák odpadla. Tak
0: kromě
1: nevím.
0: Fenoménu jako salamismus mi napadlo, že člověk je tak grogy, že už vlastně už se ani nehne. Jo? Což je ale
1: to by
0: ta nejhorší fáze. Jo? Když si tady, tak jenom se zeptám, dneska jsme se ptali všech, pojďme to pomyslně ukončit, jinak díky všem, kteří přispěli přes sociální sítě a tak dál. Kiki, fyzická krása je v životě výhodou nebo nevýhodou? Co je...
1: Za mě můžu říct, že výhodou, no.
0: Jo? No díky bohu za ty dary, jakože upřímnost, protože naši posluchači občas chtějí tak jako důležité, jaké to je uvnitř a podobně, nebo jako každý to vidí na tu krásu, ale tak jako, jak to vnímáš ty opravdu, jako když je člověk hezký a tak jako se, v čem je to výhodné, v čem jako se to opravdu v tom praktickém životě projeví?
1: No já musím říct, že se ráda líbím, takže samozřejmě ještě vzhledem k tomu, že třeba v minulosti byly nějaké pochyby a boje vnitřní, kdy jsem si nebyla jistá svým zevzřením, tak to vždycky hodně potěší a teď se mi to třeba stává, že mě pochválí i ženy. Mm-hmm. Zrovna nedávno mi jedna naše posluchačka na akci říkala, ježiš, ty jsi tak krásná žena a já Takže když ti to řekne, chápeš, opačné pohlaví, tak si řekneš, jo, je to krásné, ale když je to od toho stejného pohlaví, tak si říkám, wow, my ženy, že obýváme takové jako závistivé a tak to mě opravdu hodně potěšilo. No a
0: ale
1: co
0: to je o sebelásce, reálný život?
1: Jo, reálný život, tak samozřejmě, jako co se týče i nějakých těch protějšků, nebo vlastně celkově, protože ta krása to můžeš buď na ten protějšek, anebo opravdu na úplně všechny, takže samozřejmě, když se budeme bavit o protějšku, tak nás ten člověk musí nějakým způsobem přitahovat, zaujmout, líbit se, ale musím říct, že mám ráda krásné, zajímavé lidi, ale přirozeně krásné. Já, naši posluchači možná budou vědět, že už jsem to tady jednou, nebo možná vícekrát zmiňovala, že já rozhodně rozhodně nejsem zastáncem těch umělých v uvozovkách krás, které se dneska propagují, takže opravdu umím ocenit krásnou přirozenou ženu i přirozeně stárnoucí. A to, jako si vždycky říkám, jo, opravdu smekám, protože stárnout s grácí v dnešní době plastických operací a nevím čeho všeho, neumí už každá.
0: Tak já si tě přeměřím, za 20 let ti změřím rty.
1: Ještě, dobře.
0: I další
1: jo,
0: části těla a můžeme zbrancovat, jestli jsi mluvila pravdu nebo ne. Kristy, krásný
1: jdu do
0: den.
1: Toho. Ahoj. Děkuji i tobě a neuvařte se, přátelé.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Radio Čas.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu

Tak si říkám, jestli jste se po těchto dnech, a to ještě pár jejich před námi, teď myslím opravdu tropických, dokonce i na Moravě a ve Slezsku, rozhodli po nějaký ten větrák nebo klimatizaci. Nejvíc v rámci Evropy je samozřejmě mají na jihu kolem 55%, třeba Itálie a Španělsko. Sever tam zatím pokulhává, tak ale časem si to třeba rozmyslíme úplně všichni. Tak jak říkám, doufám, že jste alespoň v rozumném chladu. Zítra možná ještě místy naměříme teplotní rekordy, ale už se budeme ubírat ke čtvrtečním bouřkám a potom pátečnímu ochlazení. Hold, musíme uvažovat optimisticky. Kdybyste chtěli schladit nějakým příjemným povídáním, tak hodně inspirace v dalším díle podcastu Energiemi, který samozřejmě, kdybyste nestíhali teď, tak najdete ať už na webu cz.radio.cz nebo potom na běžných podcastových platformách, stejně jako všechny naše podcasty, třeba podcast Pod povrchem. Dobře, radím Sobislav Bednář, jméno mé za Radio Čas, teď už hezký podvečer a užívejte čas s námi.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: S komplikacemi musíme počítat u Karviné na příjezdu od Ostravy na Ostravské ulici. Tady boural motorkář. Vážná nehoda se řeší taky v Opavě na ulici Joy Adamsové. Tady zase pro změnu boural cyklista. Stále jsou problémy v Brně na Palackého třídě, kde osobní auto srazilo motorkáře. A zdržet se můžeme v Brně taky na Vídeňské ulici. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: 3/4 lidí jejich práce stresuje. O proměně náměstí Republiky v Havířově rozhodne veřejnost. Hokejisté Kladna trénují bez Jágra. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. 3 lidem ze 4 jejich práce způsobuje stres a zhruba polovině zasahuje do soukromého života. Vyplývá to z průzkumu. Většina dotázaných se taky občas cítí z práce vyčerpaná. Třetina lidí pak pro práci využívá vlastní vybavení.
0: Morava aktuálně.
1: Centrum Havířova projde proměnou. Jak bude náměstí Republiky vypadat, o tom teď můžou rozhodnout samotní obyvatele města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
2: Občané mohou prostřednictvím dotazníku ovlivnit budoucí podobu náměstí Republiky v Havířově. Jejich odpovědi budou jedním z podkladů pro zpracování studie.
1: Krajskou nemocnici v Tišnově čeká modernizace. Opravou projde pavilon z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů.
0: Rádio Čas, sport.
1: Hokejisté Kladna už naplno trénují na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenerským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem. Legendární útočník Jaromír Jágr ale chyběl. No, vypadá to, že zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, budou už ale na nebi i mraky a přijdou taky přehánky, objevit se můžou i silnější bouřky. Nebe by mělo být skoro jasné až polojasné, dál ale budou teploty hodně vysoké. Ty nejvyšší se mají zítra pohybovat od 35 do 38 stupňů Celsia. Ve čtvrtek už by se mělo postupně začít ochlazovat. Tolik aktuální zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní Teď už podvečer na Rádiu Čas.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
3: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. A dneska o energii našich přání. Možná to povídání bude tak trošku magické, protože probereme, jak ze snů vytvořit realitu, jak si správně přát a hlavně, co dělat, aby se ta naše manifestace stala skutečností.
0: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
3: Mentorka ženské transformace, která ve své práci citlivě spojuje biohacking, výživu a sebelásku. Její přístup nevychází tak úplně z klasických učebnic, ale formoval ho vlastní a opravdu velmi intenzivní prožitek. Prošla závislostmi, poruchami příjmu potravy i ztrátou kontaktu sama se sebou. No a dneska pomáhá ženám najít svobodu, energii a jemnou disciplínu, což je taková docela unikátní kombinace. Programu Heal and Glow propojuje vědu s intuicí a výkon s laskavostí. Hana Wolfová, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Hani, ahoj, moc tě tady vítám.
4: Ahoj a děkuji za pozvání. Úplně jsem nadšená, že tady můžu být dneska s vámi, s posluchačemi, se všemi.
3: Heal and Glow, tvůj projekt, je to nějaká forma mentoringu, psychoterapie, nebo co to vůbec je?
4: Heal and Glow, já bych řekla, že dneska je velice ráda, říkám, že už to je fakt jako životní filozofie. Mm-hmm. Taková ženská filozofie, kdy ono to opravdu tak je, my nejdřív musíme uzdravit to naše nitro, to, co je vevnitř, aby jsme se mohli opravdu v tom životě rozzářit. A to je něco, co já zastávám a na základě čeho jsem vlastně vytvořila program Heal and Glow, celou akademii Heal and Glow, kdy to je kombinace biohackingu těla, mysli, duše, ty komplexní transformace, protože já dneska zastávám to, že teprve když se spojí tělo a mysl a duše dohromady, tak vzniká ta skutečná transformace. Takže já bych dneska řekla, že Heal and Glow je místo, kde ženy znovu nacházejí svoji sílu, kde znovu nachází sebe a znovu najdou to svoje vnitřní glow, který kolikrát ztratili, ani nevědí kde. Mm-hmm.
3: Hani, s čím nejčastěji za tebou ženy, předpokládám, že primárně jsou to ženy, tak s čím za tebou nejčastěji chodí? Co je to, co u tebe řeší?
4: Já si myslím, že takový ten první bod pro většinu jako nás žen je to tělo. My se snažíme zhubnout, my chceme vypadat jinak, chceme být lepší. Většina z nás vždycky řeší primárně to tělo, ale to tělo není to jako nejdůležitější, jo? Není to jenom o tom těle. Moje klientky, když to vezmu dneska jako opravdu skrz naskrz věkem od 20 do 60 z všech možných oborů, tak jsou to neskutečně silné ženy, které ale přesně někde na té cestě ztratily kus sebe. Nejsou spokojený s tím, jak vypadají, jak žijou, prostě cítí, že tady něco chybí. Vyzkoušeli spoustu diet, vyzkoušeli spoustu cest, ale pořád tady je něco, co postrádají. Že my ženy to tak máme, my velice často dáváme na první místo rodinu a děti a ostatní a jsme ty perfektní manželky, milenky, maminky, ale na nás už nezbývá ten čas. A to je přesně ten moment, kdy ty holky řeknou, hele, tady musí být jiná cesta, já chci znovu najít sebe, já chci znovu najít to glow. A v tu chvíli se jim nějak náhodou vždycky zjeví healem glow nebo já. A už přesně víme, kudy pokračovat dál.
5: Já teda předpokládám, protože tě delší dobu sleduju a líbí se mi tvoje práce, že i samotné Heal and Glow bude dost postavené na manifestaci, že jo? Co pro tebe osobně vlastně znamená ta manifestace?
4: Manifestace je pro mě v podstatě stav bytí dneska. Je to prostě, já bych řekla, že když to vezmeme vědecky, nebo když to vezmeme, co to fakt jako znamená, tak je to zhmotňování, ta tvorba té reality, to, jak si tvoříme náš život, jak chceme, aby vypadal. A mě manifestace, když jsem opravdu pochopila, jak k ní přistupovat vědomě a správně, tak mi to změnilo život, protože najednou jsem si začala tvořit a přitahovat správní klienty, správní okamžiky, správní příležitosti, všechny tady tyhle ty věci. A pochopila jsem, že naše energie mluví dřív než my a že naše energie je to, co určuje všechno. A když my pochopíme, jak s tou energií pracovat, což já věřím, že dneska je ten úděl tady na té naší zemi, tak to je ten moment, který připisuje pravidla naší hry. Protože najednou si opravdu začneme tvořit všechno tak, jak my chceme. A není to jenom pro někoho, je to pro nás všechny, ale musíme vidět jak na to.
5: Hani, jak bys to třeba vysvětlila někomu, kdo na nějaké manifestace, vesmíry, přání a afirmace vůbec nevěří? Tak co to je ta manifestace pro ty, kteří ještě k ní úplně nedošli?
4: Mm-hmm. Já si myslím, že každýho člověka, nebo většiny lidí, nebo říká každýho, ale většiny lidí, kdyby se zeptala, jestli si myslí, že to, jak přemýšlíme v našem životě, jestli si myslí, že to má nějakou souvislost s tím, jak náš život vypadá, jak se cítíme. Tak každý ti řekne, no jasně, protože když přemýšlím, že jo, jak je všechno na prd, tak asi se úplně necítím v tom životě jako dobře. A tohle to je, to víme, to jsme si zažili všichni. Ale ono dneska manifestace není už jako vůbu nebo něco duchovního, nebo jako Ježíšmarja, věřím, je to kouzlo, jo, věřím, nevěřím, magie a tak dále. To je věda, to je kvantová fyzika. Všechno tady tohleto je měřitelný. To jsou zákony na to v podstatě fyzikální. Jo. A můj velký životní učitel je právě doktor Dispenza, který je velice realisticky zaměřený. A ten dokonce ovlivnil i mýho taťku, který je velký realista jako na tady tohleto. Že opravdu všechno se to dá vysvětlit fyzikálně. To opravdu ty myšlenky, jak to funguje, jak se tak prostě ta tvorba, ty reality, všechno se to dá vysvětlit fyzikálně. Nemusíme být čarodějnice na to. Nemusíme věřit na čarodějnice na to. Prostě víme, že to tak jako je, jo. Už najdeme ty důkazy toho, že to tak prostě je.
5: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Máte podcast Energie na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou.
1: Jaké jsou ty důkazy, že to tak prostě je? Jak vlastně najít tu cestu, aby se nám to, po čem v životě toužíme, to, co chceme, aby se nám to plnilo, aby se to opravdu manifestovalo v té realitě tady a teď?
2: Můžu to vysvětlit jako vědecky nebo po mém, já to vysvětlím po mém, jenom trošku. Ono totiž, my se velice často to děláme mnohem složitější, než to je. Když to mám opravdu hodně jednoduše a upřímně bych se přála, aby mi tady tohleto někdo řekl, prostě třeba před pár lety, je, že my víme, když se v životě cítíme dobře, možná si vzpomeneš, že jsme třeba jako byli hodně zamilovaný, jo? Jak se prostě člověk cítí skvěle, máš prostě ty motýlky v tom břiši a teď jsi na tom obláčku a teď jako všechno se tak nějak jako děje. Všechno se najednou jako daří, najednou peníze ti chodí a prostě všechno tak jako a ty vlastně nic neděláš, proto ty se jenom cítíš dobře. A tohle je ten nádherný jako ukazatel toho, jak to ve finále prostě funguje. Že my, když se cítíme dobře, když cítíme tu vděčnost, když se dokážeme radovat z malej věcí, tak to bude gradovat a ty krásné věci budou přibývat víc a víc a víc do toho, že to bude se to přitahovat víc a víc. Ale je to o tom, na co my zaměřujeme opravdu v tom životě tu pozornost.
1: Ona, ta zamilovanost, je opravdu takový hormonální koktejl. My se cítíme téměř světí a ten život je krásný a opravdu všechno se daří, všechno svítí, všechno má svůj smysl. Ten život je najednou takový šťavnatější, vonavější, barevnější. Jak toho ale docílit, i když si chceme třeba nechat partnera, ale zažít tenhle úžasný, svítivý pocit zamilovanosti.
2: Extáze.
1: Ano, přesně, extáze. A díky tomu si potom přitahovat do toho svého života to pozitivní a to krásné.
2: Já si myslím, že ono spoustu z nás, obzvlášť žen, si myslí, že my potřebujeme někoho, my potřebujeme toho partnera, my potřebujeme někoho toho druhého, aby jsme cítili tu lásku, aby jsme se cítili milovaný, aby jsme měli tu pozornost, že nám to musí dát ten druhý, ale ta realita nemůže být dál od pravdy, než právě tady tohleto. My všechny, ono to zní jako kliše, ale je to tak, že ty všechny odpovědi a všechno tady tohleto my máme v sobě. Jako rád, že my v tom životě běžným jsme se strašně oddálili od toho našeho nitra. My nevíme vlastně, my před tím utíkáme možná, i bych řekla. Že těch myšlenek je tolik, že my radši budeme obsesivně pracovat, obsesivně cvičit, mít prostě přesně utíkat na párty, nějakou závislost, někde něco můžu o tom povídat, o tomhle tom zrovna. Ale proč to je? Všechno to je útěk od toho, aby jsme neslyšeli ty naše myšlenky, aby jsme neslyšeli tady tohleto. Ale ono se říká, že duše mluví v tichu. A ono, ta láska a ta, já dneska absolutně věřím tomu, že všichni jsme z lásky. My všichni jsme prostě přišli sem z lásky a máme to v sobě. A já jsem právě v těch hlubokých meditacích zažila tak obrovskou extázi a tak obrovskou jako dávku lásky, že to bylo jak, ono se tomu říká v angličtině love attack. Prostě to bylo úplně, já jsem myslela, že to jako nedokážu, že to nezvládnu jako uníst vlastně, takový množství lásky. Neuvěřitelný pocity a je to přesně o tom tichu, o tom napojení se zpátky na to srdce, potažmo samozřejmě na tu vyšší sílu, vyšší moc, ať to člověk nazve jakkoliv.
1: Předpokládám, že ten stav, který popisuješ, si zažila z plného vědomí, bez nějakých návykových látek, ano. Bez různých opiátů a podobně. Takže jak se potom s tím stavem dá třeba pracovat, nebo respektive možná ještě zpátky, jak se do něj dostat, když vlastně žijeme ten život prostě v

0: čistý to je. Je to prostě nepopsatelného něco. A ono to opravdu, tady tohle stojí tím zastavením se. Když člověk je na místě, nebo snaží se najít klid na místě, kde nemá bejt, nikdy ho nenajde. My většinou umíme hezky lhát v tom životě, jo? Že děláme práci, kterou nechceme dělat, jsme ve vztahu, který víme, že není pro nás, ubližuje nám, ale stejně tam zůstáváme. A snažíme sami sebe přesvědčit, že tohle je to ono. Ale ta duše ví moc dobře, že to není ono. A bude nás tak dlouho tahat z toho pryč, dokud prostě, když to nejde po dobrém, tak to bude po zlým. Že pak prostě přijde jako nějaký ten, něco se stane, aby prostě jsme něco změnili. Protože ta duše nejvíc mluví a nejvíc se může opravdu projevit, když my fakt jako zastavíme, když pustíme tu kontrolu v tom životě. Víš, od těch jako, že furt se snažíme něco kontrolovat, aby se to náhodou nerozpadlo. Jako my zastavíme, prostě pustíme tu kontrolu. A můj obrovský spojenec je práce s dechem. Protože dech, člověk nepotřebuje jako nic extra k tomu, jenom máme to všichni od Pána Boha tady v sobě. A ten dech je obrovský most právě k tím vyšším stavům vědomí, opravdu k tomu, jako ty mozkové vlny prostě se sníží a my, tam už ta logická mysl, analytická mysl už tam prostě nemá vůbec prostor. A najednou se člověk zastaví, rozdýchá se a tím dechem se mu otevře svět, který on nedokáže pochopit logickou hlavou a logickým myšlením. A najednou to jsou věci, které a pocity, kdy my tam vidíme, cítíme a tam je najednou ta láska. A člověk jako, nikdy to není stejný, ta cesta dechová nikdy není stejná. A pokaždý, když prostě si dám jako nějakých, já nevím, těch 45 minut toho dýchání a teď se to tam otevře, ta dechová cesta. A teď to vidím, cítím a já říkám, ježíš, to je prostě všechno ještě větší, než jsem si myslela, že to je. Vlastně neustále tě to jako překvapuje, neustále můžeš jít hlouběji do, prostě do sebe, do toho napojení. A to je, člověk začne vidět, začne se dívat na svět úplně jinýma očima, protože hojnost není o tom, co ty v životě máš, ale co jsi schopná vidět. A tobě se najednou rozšíří ty obzory a vidíš co, ty věci, který, jako, za kterými můžeme být věční, co máme, co už ježišmarja, jak krásný život vlastně máme.
1: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou. Co když teda začneme naslouchat té své duši a ta nám řekne, že opravdu nejsme spokojení, ať už ve vztahu, v práci, v místě, kde žijeme, a teď si chceme přeskládat tu realitu. Opravdu přijde ta touha mít to jinak, jinak žít, jinde pracovat, jinak si toho života užívat. Co je ten první krok, aby se nám to splnilo?
1: Když se stane něco takového, že my se opravdu dostaneme na ten most pomyslný, tak přijdou ty dva hlasy. Ta intuice a ta logika. Mm-hmm. Kdy my intuitivně my víme, kam nás to táhne, co máme udělat, proč to máme udělat. Prostě cítíš jako to volání, to takový tichoučký volání. Ta intuice nikdy moc neřve, že by jako řvala po tobě, jak právě ten vnitřní kritik, jo, ten tě se řve na dvě doby prostě. Ale ta intuice je taková fakt jako jemná a volá tě a ty cítíš, že to je správně, prostě, že to je to ono. Do toho pak máš tu logiku, která ti dá milion logických důvodů, proč bys to neměla jako dělat. Jo. Mm-hmm. Teď nevíš, jaký to bude, všude je něco, jako jo, teď prostě přijdeš o všechny peníze, přijdeš prostě o všechno a už to jako jede. A to je ten moment, kdy buď se člověk nechá zastavit tím strachem, anebo ne. A pokud ne, tak ty víš jasně, hele, já se bojím, to je OK, ale feel the fear and do it anyway, prostě procít si ten strach a stejně to udělej. A prostě jdeš tím prvním krokem. Strašně moc lidí si myslí, že musí hnedka vidět celou tu cestu. Nikdy neuvidíš celou tu cestu. Nemusíš vidět celý schodiště, stačí, když vidíš první schod. A ono se ti to seskládá prostě postupem času, protože my můžeme mít krásný super plán, ale prostě ten boží plán je, Bůh se tomu směje, jo, to my tady prostě jako plánujeme, protože my si vždycky myslíme, jak máme prostě perfektní, jo, takhle přesně to bude a to je úplně boží, ale většinou je to mnohem lepší, než my si vůbec dokážeme představit a nemůžeme kontrolovat všechno a právě tohle je hodně o té důvěře. Věřit v to, že ta intuice mě vede správně, že já jdu správně, že prostě je o mě postaráno, nemusím se ničeho bát. A čím víc, a to vím jako podle sebe, že čím víc začne člověk tu intuici poslouchat, protože ze začátku je to takový, no nevím, jestli mám věřit, nevěřit, jo, přesně ten logik je velice hlasitý. Ale čím delší dobu ty tu intuici vnímáš a posloucháš, tak vlastně potom, co řekne intuice, je svatý. A už víš, že hele, jasně, já to prostě cítím, to tak jako je a já jdu prostě tudy. A nemusí to nikdo jiný chápat, nemusí to nikomu dávat smysl. Prostě ty víš, že vnitřně to tak jako je.
0: Co se týče strachu, já myslím, že to je taková docela přirozená emoce. Že to máme evolučně dáno. Je přirozené mít strach, protože nás chrání před spoustou nepříjemností a možná nám dokáže i zachránit život. Jak teda ale překonat ten strach?
1: Tohle to hodně souvisí s nervovým systémem naším, jo? Protože pokud my jsme celý život, a spousta žen právě to tak má, jo? Že my žijeme, tam začíná to samozřejmě v dětství už, že jsme okoukali něco, žili v nějakých podmínkách a tak dále, to si přenášíme do vztahu, vytváříme nebo zůstáváme v toxických vztazích. Náš nervový systém je vlastně doma v tom, že se cítí v nebezpečí. Jo? A že to pro nás jako, ježiš, to je normální přece, takhle to má jako, že my chceme ten strach. Ale ono je vždycky strašně důležitý si říct, že fakt jako ten strach je jenom iluze. Jo, čeho se fakt jako bojíme reálně? Jo, co nejhoršího se může stát? Co nejhoršího se může stát? Něco prostě nás napadne a dál a dál. A teďka vlastně člověk se jako ptá a ptá a pak už vlastně ti dojdou ty argumenty, jako čeho jsi prostě jako měla bát, jo, že vždycky to je, naše mysl dokáže zveličit prostě jakoby všechno, strašně moc věcí, jo, že to vidíme vždycky ty nejhorší scénáře, vidíme vždycky tohle, ale mě i právě třeba, co se tý manifestace týče, tak hrozně pomohlo si vždycky představit, OK, tak takhle jasně, moje mysl říká, tohle to může být to nejhorší a co může být to nejlepší? Jaký může být ten úplně nejlepší scénář, když teďka půjdu do toho all in, ukaž mi ten nejlepší scénář. A samozřejmě mozek neví, jestli si to vymýšlíme, nebo nevymýšlíme, nebo si to představujeme. Takže on ti ukáže ten nejlepší možný scénář, ty začneš cítit ty emoce a tohle je ten moment, který ti žene dál. Tohle to je přesně to ono, protože jako, tak to je. Může to dopadnout mnohem, mnohem líp, než si vůbec jako dokážem představit.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do Ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
3: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
4: Nosa.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou. Miluju tu frázi, že strach je jenom iluze a sama za sebe můžu potvrdit, že v době, kdy jsem prožívala velmi náročné životní období, ten život byl plný změn, radikálních, velkých změn, tak když jsem kráčela do nového bydliště, tak na mostě bylo velkým napsáno strach je iluze. Já jsem si to vyfotila a celé to období, kdy jsem dělala ty radikální řezy a obrovské změny, jsem koukala na tu fotku Strach je iluze. A můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že překonání toho strachu byla jedna z nejsilnějších emocí v mém životě a byl to klíč a cesta k absolutní spokojenosti a ke štěstí. Takže potvrzuju. Hani, máš nějakou podobnou zkušenost, ať už z tvého života nebo z života tvých klientek, že ve chvíli, kdy opravdu překonali ten strach, rozhodli se naslouchat té intuici, která do té doby šeptala, ale pak už začala mluvit hlasitěji, tak najednou došlo k tomu boomu, k tomu přelomu?
1: Rozhodně. Já si pamatuju na asi svoje, bych řekla takový jako jedno z nejtemnějších období možná, ono jich bylo víc samozřejmě tady těchto těch fází v průběhu života, ale když přišla první temná noc duše. Temná noc duše je taková fáze duchovního probuzení, kdy vlastně to starý nepravdivý se rozpadne. A pro naši mysl, když vlastně vidí asi velice podobný období, kterým si procházela ty, že prostě najednou vidíš, všechno se rozpadá. Jo, já jsem se v tu dobu tenkrát rozešla, přestěhovala, finančně se mi přestalo dařit. Prostě úplně všechny jistoty, které já jsem jako měla, tak najednou byly pryč. Jo, najednou byly pryč. A teď ten obrovský strach až jako o přežití vlastně, jo, že ježíš, co já budu dělat, jak já prostě jako přežít, to se prostě, no panika, panický a taky hrozný. Ale já jsem strašně vděčná dneska za tady tohleto období. Nejlepší škola vůbec, co jsem kdy měla, protože to, co mě to naučilo, bylo, že ty vlastně se dostaneš do bodu, kdy ty konečně pustíš tu kontrolu. Já už prostě, víš co, já už to nekontroluju, já už se nebojím, prostě nějak to dopadne. Ty to pustíš a v tu chvíli se to začne dít. A najednou ty vůbec nevíš, jako odkud přicházejí najednou ty lidi, kde se jako ti vzali, jak ty náhody, které prostě nevysvětlíš, ty konečně prostě řekne, hele, ať se stane prostě, co, já už se prostě nebojím, já už to nemůžu kontrolovat, já už to nemůžu prostě jít na tu sílu. Jo, takže tady tohle bylo opravdu, kdy konečně jsem viděla tu jako druhou stranu toho strachu, že vlastně tam je svoboda, jako čeho já se furt bojím, když se vlastně nemůže nic jako stát, jo. Protože ten nervový systém se bojí, že tady je jako Tyrannosaurus Rex za dveřma a sežere tě prostě na to, jo. Takže, jo, a to je jedna věc, ale pak i třeba ono většinou ta intuice, ona nás většinou vede právě z té komfortní zóny. Ona ti ukáže věci, které nemusí dávat smysl. Oni teda jako skoro nikdy nedávají smysl, jo. Vidíš prostě věci a je to třeba strašně jako obrovský a ukazují ti tu tvoji další cestu, tu tvoji další jako metu. A teďka ty to vidíš, no tak jako to nemůžu dělat, to jako třeba ti ukážou tu novou práci, jo, nebo něco. A teď ty o tom začneš přemýšlet a řekneš, takže to já musím odejít, já musím udělat to, no to neudělám, to se jako bojím prostě tohle. Ale když ty to poslechneš a zavřeš prostě ty oči a říkáš, ok, já se bojím, ale já to stejně udělám, tak prostě najednou, když pustíš tu kontrolu a uvěříš tomu, zase prostě ta důvěra v to, že se ti to neukazuje náhodou, že ty touhy, které máš, nebyly do tvýho srdce vložený náhodou, prostě tam jsou z nějakého důvodu. Je tady tvoje budoucí verze, která žije to všechno, po čem ty teď toužíš.
0: Pojďme žít to, po čem toužíme. Co teda udělat ve chvíli, kdy toužíme po jiné práci, jiném partnerovi, jiném životě, možná jiné zemi? Co udělat pro to, abychom to opravdu ve skutečnosti žili?
1: Ono s tou manifestací, protože my to chceme vymanifestovat, jo. To nejdůležitější, co je, my začít žít to, jako vyloženě energeticky žít to, jakou verzí my se chceme stát. A začít se rozhodovat z toho, jak by se rozhodla ona. Když jdem třeba na to cestování nebo odcestování do jiné země. My tady žijeme v nějaký práci něco tohle a teďka máme ty touhy a cítíme to, já prostě chci tady tohleto. Jak by se rozhodla ta moje verze, která tady má ten milionový biznis, která má tady tohleto zahraničí? Jak by se rozhodla v téhleté situaci? No dala by výpověď, už tady nemá co dělat. Jo, a to jsou vlastně přesně takový ty jako hry, ale ono to tak jako reálně prostě funguje. Tady tohle to ti i hrozně pomůže v tom, a vidím to i na svých holkách, kdy my si myslíme, že ta manifestace primárně je v těch meditacích a ve všem. Meditace ti pomůžou, oni otevřou tvoje vědomí, oni tě naladí energeticky, ale ty pak musíš udělat ten krok v tom životě, tu akci s stělesnit to nějak. A to je přesně to, že ty se, když dám třeba příklad, když chceš být sebevědomější, sebejistější, chceš se prostě, chceš mít třeba opravdu jako toho partnera vysvělýho a tak dále, ale v tuhle tu chvíli třeba žiješ život, kdy se bojíš říkat ne, bojíš se trošku prosadit svůj názor, bojíš se prostě tohle a začneš se ladit na tu verzi, která už tady je. A dostaneš se příště do situace, třeba v práci, ve který by si normálně byla sticha a nechala se zahnat do kouta, ale najednou ty už seš tady prostě někdo jiný a řekneš ne, tak to jsou přesně ty, kdy ty reálně děláš tu změnu. Samozřejmě ty lidi jako říkají, co se děje s tebou, co ti je, co děláš. Ale o tom to přesně je, že ty začneš opravdu měnit ty kroky v průběhu toho života. Nejenom, že o tom přemýšlíš, že se to přeješ, ale začneš to žít. My to musíme začít žít dřív, než se to stane.
0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
3: Hity, které milujete.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou.
10: Jak moc je důležité takové to třeba sepsání toho přání, zapalování svíček a tady tyhle rituály, které až zavání tou magií a kouzly. Je to opravdu zapotřebí v rámci té úspěšné manifestace a afirmace?
11: Není, ale někdo to má rád, to, někdo to má rád, jako dělá si prostě, mě to taky občas jako chytne, že si prostě jako chci takový to kouzlení, jo,
10: úplňkový rituál.
11: Úplňkový rituál, jako takový, je to spíš takový jako hezký věci, že zase záleží na tom, jako jak kdo to vidí, jo, asi úplně vědec, který přesně jede ty fakta, tak ti asi nebude dělat tady úplňkový rituál, jo, ale
10: zelené, bílé svíčky a kameny.
11: ano, přesně tak, ale občas mě to jako baví, občas to taky jako dělám, ale ano, ve finále, ono je to opravdu jako jednodušší, mnohem jednodušší, než si myslíme, že to není o tom, že musíme prostě tady omývat křišťály a prostě nosit tady turmalíny a nevím, co všechno vlastně na sobě. Je to fakt jako o tom, kdy já mám třeba ráda si sepsat ty věci, protože už tím, že ty to sepisuješ, tak ty to jako tvoříš. Ty to dáváš na ten papír skrz tu, v mý hlavě to tak prostě funguje, jo, skrz tu tušku, ty to prostě už vlastně dáváš ven a už se ti to tvoří, už se ti to jako zmotňuje.
10: Takže to má své opodstatnění.
11: Určitě záleží na tom, jak kdo to jakoby vidí. A celkově jako journaling vůbec nejenom i na tu manifestaci, ale jako práci s těma myšlenkama, je to jako když si vyneseš odpadky z té hlavy. Jo, protože ty si vynášíš odpadky doma, že jo, každý si vynáší odpadky doma, ale v té hlavě ono to vypadá mnohem hůř kolikrát než jako na tom papíře, když prostě přemýšlíme. Takže já si ráda píšu, když prostě potřebuju si fakt jako srovnat ty věci. A co se třeba týče té manifestace někdy, jo, že si napíšu, hele, chci to tak a tak a tak, ale vždycky dodám a nebo líp. Jo, protože to je přesně to, že my si myslíme, máme ten perfektní jako plán a perfektní tohleto a přesně takovýhle to bude. Ale co když jako to může být ještě milionásobně větší? Ty největší zázraky přicházejí z toho unknown, z toho, kde my to neznáme. Kdyby se to znali, tak je to prostě známý a tam už nemůže jako na nic jako přijít, jo. Ale vždycky prostě dodávám to, hele, a nebo líp. Jo, tohle to je tak, to je minimum, a nebo líp.
10: A jaké jsou potom třeba nejčastější chyby, které děláme ve chvíli, kdy se rozhodneme, že si chceme jít za tím svým přáním, uděláme si nějakou afirmaci, snažíme se to žít. Jaké jsou nejčastější chyby, kdy se to potom tak nějak jako pokazí a nevyjde to?
11: Já si myslím, že úplně ta nejčastější chyba u té manifestace je to, že on je obrovský rozdíl mezi chci
10: chci a mám. A ve chvíli, kdy my si furt říkáme, já chci tohleto, tak ty vysíláš nahoru, já to nemám, proto to chci. A my si nikdy nemůžeme do toho života přitáhnout něco, od čeho se cítíme oddělený. Proto, jak jsme se bavili i na začátku, proto to, že ty žiješ už vlastně jako ta tvoje šťastná verze, ta tvoje happy verze, co budeš dělat, až budeš mít toho partnera, jak se budeš cítit, až budeš mít, jak se budeš cítit, že tady bude, prostě budeš šťastná, budeš zamilovaná a vyvoláš si vlastně ty pocity, prostě na co nebudeme čekat na nic, prostě máme radost toho života už teď. To je vlastně to klíčový, což třeba mě hrozně dlouho trvalo vůbec tohleto, než mi to jako kliklo, prostě, že to takhle musí být. Ale myslím, že v tom spousta lidí právě dělá, než si říká tu chybu, ale to, že se cítí od toho prostě pořád oddělený hrozně, jo? Že ten pocit toho, že já už všechno mám, já už jsem kompletní, já už jsem kompletně už všechno mám a z téhletý energie já prostě tvořím svůj život.
12: Jaký je tím pádem ten klíč, kterým otevřeš ty dveře z toho chci do mám? Co nám třeba poradíš, když si to už chceme žít? Ne jenom, že to chceme, ale už chceme být v té realitě. Tak jak se dostat za ty dveře?
10: Já dneska vidím to, že ten klíč je prostě v té jako identitě a v tom rozhodnutí, jo. Protože ta naše identita, to je to, co my si myslíme, že jsme. To naše přesvědčení o nás, jak my prostě přemýšlíme o nás, co si o nás myslíme, to je to, co nám se zhmotňuje, to je to, co nám se odráží. My nikdy nedostaneme to, co chceme, my dostaneme víc toho, kdo jsme. A tohle je jako strašně důležité se nad tím pozastavit a říct si jako OK, tak jaká je teda ta žena, co má tady tenhle ten vztah? Jaká je ta žena, co má tady prostě takovýhle biznis a takhle se jí daří? Jak žije? A klidně tady bych si vzala opravdu tu tušku a napsala si to všechno. Prostě ty body, hele, takováhle je. OK, kde jsem teďko já? Žiju takhle, mám tohleto, cítím se takhle, rozhoduju se takhle v určitých situacích? Jo, jsem organizovaná, starám se o sebe, jo, nebo prostě jako ne. A teď prostě vidím ten kontrast většinou, jako říci, OK, takže ta cesta je tady, já nemůžu žít takhle, já nemůžu prostě dávat sebe na druhý místo, já nemůžu prostě, já nevím, tady jíst hranolky, ne, že by bylo něco špatného na hranolkách, ale jako, jo, prostě starat se o sebe, potřebuji se začít starat víc o sebe, s tou láskou, se vším, protože já si stoupám do téhletý energie. To je to nejdůležitější, co prostě, protože to ostatní přijde samo.
12: Jsou nějaké techniky, kterými ještě více umocníme ten pocit, že už to žijeme, tu realitu, která je v současné chvíli naším přáním, ale my chceme dostat do toho tady a teď. Máš nějaké příklady, co můžeme dělat, třeba chození po bytě a vyprávění to imaginárním kamarádům nebo něco takového?
10: Ano. Já strašně ráda krokuju, já hrozně ráda chodím na procházky, pro mě to je terapie, vždycky člověk se dostane, že jo, do toho přemýšlí si, brainstormuje se tak dále. A pro mě jsou ty procházky nejlepší manifestační nástroj, protože já se vždycky pustím nějakou epickou cinematic hudbu, jo, motivační hudbu, fakt jako na té vysoké frekvenci. A jdu jako ta moje verze, představuju si, jak by ta moje verze prostě šla, jak jde, jak prostě je narovnaná, jak prostě jde ty kroky jasný, pevný a jde vstříc svým sílům. Jako mě je nikdo vidět na těch procházkách, tak prostě si říká jako tak, odkaď ty si holka utekla. Ale je to hrozně baví, protože tam je to vlastně všechno. Ty to cítíš, tu energii, ty cítíš ty emoce a zároveň to hnedka stělesníš. Takže to by se to jsou přesně takový ty malinký jako věci, kdy jako člověk si řekne, jako ježiš, teď je to jenom procházka, ale ty během těch pár minut, ty si stoupáš do toho, kým chceš být. Jo, a stejně jako chodíš do fitka, nejdeš do fitka dvakrát a jako divíš se, proč teda ještě furt ten six-pack jako nemáš, jo, to nefunguje, tak to nebudu chodit. Prostě víš, že to ty kroky, správný jídelníček, prostě to cvičím, víš, že tě to dovede k tomu, kde ty chceš být. Pak se na sebe podíváš do zrcadla a řekneš si to, já ani nevím, kdy se to stalo, ale já už jsem najednou v té formě. A s těma manifestacema to funguje úplně stejně. Ty se přepínáš do nový verze. Ty se dostáváš do formy v podstatě energetický. Proto tady tyhle ty kroky, ty malý věci, fakt jako jít si na procházku, ladit se na to, dopřát si něco prostě pro sebe, vzít sama sebe na rande. Jo, fakt tu prostě cítit se milovaná, ale sama sebou. To jsou prostě ty věci, kdy najednou ty se po nějaký době podíváš jako kolem sebe, a my to vlastně ani jako neuvědomujeme, že podíváš se kolem sebe a řekneš, ježišmarja, já už jako žiju ten život, co jsem si tady ještě před rokem přála.
12: Hana Wolfová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Hani, já moc děkuju za nádherně energizující povídání.
10: Já děkuju za pozornost. fungování.
12: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
3: Radio Čas. Hit.

0: basta. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
3: Já bych třeba věděla, co s tím.
2: Já vím, to je tvoje motto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
3: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
2: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
1: Rádio

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
3: Já bych třeba věděla, co s tím.
2: Já vím, to je tvoje motto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
3: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
2: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z čím se stávají zatáčky, točím se světcem na strači.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z čím se stávají zatáčky, točím se světcem.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my eyes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Elfí Stáňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
2: Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
2: Já bych třeba věděla, co s tím.
1: Já vím, to je tvoje motto.
3: Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
2: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
1: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9. Radio

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Radio Čas. Radio Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
2: Já bych třeba věděla, co s tím.
1: Já vím, to je tvoje moto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
2: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
1: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: Právo s Radimem a Lenkou.
1: Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat. Teď stejně jenom jako žijou v tom baráku. Ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma.
2: Já bych třeba věděla, co s tím.
1: Já vím, to je tvoje motto. Mimochodem řešili jsme Mariah, no.
2: A její hit All I Want For Christmas Is You, ze kterého má velké tantiemy.
1: Závis v přímém přenosu každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing je vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
2: Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.